0: krmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení s Vojtou Vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického alkron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Je to tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega, teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychlejc vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točíš zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, to byly, tam byly brambory, myslím, ano. Brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že, takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivý, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř, základ vůbec platingu, to znamená servírování.

0: Když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
1: Dvojctihodný.
0: Dvojctihodný koláč.
1: Vevnitř, tvaroh, navrch,
0: povrch. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
1: Recepce
0: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
1: A kuchařů to byly... nebude potřeba.
0: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
1: Ty jo.
0: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
1: Ubrus.
0: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
1: protože by se pořád pral?
0: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
1: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
0: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré jí k tomu trošku vést, případně jí to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti, na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.

Kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdalény, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém Středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem a k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říci, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cíp té zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vezmeme, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My, když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli v ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů, už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká, no a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita. Bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny. Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože dechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Vernéřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k úplně jako rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Brnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím, cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě

0: mí lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
1: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
0: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
1: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
0: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
1: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova. A vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Evo, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Obyvatelé Mikulče na Svitavsku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Velká Pardubická uzavře část celnice mezi Pardubicemi a Chrudimí. Hokejisté pardubického B týmu prohráli na ledě Havířova 2-4 a dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost, teploty do 14 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt.
1: Volby 2026.
2: V Mikulči na Svitavsku lidé v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti hlasovalo skoro 72% zúčastněných voličů. Podle starosty Josefa Dvořáka z Pro Mikuleč by na plánované větrníky viděla z domova většina obyvatel.
3: Znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat. No ale myslím si, že vzhledem k tomu poměru, jak ty výsledky vyšly, že tady není prostor ani pro to, aby třeba za 5, za 10 let někdo přišel a chtěl to tady stavět znova, protože nemyslím si, že ty nálady se takhle rychle změní.
2: Investor plánoval v Mikulči na Svitavsku postavit až 3 větrné elektrárny. Naopak v Dětřichově na Svitavsku přípravy na výstavbu větrných elektráren můžou pokračovat. Lidé v referendu těsnou většinou souhlasili s tím, aby obec dál spolupracovala s investorem. Už s ním má podepsanou smlouvu. Podmínkou je ochrana životního prostředí a zdraví obyvatel a obec má taky dostávat část peněz z provozu elektráren. Kvůli Velké Pardubické bude dnes uzavřená část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Draškovic, výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude taky dohlížet policie. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
2: V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Z toho 46 úmrtí způsobili nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hudboť.
5: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz. A v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
2: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel.
1: Sport.
2: Ve 12. kole základní části Maxaligy rezervní hokejový tým Pardubic prohrál na ledě Havířova 2-4. Rozhodla především druhá třetina, kde si domácí vybojovali dvoubrankové vedení.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá převážně velká oblačnost, zejména odpoledne s přeháňkami, na horách budou četnější, postupně budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, dopravní omezení na silnici 1/17 v okolí Stradoně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A po zprávách už přejeme pohodové ráno. Dnes je neděle 11. října. Probuzíte se ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice, abych byl přesný. Tak jsou 4 minuty po 5. A jsme připraveni to rozjet hezky naplno, aby vstup do druhého víkendového dne stál za to. Tak jednak muzika, písničky, které nestárnou, tentokrát obstarají Činasky, Donna Summer, Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem. Dáme si třeba také skupinu Elán. A mám tady jeden tip na zajímavé čtení. Pokud vás zajímají tedy historické mýty a dezinformace, naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel-Denčevová o nich vydala knihu, která se jmenuje Jak to bylo doopravdy, a víc o knížce si řekneme už za malou chvíli. Andrejům a Andreasům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a ještě jednou krásné nedělní ráno všem.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Hosti Štěstiny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, neděle 11. října, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Jak už jsem se ptal před chvílí, jestli vás zajímají historické mýty a dezinformace, potom vás zcela určitě zaujme kniha nazvaná Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka a naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus, Ivana Chmel-Denčevová. O knize si povídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň je pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měli. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
3: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
2: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmel-Denčevová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas. Český

0: koukám se do záznamu meteorologů pražského Klementýna a tento den naměřili nejvyšší teplotu nedávno v roce 2023 25,2 stupně Celsia. No tak to dnes nehrozí, naštěstí ani ta nejnižší, která je z roku 1877 minus 1 stupeň.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: A v 5:21 jdeme kouknout na oblohu.
2: Počasí.
0: Dneska čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména v odpoledních hodinách místy s přeháňkami, na horách budou přeháňky četnější. Po ránu se budou ujediněle udržovat mlhy. Později večer začnou srážky, místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 4 až 7 stupňů Celsia a vítr povane mírný, západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Tak toliko počasí a teď už zpátky za muzikou. Před námi třeba Brontosauři a nebo skupina Činasky. Přejeme hezké ráno.

0: Činasky, hlavolam, hladíte nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. V 5.24 už je připravena moderátorka Marie Tomsová, která se postará o další minuty v našem vysílání. Tentokrát budeme slavit narozeniny.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Jubilea, výročí, kulaté, dožité i nedožité narozeniny českých osobností. V tomto roce se jich urodilo opravdu hodně. Například Abrahamoviny Ivany Gotové a Leoše Mareše, šedesátiny zpěváků Kamila Střihavky, Lucie Bílé, herců Jiří Langmajera a Macháčka, sedmdesátiny Marie Redkové, osmdesátiny Saskie Burešové, osmdesátiny Milana Hajna a bohužel už nežijících zpěváka Richarda Tesaříka, muzikanta Víti Marka a psychologa Petra Šmolky, devadesátiny stvořitelů Jary Cimrmana, Miloně Čepelky a Zdeňka Svěráka a nedožitý stejný věk Václava Havla, našeho prvního pana prezidenta po dlouhých 40 letech soudruhů prezidentů. No a 95. Jiřího Suchého a neuvěřitelných 98 bude za chvilku Ivetě Simonové. Ale kde se vlastně vzala tradice slavení narozenin? Prý před 3000 lety ve starověkém Egyptě, kde se ovšem ještě neslavilo narození člověka, ale korunovace faraona, který se v ten výjimečný den stal bohem. Odtud zřejmě převzali tradici pro své bohy starověcí Řekové. K uctění bohyně lovu a měsíce Artemidy zapalovali na kulatých koláčích svíčky, představující zářící měsíc, a věřili, že stoupající kouř donese jejich přání až k bohům. Jako první začali slavit narozeniny běžných smrtelníků starověcí Římané a v té době se objevují i první zmínky o narozeninových pozvánkách. Poté, co raná křesťanská církev oslavy narozenin po staletí odmítala jako nežádoucí pohanský zvyk, objevily se v Německu před 300 lety první dětské oslavy, nazvané Kinderfest. Tehdy poprvé dostávali děti dort se svíčkami, jejichž počet se řídil věkem oslavence plus jednu svíčku navíc jako symbol naděje do budoucna. Průmyslová revoluce 19. a 20. století přinesla do většiny zemí planety slavení narozenin jako běžnou událost pro všechny vrstvy obyvatelstva, které ji často provázejí narozeninovým popěvkem Happy Birthday to You. Ten složili před 133 lety sestry Hillovy pro předškolní děti jako pozdrav s názvem Dobré ráno všem. Zajímavé je, že až do roku 2015 vlastnila autorská práva k popěvku společnost bratří Warnerů a teprve v tomto roce americký soud rozhodl o volném použití. Teď se zpívá všude, ale nejvíc ji asi proslavila Marilyn Monroe pro Kennedyho. Narozeninový rituál sfouknutí dortových svíček na jeden nádech přinášel víru, že se přání oslavence splní a bude mít po celý rok štěstí. V anglosaském světě obvyklé tahání za uši mu má prodloužit život a u nás obvyklé dávání hobla v počtu drcnutí o pozadí dobrovolníka odpovídající oslavencovu věku prý symbolizuje jeho zrání a moudření. Tak si užijte hezkou neděli, ať už s hoblem nebo bez něj, bez ohledu na to, co právě slavíte. Vaše Marie Tomsová.

0: 6.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V komunálních volbách v Pardubickém kraji hlasovalo skoro 51% oprávněných voličů. Volební účast je tak mírně vyšší než před 4 lety. Tehdy to bylo necelých 49%. V Holicích vyhrál uskupení Občané Sdružení nezávislých kandidátů v Holicích se skoro 46% hlasů. Na druhém místě skončilo Pro Holice a na třetím Hlas pro Holice. V Přelouči zvítězila koalice občanů Přelouče s 38% před nezávislými Pro Přelouč na druhém místě a Přeloučí pro lidi na třetím. V komunálních volbách v Hrochově Týnci jasně zvítězila volba pro město vedená současným starostou Alešem Vaškem. Získala přes 53% hlasů. V 11 členem zastupitelstvu města tak bude mít 6 mandátů. Veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem Šamonda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata a letos se objevil v západní a střední Evropě. Přenáší ho krev sající hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce a kozy. Slovinci dnes budou hlasovat v celostátním referendu. Odpovídat budou na 4 otázky. Jedna z nich se týká i vládního plánu na zrušení poplatků za veřejnoprávní médium RTV. Vláda premiéra Janese Janči chce změnit systém financování i řízení veřejnoprávní televize a rozhlasu. Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá převážně velká oblačnost, odpoledne s přehánkami četnější budou na horách. Postupně budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici číslo 360 u Lanšperka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy a také Otaku Twirt. 6:30 ladíte Český rozhlas Pardubice, také nedělní dobré ráno, kde opět chystáme další muziku. Věra Špinarová nám zaspívá, dáme si duo Damiens a pak se vydáme na výstavu Klobouku. Tak určitě zůstaňte s námi a přejeme hezkou neděli.

0: V nové budově školy Svítání v Klášterní ulici v Pardubicích se konal už čtvrtý ročník výstavy klobouku. Ten letošní měl název Femme Fatale, osudová žena. Tématem byl puntík a proužek, no a své originální klobouky tam představovaly tvůrkyně z Česka i Slovenska. Jak velkou inspiraci nabídla všem dívkám a ženám, tak to řekne organizátorka výstavy Vlasta Šuhajdová.
1: Je to z toho důvodu, abychom poukázali na pozapomenuté řemeslo výroby kloboučníků, modistek, které v současné době už skomírá. Modistika se neučí a my chceme poukázat na to, že tradice nošení klobouků je stále živá. V letošním roce slaví spousta osudových žen, výročí, herečky, vědkyně, ženy, které se nebály působit sebevědomě, sebejistě v jakékoliv době. To je to, proč vlastně cílíme letošní výstavu na ženu jako ústřední postavu výstavy.
0: Podle profilu na Facebooku, tedy profilu školy Svítání, skončila výstava v sobotu. Nicméně nemusíte být smutní, dnes velký dostihový den na pardubickém závodišti. A jak jistě víte, dostih a klobouky to jde k sobě, takže i tam můžete vyrazit, hledat inspiraci. A nebo naopak, milé dámy, předvádět, jakou inspiraci jste načerpali vy.

0: Tradiční sběratelská akce pro sběratele známek, pohlednic, mincí, vyznamenání, ale také gramodesek nebo CDček se dnes odehrává ve Svitavské fabrice. Burza filatelie a sběratelství začíná v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Dneska čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména v odpoledních hodinách. Místy s přeháňkami, ty budou na horách četnější. Ráno se budou ojediněle udržovat mlhy, později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, v 1000 metrech naměříme 4 až 7 stupňů Celsia a vítr povane mírný, západní rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Záhrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Olga Lounová, Memento Mori, 6:45, 3 minuty k tomu a jdeme se také trochu pobavit. Vysvětlovat v cizím jazyce naše ustálená spojení, pořekadla, přísloví a nebo rčení, tak to může být celkem pěkný oříšek. Někdy to ale může jít naopak s nás, než by člověk předpokládal. Pokračuje herečka Libuše Švormová.
1: To jednou napsal Zdeněk Jirotka, autor Saturnina, napsal takovou povídku, která začíná tím, že se právě někdo snaží vysvětlit slovní hříčku. Jako darovanému koni na zuby nehleď. A teď on se rozhodl, že to tomu člověku, a to byl Rus ještě ke všemu, tak začal větou, u mě koň. On projevil zdvořilý zájem, jako že to je prima. Já dám jeho vám. A on, že ne, že v žádném případě. Jo, prostě, když se do toho pak zapleteš a teďka a u toho koně je ty také hubě. No prostě, až to došlo do takové absurdity a pak ten Rus mu povídá. I u nás taková paslovica. Darovanému koni na zuby nesmatry.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Komunální volby v Pardubicích vyhrálo hnutí ANO. Ve třech obcích na Svitavsku lidé v referendech odmítli větrné elektrárny. Lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portýk chce v neděli nebo v pondělí jednat s lídrem pražského STAN Petrem Hlaváčkem. A dnešek bude oblačný, teploty do 14 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Pardubicích vyhrálo hnutí ANO, druhá skončila ODS a třetí uskupení Žijeme Pardubice. Povolební vyjednávání o novém vedení magistrátu jsou v plném proudu. Priority hnutí ANO přiblížil jeho lídr Jan Nadrchal.
2: Určitě je to celkově udržet pro investiční rozpočet města, protože to je velmi důležité. Čekají nás velmi výrazné investice do školství, do sportovní infrastruktury, do dopravní infrastruktury v podobě mostu a cyklostezek. Je pro nás určitě velmi důležité bydlení, ten rozvoj toho, řekněme, dostupného městského bydlení, ať už v podobě nájemního nebo družstevního. A samozřejmě je tady téma, které hodně rezonuje, a to je revitalizace náměstí Republiky.
0: V Hlinsku s nadpoloviční většinou všech hlasů vyhrálo prosperující Hlinsko s podporou 3PK z 58% hlasů. V Heřmanově městci zvítězili se ziskem 37% patrioti Heřmanova městce před zástupci uskupení Živě město a společně pro Heřmanův městec. Obyvatelé tří obcí na Svitavsku se v referendech postavili proti větrným elektrárnám. Týká se to obcí Kamenná Horka, Sklené a Mikuleč. Radnice se musí rozhodnutím řídit. Naopak v Dětřichově lidé těsnou většinou souhlasili s další spoluprací obce s investorem. Proč v Mikulči nechali rozhodnutí na obyvatelích, vysvětluje nezávislý starosta Josef Dvořák.
3: O takovýhle závažný věci si musí rozhodnout samozřejmě lidi sami. Myslím si, že 7 lidí zastupitelstva nemůže rozhodnout o budoucích 30-40 letech, prostě nějaký dvě dekády tady života obce. A znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat.
0: Koalice Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09, začne vyjednávat v hlavním městě s hnutím STAN. Řekl to lídr koalice, první místopředseda ODS Tomáš Portýk. Koalice Spolu pro Prahu nejspíš skončila v Praze druhá a zvítězilo hnutí STAN. Portýk připustil, že post primátora by měl získat vítěz, tedy STAN.
4: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže, pokud my budeme druhý, tak nemůže někdo z nás toto zpochybňovat. To si myslím, že je fér, to si myslím, že si Praha zaslouží a tak si myslím, že to má být. Samotným se nám stalo, že jsme několikrát vyhráli volby a pak nás vlastně ty, kteří byli pod náma, obešli. Myslím si, že toto je něco, co Praha prostě nepotřebuje.
0: Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. Rusko samo přiznává, že v tuto chvíli nemá dostatečné výrobní kapacity, aby dohodu splnilo. Rafinérie v Rusku totiž čelí ukrajinskému bombardování.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost, odpoledne s přeháňkami, které budou četnější na horách. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici číslo 340 u Úřetické Lhoty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 6 hodin 4 minuty k tomu, možná si dáváte nedělní snídani, možná se ještě trochu převalujete v posteli, no každý si tento den užívá zkrátka, jak umí a jak může. A my vám k tomu všemu, ať už děláte cokoliv, budeme hrát opětovnou písničky, které nestárnou, ale tentokrát v podání Heleny Vondráčkové, Marie Rotrové, dáme si také skupinu Nightwork. 13 metrů vysoká dřevěná rozhledna u Bělé, tedy místní části Luže, je dílem jednoho z místních. Bývalý pracovník ve výrobě v transportě Chrudim ji postavil po odchodu do důchodu. A to na vlastní náklady. Více vám povíme už za chvíli a přejeme dál příjemnou neděli, 11. říjnový den. Andrej a Andreas dnes slaví svátek. Všechno nejlepší.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Nedělní dobré ráno trávíte s Českým rozhlasem Pardubice a doufám, že spolu s námi budete trávit i dnešní dopoledne. Třeba východočeské výlety by vás mohly zaujmout, protože tentokrát nás zavedou do místní části Luže, a sice do Bělé. Obec leží v půvabném údolí Anenského potoka a lze ji projít například od židovského hřbitova v Hroubovicích po proudu toku. Skoro na konci se pak nachází 13 metrů vysoká rozhledna Jahůdka. Postavil ji jeden z místních sám a na vlastní náklady. Redaktorka Šárka Rusnáková měla při natáčení výletu příležitost se seznámit.
1: Tak my jsme tady teď potkali významnou osobnost z Bělé.
2: Ano. Tady je to napsané na druhé straně.
1: Takže na druhé straně je napsáno inženýr Vladimír Juliš.
2: To jsem já.
1: To jste vy, a vy jste mi dal pohled rozhledný Jahůdky, kam se teď právě chystáme, a vy jste ji prý postavil.
2: No samozřejmě, když nemají důchodci co dělat, tak si staví rozhledny, no.
1: Pojďte mi k tomu něco říct víc.
2: To vznikalo v roce 2008. Byl jsem tady čerstvej, nevěděl jsem, jak to na vesnici chodí, tak všichni jako se hlásili, že mě pomůžou, ale postavil jsem ji sám. No jako bývalý transporták, nebo to, tak my musíme umět všechno, transportáci, rudimi. Ty musíš znát všechno.
1: Jak se vůbec staví rozhledna?
2: No to se objede republika a podívá se, jak se stavěly rozhledny za první republiky, a která ještě stojí, takže si tam oměříte nějaké rozměry, oměříte si, jak to udělali, než to vymýšlet přes počítač a přes tyhle si věci, protože takhle vymýšleli rozhlednu ve Slatiňanech u Chrudimi, báru, byl vítr, jim spadla. Tahle se, protože je to podle starých parametrů, tak vydržela.
1: No takže jste si jako vymyslel, jak bude vypadat, tak jak to bylo?
2: Sám, no, tak jo, to musím. Museli jsme jako transporták, když jsem tam dělal ve výrobě, dokonce ke konci fabriky, jsem tam šéfoval. Celý transportě.
1: No pojďme k té rozhledně, mě by to jako zajímalo, tak kde jste vzal materiál, kde jste vzali peníze?
2: No materiál jsem si dal vlastní, to já nechci od státu nebo to, protože pro lidi je potřeba něco udělat. Tady ty kulatiny hlavní nebo to lesto, to ještě dělali ve Ždírci, tak jsem je koupil. Takže i jsem si dělal odhad, kolik taková rozhledna stojí, že jo? Někde říkali 300, 400 tisíc, materiál stál 50, moje práce byla zadarmo, takže rozhledna je za 50. Z roku 2008.
1: A teď mi ještě, pane Juliši, řekněte, proč se jmenuje Jahůdka?
2: No to je velice jednoduchý, protože potím já, když jsme se sem nastěhovali, tak jsem pěstoval 3500 jahod. Takže se jmenuje Jahůdka.
0: Výlety i výhledy z rozhledny Jahůdky a z Bělé si můžete poslechnout dnes po 11. hodině.

0: Chocni dnes chystají dlabání dýní, což bude akce, která se odehraje v Café 59, začátek je ve 14 hodin. No tak samozřejmě, jak jsem říkal, soutěž o nejkrásnější vydlabanou dýni nesmí chybět, k tomu všemu nebude chybět ani malířská dílnička Jarušky Smutkové. V 16 hodin by se mělo vyhlašovat, takže tam se dozvíte, kdo bude vítězem, nejšikovnějším dlabačem. V 16.30 vás čeká hudební vystoupení kapely a repete, no a bavit se můžete zhruba do nějakých 18 hodin, s tím, že samozřejmě kavárna zůstane otevřena až do 8 večer. Počasí. Tak do Chocně posíláme pozdrav, přejeme, ať to hezky dlabe a jdeme kouknout na oblohu. Dneska čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména v odpoledních hodinách místy s přeháňkami, ty budou na horách četnější. Ráno se budou ojediněle udržovat mlhy, později večer začnou srážky a místy i oblačnost přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách v 1000 metrech 4 až 7 stupňů Celsia a vítr dnes vane mírný západní rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechali ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Neděle je sice od slova nedělat, ale náš spotřebitelský odborník pracuje i o víkendu a je připraven odpovědět na další váš dotaz, který nám dorazil na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Dnes budeme kupovat ojeté auto. Jak a s kým řešit závadu, to dodá Josef Černý.
1: Paní Alice koupila od soukromé osoby osobní automobil. Měla sebou známého, aby se na auto podíval. Auto při běžné prohlídce vypadalo v pořádku, ovšem později zjistili, že chybí katalyzátor, proto se ptá, jestli může auto reklamovat. Paní posluchačko, nejenže můžete, ale dokonce musíte, protože jinak neprojdete technickou kontrolou. Doporučuji doporučený dopis s dodejkou, kde závodu popíšete a požádáte o nápravu uvedení vozidla do stavu, který odpovídá předpisům.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Vítězem komunálních voleb v Litomyšli je Sdružení nezávislých kandidátů Generace 89, vedené dosavadním starostou Danielem Brýdlem. Od voličů získalo 39% hlasů, druzí skončili lidovci s 19% a třetí ODS. Jasným vítězem komunálních voleb v České Třebové je uskupení 3PK pro prosperující Českou Třebovou. Získalo 38% hlasů, druzí skončili lidovci s 20%, třetí jsou nestraníci. Jasným vítězem komunálních voleb v Třemošnici se stalo sdružení Jsme s vámi, vedené současným místostarostou Pavlem Kalinou. Získalo přes 73% hlasů, v 15 členem zastupitelstvu mu tak patří 12 křesel. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí, jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Víc lidí přišlo na silnicích o život jen v srpnu, vyplývá to z dat dopravní policie. Zástupci asi 20 českých firem dnes odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na šestidenní cestu po trojici asijských zemí. Zamíří postupně do Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá převážně velká oblačnost, odpoledne přehánky, četnější na horách. Teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Zprávy s Otou Gutwirtem jsou za námi a teď už opět zpátky za muzikou, za písničkami, které nestárnou. Pavel Bobek, Petra Janu, Roy Orbison a spousta dalších zpříjemní další část nedělního Dobrého rána. A za chvilku vás pozveme také k poslechu dnešních záletů s Anou Zahrybnickou.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Neděli co neděli po 9. hodině usedají ve studiu, rozhlasovém studiu proti Aleně Zárybnické u mikrofonu nejrůznější zajímaví hosté. Minulý týden jsme ale neseděli ve studiu, naopak vyrazili jsme do terénu, konkrétně do Špindlerova mlýna za náčelníkem lanovky Jiřím Kolínem.
1: Co všechno je potřeba splnit pro to, abychom abyste novou lanovku uvedli do provozu?
2: Tak tím, že uvádíme do provozu novou nepoužitou lanovou dráhu, což v českých horách není poslední dobou úplně běžné, tak z tohohle pohledu je to samozřejmě všechno výrazně jednodušší a samozřejmě taky ekonomicky náročnější. Takže lanová dráha, tím, že je vyrobená podle posledních norem a předpisů, tak veškeré podmínky, co se provozu týče, splňuje. A ve chvíli, kdy je celá lanová dráha postavená, správně odladěná, nastavená technologie lanové dráhy, tak v první chvíli prochází technickou přejímkou, čemuž se říká technická prohlídka a zkouška uvádění do provozu lanové dráhy. U této kontroly proběhnou zejména zatěžovací zkoušky, kde se ověří kompletní funkčnost lanové dráhy, co se týče samotného zatížení, pohonu, funkce brzd a veškerých systémů, které lanovka obsahuje.
1: Pro mě, vstoupím tě do řeči, když mluvíš o té zatěžovací zkoušce, znamená to, že místo pasažérů se na sedačky lanovky dají třeba co? Pytle s pístem, kanistry s vodou?
2: Přesně tak. Ne každá sedačka. Polovina vozu lanové dráhy je zatížena nějakým závažím. To je relativně jedno jakým, jenom všechno musí být opravdu přesně správně spočítané, tak aby to odpovídalo požadavkům na samotné zatížení. Takže používají se, jak si sama řekla, pytle s pískem, barely s vodou, oblíbené jsou sudy s pivem, kterých je před sezónou všude dost, takže to bývá poměrně jednoduché a praktické řešení.
0: Říká náčelník lanovky Jiří Kolín, se kterým si povídala Alena Zárybnická. Dneska dopoledne opět v 9 vás čeká setkání s pěvcem Štefanem Margitou.

0: Tolik Roy Orbison ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za minutu bude 6:45 a já tady mám něco pro sportovce, kteří ani v neděli nechtějí lenošit doma a jsou z Chrasti a okolí. Na stadionu v 9 hodin můžete vyrazit na první ročník běžeckého závodu pro veřejnost Chrastecká míle a oslavit tak památný den sokolstva a zároveň sté výročí Sokolovny v Chrasti. Počasí. Dneska čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména v odpoledních hodinách místy s přeháňkami, ty budou na horách četnější. Teď po ránu se budou ojediněle udržovat mlhy, později večer začnou srážky a místy i oblačnost přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách v 1000 metrech 4 až 7 stupňů Celsia, vítr vane mírný, západní rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Mělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá, Fénix a s vámi stále nedělní Dobré ráno z Pardubic. Poslední hodiny zbývají do startu slavné velké pardubické. Mezi desítkou koní pro jeden z nejtěžších překážkových dostihů Evropy je i veterán Sacamiro. Ten od zveřejnění přihlášek nepatří mezi největší favority, ale i ve 13 letech budí tento někdejší šampion velký respekt.
1: Sacamiro vede před stárem a talentem. Sacamiro si jede pro vítězství ve 133. ročníku velké pardubické.
2: Já myslím, že právě u něho je to celkem výhoda, protože konečně dospěl a soustředí se na práci, kterou má dělat a nevymýšlí.
3: Mluví trenérka Eva Petříková o tom, že Sacamiro, vítěz velké pardubické z roku 2023, vůbec nevypadá na to, že by mu s věkem ubývalo sil. Naopak v malé stáji v Beňově na Přerovsku ukazuje, že stále může měřit síly s elitními krosaři. Navíc je to velký univerzál, který umí rychle běhat jak na tvrdé, tak měkké půdě.
2: Už je mu to i s věkem úplně jedno. Prostě dokázal vyhrát na měku, dokázal vyhrát na tvrdu. Je malý, lehký, takže si poradí se vším.
3: 13-letý kůň ovládl velkou pardubickou naposledy v roce 1991, kdy proběhl cílem první legendární železník. Od té doby nikdo tak v uvozovkách starý tento dostih nevyhrál. A v jeho sedle bude paradoxně nejmladší účastnice ročníku mezi jezdci žokejka Lenka Neprašová, kterou překvapilo jen 10členné startovní pole.
4: Je mi 22 let a co koukám na velkou pardubickou, tak to bylo vždycky mnohopočetné pole, ale vlastně já si myslím, že o nic nepřijdeme, protože to pole je hrozně moc kvalitní. Jsou tam opravdu, si myslím, ty nejlepší koně, co mohly být, že ta podívaná za to bude stát.
3: Věří Lenka Neprašová, která skončila v červnové kvalifikaci se Sacamirem druhá.
2: Je velice lehký na ježdění, nemá žádné problémy s voděním, se skákáním, takže je to opravdu kůň pro citlivého jezdce, který mu vyhoví.
3: Doplňuje trenérka Sacamira Eva Petříková. Velká pardubická začne v 15 hodin a 30 minut z Pardubic. Jakub Marek, Český rozhlas.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Vítězem komunálních voleb v Ústí nad Orlicí je sdružení Ovšťáci. Veterinární zpráva zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Americký prezident Trump zvažuje, že se Spojené státy přidají k saúdsko-arabským útokům proti Husíům. A dnešek bude oblačný, teploty do 14 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt.
0: Volby 2026.
2: Komunální volby v Ústí nad Orlicí vyhrál uskupení Ovšťáci vedené dosavadním starostou Petrem Hájkem. Získalo 27% hlasů a tím i 7 mandátů v 27 členem zastupitelstvu. Druhé skončilo sdružení Ústí 2.0 s 19%, třetí v pořadí je Ústecké fórum se 17%. Zastupitele bude mít i hnutí ANO, ODS, Lidovci a koalice SPD a ČSNS. Petr Hájek z vítězných Ovšťáků říká, že povolební vyjednávání povedou se všemi stranami.
3: My jako Ovšťáci jsme vždycky oslovili všechny strany, které mají určitým způsobem koaliční potenciál, co znamená v tomhle případě budeme postupovat stejně jako v těch letech minulých. Asi na rovinu budu říkat, že ten koaliční potenciál pro nás nemá SPD a že ta vyjednávání budeme zahajovat určitě na půdorysu té stávající koalice.
2: V Seči na Chrudimsku komunální volby vyhrálo seskupení Sečská lilie, vedená současným starostou Marcelem Otichem. Získalo přes 44% hlasů a v 15 členem zastupitelstvu mu připadne 7 křesel. Pardubický dopravní podnik dnes vypraví kvůli velké pardubické mimořádné kyvadlové spoje na závodiště. Výjíždět budou z Polabin, od obou konečných zastávek na Dubině, dále z Masarykova náměstí a od hlavního nádraží. Z Polabin pojedou každých 20 minut z Dubiny a Masarykova náměstí po 40 minutách. Od hlavního nádraží budou spoje častější. Po skončení dostihů zajistí dopravní podnik taky bezplatný odvoz ze závodiště k hlavnímu nádraží. Chovatele v Česku musí od října nechat vyšetřit hospodářská zvířata s podezřením na novou nákazu virem Šamonda. Povinná jsou vyšetření u potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo narození mrtvých a neživota schopných telat. Informovala o tom státní veterinární správa. Letos se nemoc nově objevila v západní a střední Evropě. Pro člověka nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů kromě potratů a vývojových vad taky akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem. Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta je zatím boj proti nákaze složitý.
4: Žádná očkovací látka zatím, co pokud je mi dobře známo, na to neexistuje. Takže měl by dělat opatření, která se pojí s tím, co se může dělat u blutongu. To znamená prostě maximálně využívat nějaké insekticidní přípravky a snažit se prostě eliminovat vliv toho vektora, který tu nákazu přenáší, což jsou ty pakomárci.
2: Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husíům. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v reakci na sobotní útok na letiště v hlavním městě Saúdské Arábie, Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, mezi kterými je jeden Američan a přes 300 dalších je zraněných. Letiště zůstává zavřené. Jemenští povstalci v posledních dnech opakovaně útočí na cíle v Saúdské Arábii. Riádské letiště tento týden zasáhly potřetí.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá převážně velká oblačnost, odpoledne s přehánkami četnější budou na horách. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na mírné dopravní omezení, které je v Pardubicích v Bulharské ulici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také 4 minuty po 7 je s vámi Český rozhlas Pardubice, kde pokračuje nedělní Dobré ráno. To dnešní má datum 11. října. Andrejům rovnou posíláme gratulaci k dnešnímu svátku. Já už se koukám, co nás čeká v příštích minutách. Tak budeme soutěžit v Bleskovce. Naposledy v tomto týdnu máte možnost vyhrát 2 vstupenky na koncert legendárních pardubických pirátů, tedy skupiny Pirate Swing Band. Ovšem pozor, je to koncert do kongresového centra Aldis v Hradci Králové, který se odehraje 4. listopadu. Tak začnete soutěžit, koukněte, jestli tento den máte čas. Jinak pokud budete soutěžit, tak samozřejmě držíme už teď palce. Větrné elektrárny narazily na Svitavsku na odpor místních obyvatel. To je další téma, které rozebereme v Dobrém ránu. V referendech větrné elektrárny ve 3 ze 4 obcích odmítly. Další podrobnosti přidáme už za pár minut. A co se muziky týká, tak před námi jsou Čechomor, Abba, Michal Tučný nebo skupina Kryštof.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Otisků žetoulavých psů. Michal Tučný doznívá v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilinku nás čeká ABBA.
1: Volby 2026.
0: Výraznou většinou odmítli lidé ve třech obcích na Svitavsku větrné elektrárny. V Kamenné Horce, Mikulči a Sklenem tak dali lidé v referendech najevo, že si plánované větrníky ve svém okolí nepřejí a vedení obcí musí toto rozhodnutí respektovat. Opačně dopadlo hlasování v Dětřichově, kde těsná většina podpořila další spolupráci obce s investorem. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
2: Nesouhlasím s ním, protože lidi špatně spijou a vadí to aj ptat tu a takovýmu.
3: Libuše Vymazalová žije v Kamenné Horce 70 let a v referendu hlasovala proti výstavbě větrných elektráren. Investor tam dosud připravoval stavbu větrného parku, který by patřil k nejvýkonnějším v Česku. Obyvatelé ale projekt jasně odmítli. Proti výstavbě hlasovalo 200 lidí. Radnice se musí výsledkem řídit. Firma přesto nemusí od záměru ustoupit. Referendum samo o sobě stavbu nezakazuje. Jak se teď investor rozhodne, vysvětluje jeho zástupce Martin Hoffmann.
4: Jestliže budeme dál i přes referendum, anebo budeme respektovat paní starostku, respektovat to referendum jako takové, to ještě musíme zvážit, ale máme v tom investovanou poměrně velký finanční prostředky, takže budeme zvažovat, jakým způsobem půjdeme dál.
3: O dalších větrnících rozhodovali taky obyvatelé Mikulče. Tam se hlasovalo o tom, jestli má obec podporovat projekt až tří elektráren. Většina zúčastněných voličů byla proti. Radnice už přitom měla od investora návrh smlouvy, ale nepodepsala ji. Vysvětluje starosta Josef Dvořák za uskupení Za obec krásnější.
5: O takovýhle závažný věci si musí rozhodnout samozřejmě lidi sami. Myslím si, že 7 lidí zastupitelstva nemůže rozhodnout o budoucích 30-40 letech, prostě nějaký dvě dekády tady života obce. A znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat.
3: Ve Skleném lidé rozhodli, že obec nemá podporovat ani větrné elektrárny, ani pozemní solární parky. Opačně dopadlo referendum v Dětřichově. Tam těsná většina souhlasila s pokračováním spolupráce s investorem, se kterým už má obec uzavřenou smlouvu. Podmínkou výstavby je ochrana zdraví obyvatel a životního prostředí. Obec má taky získávat podíl z provozu elektráren. Ze Svitavska Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dětská prohlídka krytu civilní obrany. Tak to je další tip, který tady pro vás máme. Je to samozřejmě pozvánka na Pardubický zámek do Východočeského muzea. Tam se můžete s dětmi vydat do tajného krytu, vybudovaného v době studené války v zámeckém valu. V případě útoku nepřítele nebo zasažení města spadem mělo z jeho podzemí krajské velitelství řídit záchranné práce. No tak tahle prohlídka vás čeká v 11 hodin. Jenom připomínám 12 až 15 stupňů Celsia, to je celoroční teplota, která tam je, takže ať bude venku jakkoliv, nezapomeňte na přiměřené oblečení a patřičně si to také užijte. Počasí. Dneska čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména v odpoledních hodinách místy s přeháňkami. Ty budou na horách četnější, ráno se budou ojediněle udržovat mlhy, později večer začnou srážky a místy oblačnost přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 4 až 7 stupňů Celsia a vítr vane mírný západní rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Koncert, který se 4. listopadu od 19 hodin odehraje v Kongresovém centru v Aldisu v Hradci Králové, připomene 80 let od narození Freddieho Mercuryho, také 55 let od založení skupiny Queen, 40 let od legendárního koncertu ve Wembley a hlavně 15 let od chvíle, kdy český Pirate Swing Band poprvé vystoupil přímo pro skupinu Queen. Vedle 19členného Big Bandu Jiřího Ševčíka vystoupí také filharmonické smyčce. Jako speciální hosté se představí excelentní zpěvák Michael Kluch, což je frontman uznávané revivalové skupiny Queenie, a legendární showmaster Peter Freestone, který byl dlouholetým osobním tajemníkem Freddieho Mercuryho. No a k tomu v předsálí ještě výstava, vůbec první česká výstava raritních artefaktů skupiny Queen a autentických kostýmů Freddieho Mercuryho. Tak tohle všechno si můžete užít, když se vám teď bude dařit bleskovce.
1: Bleskovka.
0: 4. listopadu 19 hodin Aldis Hradec Králové, připomínám ještě jednou. No a tady je otázka, dneska to bude těžší. Podíváme se na logo skupiny Queen, které navrhl sám Freddie Mercury. Ostatně měl na to vzdělání, byl vystudovaný grafik a designér. Zvolil symetrickou kompozici inspirovanou tradiční britskou heraldikou a královskými erby. A mě by zajímalo, jestli jste si někdy všimli, jakou zajímavost tohle logo skrývá. Tak za A je v něm schovaný tvar ostrovu Zanzibar, nebo za B jsou v něm znamení zvěrokruhu všech členů kapely, a nebo za C je tam schovaný notový zápis motivu z písně Bohemian Rhapsody. Telefon 726 46 48 48, ještě chvilku vám nechám na přemýšlení a už se podívám na telefonní linku. Dobrý den, kdo pak je tam? Poprosím, slumte si rádio. Tak.
2: Ano, už jsme ho slumili.
0: Pecka.
2: Dobrý den, tady Míla.
0: Tak Míla.
2: No, tak je to těžká otázka, tak si budu střílet od boku.
0: Viděla jste někdy logo skupiny Queen?
2: No, to asi neviděla, ale Rhapsody, no, jsem viděla film, to bylo krásný. Uh-huh. Tak manžel radí Bčko.
0: Bčko, jsou v něm znamení zvěrokruhu všech členů kapely. Manžel radí. No tak manželovi poděkujte.
2: Děkuju.
0: Je to tak, jsou tam dva lvy, je tam krab, nebo chcete-li rak, jsou tam také panny, těch znamení tam je o jedno víc, ty panny jsou tam dvě, ale Freddy potřeboval, aby ten znak byl symetrický, tak tohle znamení patří jemu, udělal tam dvě panny, můžete prozkoumat potom někde, až najdete na obrázku. Tak
2: určitě.
0: Užijte koncert a poprosím, vydržte na telefonu, ať se domluvíme. Naslyšenou.
2: Čekám, děkuju.
0: Není
2: vám,
0: za co. Naschle.
2: Naschledanou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT 2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V komunálních volbách v Pardubickém kraji hlasovalo skoro 51% oprávněných voličů. Volební účast je tak mírně vyšší než před 4 lety. Tehdy to bylo necelých 49%. V Holicích vyhrálo skupení Občané sdružení nezávislých kandidátů v Holicích s téměř 46% hlasů. Na druhém místě skončilo Pro Holice a na třetím Hlas pro Holice. V Přelouči zvítězila koalice Občanů Přelouče s 38% před nezávislými Pro Přelouč na druhém místě a Přeloučí pro lidi na místě třetím. V komunálních volbách v Hrochovětinci na Chrudimsku jasně zvítězila volba Pro město, vedená současným starostou Alešem Vaňkem. Získal přes 53% hlasů. V 11 členem zastupitelstvu města tak bude mít 6 mandátů. Veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem Šamonda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata a letos se objevil v západní a střední Evropě. Slovinci dnes budou hlasovat v celostátním referendu. Odpovídat budou na 4 otázky. Jedna z nich se týká i vládního plánu na zrušení poplatků za veřejnoprávní médium RTV. Vláda premiéra Janši chce změnit systém financování i řízení veřejnoprávní televize a rozhlasu. Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne se mohou objevit přehánky. Teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnici druhé třídy číslo 362 v obci Jedlová.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik zprávy a také Otagu Twirt. No a my už posíláme další písničky, které nestárnou. Tohle je Martin Maxa, za chvilku Václav Neckář a budeme také péct.
5: A co má být, tak jsem to já.

0: Václav Neckář je za námi a vy stále ladíte Český rozhlas Pardubice. Přejeme hezké nedělní ráno. Dneska nás po choutkovém roce čeká první posvícenské pečení s vítězem televizní soutěže Peče celá země Vojtou Vrtiškou. On s námi bude týden co týden péct a naučí nás postupně celkem 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
1: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Je to tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo, tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat. A budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
0: Na první Vojtovy recepty se můžete podívat už teď, a to na stránkách pochoutkovirok.cz, kde pozor, probíhá také hlasování pro nejlepší recept desetiletí. To znamená, že každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o celou řadu cen, třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně, anebo o naprosto nové kuchařky vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A dnes nezapomeňte po 10. hodině poslouchat pořad Pochoutkový rok, kde se dozvíte víc.

0: Nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice v plném proudu. Za chvilinku zaspívají Karel Zich nebo Petr Kolář. Teď máme 7:45.
1: Počasí.
0: A to je chvíle, kdy jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Před chvilkou to ještě nevypadalo, ale v Pardubicích teď svítí sluníčko. Znamená to, že dneska bude prosluněný den, nebo co nás čeká?
2: No, tak bude to spíš takové obrazně řečeno skoro aprílové počasí. Přece jenom za tou stranou frontu je ten vzduch lehčí a rozšířuje se k nám přechodně oblast vyššího tlaku vzduchu. Takže dneska čekáme spíš takovou proměnlou kupovitou oblačnost. A jak to vypadá hlavně nahora, aby si objevily přehánky, nevinou se jde nižším polohám, ale ty úhrny by neměly být nějaké vysoké teploty. Dneska většinou 11 až 14 stupňů a vítr bude foukat od západu od 2 do 6 metrů. V noci začneme oblačnými zataženými, ale se hlavně na horách se budou vyskytovat přehánky s tím, že na hřebenech Orlických hor Karlického sněhu tam by se mohly objevit i smíšené nebo sněhové, ale ten sníh se samozřejmě neudrží. A teploty klesnou na 6 až 3 stupně a tam, kde bude málo oblačnosti v noci, a tam by se mohly objevit i přízemní mrazíky a vítr bude foukat od západu 2 až 5 metrů.
0: No a po noci je zítřejší den, ten nás čeká jaký?
2: Pondělí vypadá celkem příjemně, byl takové oblačné až polejasno a jak to vypadá, objevily by se i během dne přehánky, ale byly by celkem slabé na horách, tam budou o něco četnější a zase v těch nejvyšších polách by se mohly objevit i přehánky smíšené nebo sněhové a večer potom všeobecně přehánky budou ustávat a oblačnost ubývat teploty zítra 11 až 14 a vítr nám bude foukat u západu, severozápadu 6 metrů, večer potom neslábne.
0: A ještě v rychlosti ty další dny, jak se to bude vyvíjet v příštím týdnu?
2: Zatím to vypadá, že úterý to by byl asi pravděpodobně nejhezčí den, zatím to je skoro jasno, polejasno, sice ráno se objeví i mlhy, ale a teploty tomu budou porány odpovídat 5 až 1 stupeň někde v úterý, tam by se mohli dostat i až někak k minus 2, ale přes den do 15, víte, slabý proměnlivý do 4 metrů a ve středu to vypadá, že v noci a ráno tam by bylo hodně oblačnosti, přešla by chvásla v noci studená fronta, ale během dopoledne už by se asi oblačnost začala protrhávat na oblačno až polejasno, teploty ráno 6 až 2 díky oblačnosti a přes den do 15 stupňů a v těch dalších dnech tam to vypadá, že srážil by bylo celkem málo, zase to se jeví deštivější víkend a o něco chladnější. Teploty by během týdne pomalinku šly někam 15 až 18 stupňů, ale na víkend to vypadá se kolem těch 12-15 maximálně.
0: Toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme za informace a hezký den do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obyvatelé Mikulče na Svitavsku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Pardubický dopravní podnik zajistí kyvadlovou dopravu na Velkou Pardubickou. Do druhého kola senátních voleb postoupilo 11 kandidátů hnutí STAN. Další dva uspěli už v prvním kole. A dnešek bude oblačný, teploty do 14 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt.
1: Volby 2026.
0: V Mikulči na Svitavsku lidé v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti hlasovalo skoro 72% zúčastněných voličů. Podle starosty Josefa Dvořáka z Promikuleč by na plánované větrníky viděla z domova většina obyvatel.
2: Znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat. No ale myslím si, že vzhledem k tomu poměru, jak ty výsledky vyšly, že tady není prostor ani pro to, aby třeba za 5, za 10 let někdo přišel a chtěl to tady stavět znova, protože nemyslím si, že ty nálady se takhle rychle změní.
0: Vítězem komunálních voleb v Rnově nad Doubravou je sdružení Dejme šanci Rnovu, vedené současným starostou Marcelem Lesákem. Získalo přes 55% hlasů. 11 členem zastupitelstvu tak budou mít většinu 9 křesel. Pardubický dopravní podnik dnes vypraví kvůli Velké Pardubické mimořádné kyvadlové spoje na závodiště. Autobusy pojedou z Polabin od obou konečných zastávek na Dubině, z Masarykova náměstí a taky od hlavního nádraží. Z Polabin budou odjíždět každých 20 minut, z obou konečných na Dubině po 40 minutách. Podrobnosti najdou cestující na webu dopravního podniku.
3: Ve 40-minutových intervalech pojedou také spoje z Masarykova náměstí. Na hlavním nádraží počkají na cestující z linky číslo 8. Přeprava v kyvadlových spojích bude zdarma. Po skončení dostihu zajistí dopravní podnik také odvoz k hlavnímu nádraží. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v Horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Úspěch druhého jmenovaného šéf starostu Vít Rakušan očekával.
4: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci, známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
0: Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Pardubickém kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Odpoledne se mohou objevit přehánky, četnější budou na horách. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte na silnici nedaleko Kornice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je neděle 11. října, 4 minuty po 8. posloucháte Český rozhlas Pardubice a také dobré ráno, plné dobré muziky, písniček, které nestárnou. Tentokrát podání skupiny Buty zaspívá také Suzy Quattro nebo Lenka Filipová. Komunální volby v Pardubickém kraji přilákaly k urnám 52% voličů. V Pardubicích a Chrudimi vyhrálo ANO, ve Svitavách Sdružení pro město Svitavě a v Ústí nad Orlicí Oušťáci. Teď se rozhoduje o tom, kdo sestaví radniční koalice. Podrobnosti nabídneme ve vysílání už za chvíli. Andrejům posíláme gratulaci a ještě jednou krásnou neděli všem.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi. Za námi Suzy Quattro a Chris Norman. Za chvilku slibovaná Lenka Filipová. Dál přejeme hezkou neděli.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby jsou u konce. V Pardubickém kraji přišlo k urnám 52% voličů. V krajském městě a Chrudimi zvítězilo hnutí ANO, ve Svitavách sdružení pro město Svitavy a v Ústí nad Orlicí uskupení Oušťáci. Vítězství ve volbách ale ještě neznamená, že vítěz bude městu vládnout. Napříč krajem proto už včera večer začala povolební vyjednávání. Podrobnosti má reportérka Naďa Kubíková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, je to tak, začneme Chrudimi, kde vyhrálo komunální volby s velkým náskokem hnutí. ANO získalo přes 32% hlasů, druhé skončilo SNKED ze zhruba 13%, těsně třetí byla ODS. Vítězství znamená pro ANO 10 zastupitelských mandátů z 27. Lídr kandidátky starosta František Pilný chce pokračovat ve spolupráci s uskupením Chrudimáci, které získalo 2 mandáty a zároveň hledat další možné koaliční partnery.
3: Asi ten největší programový průnik vidím právě u ODS, protože na ně leckterých tématech, jakože je potřeba více investovat do chodníků, do komunikací, do sportovišť. ODS už v minulosti deklarovala, že souhlasí s naším plánem pokračování rekonstrukce sportovní haly.
0: Komunální volby v Ústí nad Orlicí vyhrálo uskupení Oušťáci, vedené dosavadním starostou Petrem Hájkem. Kolik získalo hlasů?
2: Získali 27% hlasů a tím i 7 mandátů v 27 členem zastupitelstvu. Druhé skončilo sdružení Ústí 2.0 s 19%. Třetí v pořadí je Ústecké fórum se 17%. Zastupitelé bude mít i hnutí ANO, ODS, Lidovci a koalice SPD a ČSNS. Petr Hájek z vítězných Oušťáků říká, že povolební vyjednávání povedou se všemi stranami.
4: My jako Oušťáci jsme vždycky oslovili všechny strany, které mají určitým způsobem koaliční potenciál, co znamená v tomhle případě budeme postupovat stejně jako v těch letech minulých. Asi na rovinu budu říkat, že ten koaliční potenciál pro nás nemá SPD a že ta vyjednávání budeme zahajovat určitě na půdorysu té stávající koalice.
0: Třetím okresním městem jsou Svitavy. Tam komunální volby vyhrálo sdružení pro město Svitavy stejně jako před 4 lety, je to tak?
2: Ve Svitavách vyhrálo komunální volby, je to tak, získalo přes 34% hlasů. Druhé bylo hnutí ANO, mělo necelých 32% a třetí skončila ODS. Vítězné sdružení i ANO budou mít v 26 členem zastupitelstvu po 9 mandátech. Lídr vítězné kandidátky a současný starosta David Šimek chce o budoucí koalici začít jednat v pondělí. K jednacímu stolu plánuje pozvat všechny zvolené subjekty.
0: A jak vypadalo povolební vyjednávání v krajském městě?
2: Tak v Pardubicích se vítězem komunálních voleb stalo hnutí ANO v čele se současným primátorem Janem Nadrchalem. Získalo 23% hlasů a 10 mandátů. Už včera v 21 hodin oznámilo společný postup v povolebním vyjednávání s uskupením Žijeme Pardubice, tam to bylo jasné dlouho, a hnutím STAN. To je taková novinka, které mají po 5 zastupitelích jednání, se ale neomezují jen na tato tři uskupení. Ve hře je širší koalice. Prohlášení zaznělo i jednání s ODS a progresivními Pardubicemi. Koaliční smlouva zatím uzavřená není a dál se jedná o rozdělení pozic ve vedení města. Vývoj samozřejmě budeme sledovat a už za chvilku přineseme aktuální zprávy.
0: Výsledky komunálních voleb shrnula Naďa Kubínková. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dneska nás čeká už 136. Velká Pardubická se Slavia pojišťovnou. Brány do stihového závodiště se otvírají o 10:30 dopoledne. No když je o tom řeč, tak tady mám připomínku toho, že na koníčky můžete vyrazit motoráčkem. Tradiční jízdy motoráku na Velkou Pardubickou ze stanice Pardubice centrum přes hlavní nádraží a Rosice nad Labem až na závodiště zajistí to, že vás dovezou v podstatě skoro až k bráně toho závodiště. Pojede celkem 5 spojů mezi 9. a 14. hodinou. Počasí. Dneska čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména v odpoledních hodinách. Místy s přeháňkami na horách budou četnější. Ráno se budou ojediněle udržovat mlhy, později večer začnou srážky a místy oblačnost přechodně ubývat. Teploty v maximech dneska mezi 11 a 14 stupni. Na horách v 1000 metrech naměříme 4 až 7 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, západní a má rychlost do 6 metrů za sekundu. No a víte, že někteří lidé mají o žebro navíc? Detaily už za chvíli odhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: deváté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Vítězem komunálních voleb v Litomyšli je Sdružení nezávislých kandidátů Generace 89, vedené dosavadním starostou Danielem Brýdlem. Od voličů získalo 39% hlasů. Druzí skončili lidovci s 19%, třetí byla ODS. Jasným vítězem komunálních voleb v České Třebové je uskupení 3PK pro prosperující Českou Třebovou. Získalo 38% hlasů, druzí skončili lidovci s 20%, třetí jsou nestraníci. Vítězem komunálních voleb v Třemošnici se stalo sdružení Jsme s vámi, vedené současným místostarostou Pavlem Kalinou. Získalo přes 73% hlasů. V 15 členem zastupitelstvu mu tak patří 12 křesel. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí, jde o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Víc lidí přišlo na silnicích o život jen v srpnu. Zástupci asi 20 českých firm dnes odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na 6-denní cestu po trojici asijských zemí. Zamíří postupně do Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne se mohou objevit přehánky, četnější by měly být na horách. Teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte na silnici 1/37 u Pardubic kvůli Velké Pardubické.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly zprávy a také Otagu Tvirta, s vámi stále Český rozhlas Pardubice, zároveň nedělní dobré ráno s datem 11. října. Nás za chvilku čeká neděle Marie Tomsové, dneska bude tak trochu narozeninová a ještě předtím i písničky, které nestárnou v podání skupin Rangers anebo Jelen. Hezkou neděli.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 8.38 a o další minuty ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice se postará moderátorka Marie Tomsová. Tentokrát budeme slavit narozeniny.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Jubilea, výročí, kulaté, dožité i nedožité narozeniny českých osobností. V tomto roce se jich urodilo opravdu hodně. Například Abrahamoviny Ivany Gotové a Leoše Mareše, šedesátiny zpěváků Kamila Střihavky, Lucie Bílé, herců Jiřích, Langmajera a Macháčka, sedmdesátiny Marie Redkové, osmdesátiny Saskie Burešové, osmdesátiny Milana Hajna a bohužel už nežijících zpěváka Richarda Tesaříka, muzikanta Víti Marka a psychologa Petra Šmolky, devadesátiny stvořitelů Járy Cimrmana, Miloně Čepelky a Zdeňka Svěráka a nedožitý stejný věk Václava Havla, našeho prvního pana prezidenta po dlouhých 40 letech soudruhů prezidentů. No a 95 Jiřího Suchého a neuvěřitelných 98 bude za chvilku Ivetě Simonové. Ale kde se vlastně vzala tradice slavení narozenin? Prý před 3000 lety ve starověkém Egyptě, kde se ovšem ještě neslavilo narození člověka, ale korunovace faraona, který se v ten výjimečný den stal bohem. Odtud zřejmě převzali tradici pro své bohy starověcí Řekové. K uctění bohyně lovu a měsíce Artemidy zapalovali na kulatých koláčích svíčky, představující zářící měsíc, a věřili, že stoupající kouř donese jejich přání až k bohům. Jako první začali slavit narozeniny běžných smrtelníků starověcí Římané a v té době se objevují i první zmínky o narozeninových pozvánkách. Poté, co raná křesťanská církev oslavy narozenin po staletí odmítala jako nežádoucí pohanský zvyk, objevily se v Německu před 300 lety první dětské oslavy, nazvané Kinderfest. Tehdy poprvé dostávali děti dort se svíčkami, jejichž počet se řídil věkem oslavence plus jednu svíčku navíc jako symbol naděje do budoucna. Průmyslová revoluce 19. a 20. století přinesla do většiny zemí planety slavení narozenin jako běžnou událost pro všechny vrstvy obyvatelstva, které ji často provázejí narozeninovým popěvkem Happy Birthday to You. Ten složili před 133 lety sestry Hillovy pro předškolní děti jako pozdrav s názvem Dobré ráno všem. Zajímavé je, že až do roku 2015 vlastnila autorská práva k popěvku společnost bratří Warnerů a teprve v tomto roce americký soud rozhodl o volném použití. Teď se zpívá všude, ale nejvíc ji asi proslavila Marilyn Monroe pro Kennedyho. Narozeninový rituál sfouknutí dortových svíček na jeden nádech přinášel víru, že se přání oslavence splní a bude mít po celý rok štěstí. V anglosaském světě obvyklé tahání za uši mu má prodloužit život a u nás obvyklé dávání hobla v počtu drcnutí o pozadí dobrovolníka odpovídající oslavencovu věku prý symbolizuje jeho zrání a moudření. Tak si užijte hezkou neděli, ať už s hoblem nebo bez něj, bez ohledu na to, co právě slavíte. Vaše Marie Tomsová.

0: Švédská skupina Ace of Base, tak na jejím začátku bylo také celkem veliké štěstí. Povídá se historka, že jejich demokazeta se zasekla v přehrávači v nahrávacím studiu, což producentům znemožnilo ji vyjmout, a tak si ji poslechli až do konce. No a díky tomu prý získali smlouvu a prorazili. Máme po muzice, za chvilku vyrazíme za českými interprety, čeká nás Michal David, ale ještě předtím pohled na oblohu.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost, zejména v odpoledních hodinách místy s přeháňkami, ty budou na horách četnější. Teď po ránu se ještě ojediněle udržují mlhy, později večer začnou srážky a místy i oblačnost přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 4 až 7 stupňů Celsia a vítr vane mírný, západní rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

nedělního dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice už mnoho nezbývá. Za 9 minut tady bude 9. hodina, další zprávy s Otou Gutwirtem. No a co nabídne dnešní dopoledne? Tak hodinu před polednem například východočeské výlety, které nás zavedou na Chrudimsko, do Luže. Konkrétně do jedné její části, která byla k městu přidružená v roce 1985, a sice do Bělé. Tahle obec leží v půvabném údolí Arenského potoka. Po jeho štoku se vydáme prohlédnout si místní zajímavosti, včetně rozhledny, kterou postavil jeden z tamních obyvatel sám a na svoje náklady. Po 10. hodině tu bude další díl narozeninového pochoutkového roku, v něm nás čeká začátek podzimního posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, ale také připomínka toho, že byste se měli zapojit do hlasování pro nejlepší recept desetiletí naší soutěže domácích receptů. A už za chvíli Alena Zárybnická a Zálety, dnešním hostem bude pěvec Štefan Margita. Tak přejeme pohodové dopoledne.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V komunálních volbách v Pardubickém kraji hlasovalo skoro 51% oprávněných voličů. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. A dnešek bude oblačný, teploty do 14 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt.
1: Volby 2026.
2: V komunálních volbách v Pardubickém kraji hlasovalo skoro 51% oprávněných voličů. Volební účast je tak mírně vyšší než před 4 lety. Tehdy to bylo necelých 49%. Litomyšl s necelými 40% ovládlo hnutí Generace 89. V Moravské Třebové vyhrálo 3PK pro prosperující Moravskou Třebovou, které získalo 20%. Naši sousedé skončili druzí z 15 a ANO třetí z 12%. V Poličce vyhrálo ODS s necelými 31%. V Chrudimi vyhrálo komunální volby s velkým náskokem hnutí ANO. Získalo přes 32% hlasů, druhé skončilo SNKED se zhruba 13%. Těsně třetí byla ODS. Vítězství znamená pro ANO 10 zastupitelských mandátů ze 27. Lídr kandidátky, starosta František Pilný, chce pokračovat ve spolupráci s uskupením Chrudimáci, které získalo 2 mandáty, a zároveň hledat další možné koaliční partnery.
3: Asi ten největší programový průnik vidím právě u ODS, protože na ně leckterých tématech, jakože je potřeba více investovat do chodníků, do komunikací, do sportovišť. ODS už v minulosti deklarovala, že souhlasí s naším plánem pokračování rekonstrukce sportovní haly.
2: Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí. To je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny úmrtí patřily nepřizpůsobená nebo nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
4: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
2: V Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Na některých místech tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divoká zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou způsobovat větší škody na polích. Je taky pravděpodobné, že se budou stahovat víc k městům. Zvýšená migrace zvěře by ale podle Českomoravské myslivecké jednoty mohla usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na kramaliště.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne se mohou objevit přehánky, a to zejména na horách. Teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále pozor na dopravní omezení na silnici 1/17 u Stradouně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Říká, že nejlepší melodie, kterou pro pěvce kdy kdo napsal, je aplaus. Mnohokrát ho ve svém životě slyšel, třeba v únoru po premiéře Zlata Rýna v Národním divadle. A právě za tuto roli získal letos cenu Thálie. Operní pěvec, tenorista, který působil v nejslavnějších operních domech světa. Muž, ze kterého vyzařuje po celý jeho profesní život láska. Láska nejenom ke svému životnímu poslání. Štefan Margita. A rovnou přiznávám, že mě nesmírně potěšilo jako meteorologa, že na úvodní straně webových stránek Štefana Margity visí déšť.
6: Ano, písnička Déšť, dobrý den.
5: Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
7: Dá při městu jako voda. Stůj a jen mnou pluj, sílu mi dodáš. Dál
0: při městu řekou mě nes. Už prší za okny a nocí zní déšť. V něm stojí dny a topí se tma. Nenech ji utonout, je přenádherná. Déšť přišel hrát tu píseň známou. Snad někdy vrátí se a já zůstanu hrou.

při mě stůj jako voda. Stůj a jen mnou pluj, sílu mi dodáš. Dál při mě stůj, tou řekou mě nás. Už prší za okny a nocí zní déšť.

0: dodáš. Dá, při mě stůj, řekou mě nes. Už prší za okny a nocí sní déšť.
1: Narodil se v Košicích, v 28 letech debutoval v Národním divadle. V dokumentu České televize říká, že nechce, aby ten dokument byl o výčtu míst a oper, které na těch nejslavnějších operních prknech zpíval. Nejsem si jistá, že to po každé dodržím, ale budu se o to snažit. Tak děkuji moc krát, Štefane, že jste přijal moje pozvání. Dobrý
2: den. Já za pozvání. Dobrý den ještě jednou.
1: Jaký podtitul bychom dali našemu rozhlasovému rozhovoru? Třeba už teď na začátku, ten dokument v České televizi se jmenoval Čas přítomnosti.
2: Já tím, že opravdu vím, jak úžasně děláte počasí, tak já bych to nazval asi Proměny, protože nevíme, jak bude za chvíli, jestli bude pršet, nebo teď je sluníčko, takže já bych nazval Proměny.
1: Která zásadní životní proměna ve vašem osobním životě byla taková, že si na ní vzpomenete hned jako první? Zkrátka důležitá.
2: Ta důležitá určitě, když jsem byl v Košicích a ráno, já se pamatuju, v divadle, v Košickém divadle jsem zkoušel operu Čerta Káča, když se objevil šéf opery a přišel za mnou a mě říkal, jsi schopný odpoledne zkusit odletět do Prahy a večer zpívat Lenského v opeře Evžen Onegin? Já jsem řekl, lví povaha, já jsem lev. Tak samozřejmě jinej by řekl, ne. Já jsem řekl, ano. Takže jel jsem domů, pobalil se, odletěl jsem. Já jsem přiletěl asi v 17 hodin do Prahy. Mě vyzvedli. Představení bylo tehdy ve Smetanovém divadle, dneska Státní opera. Pán režisér mě říkal zprava, doleva, tady tohle, tady tohle. Jednu důležitou věc mě neřekli, že je točná. Takže já jsem stoupil a to se začalo se mnou točit a já, když jsem začal zpívat, tak jsem zpíval na zadním jevišti, tak jsem rychle vyběh úplně dopředu a když jsem uviděl vlastně to obrovské divadlo, protože Košický divadlo má 500 lidí a s tou Státní operou to nešlo vůbec srovnávat, takže tam jsem se trochu vyděsil, ale asi pravděpodobně to dopadlo dobře, protože hned jsem dostal další pozvání a pak angažma.
1: Není přece možné naučit se roli za tak krátkou dobu.
2: Já jsem tu roli uměl, takže to bylo to štěstí. Já jsem tu roli v Košicích zpíval slovensky, mezitím jsem se to naučil do originálu, do ruštiny a teď jsem přijel a teď bylo. Onegin byl Bulhar, zpíval bulharsky. Libuška Márová dělala Olgu, ta zpívala česky, já jsem zpíval rusky a Tatiana, ta byla Ukrajinka, takže zpívala rusky taky, takže to byl taky míchaný salát představení.
1: Byl to úplně původní záměr režiséra?
2: Nebyl, protože inscenace v té době ještě, když já jsem nastoupil do Národního divadla v 86. roce, všechno se hrálo v češtině. Ty originály pak nastoupily asi tak za 10 let na to, že přišli na to, že vlastně ty opery by se v originálu měly zpívat. Já si myslím, že každá opera v tom originálním jazyce se zpívá líp než. Takže když jsem dělal pak nastoupil do Národního divadla a pak mě hodili rovnou do inscenace La Traviata, co byla krásná role. Tu jsem se naučil italsky taky, takže jsem je dělal italsky, ale se pamatuju, že veliká árie Violety, ta v italštině zní estrano, estrano a tady v češtině se to zpívalo tak zvláštně a zpěvačky mě říkali, že no nespívá se to dobře. Ale pak se to naučili do té italštiny, takže já si myslím, že každá opera by se měla hrát v tom jazyce, jak je napsána.
1: Je to často úlevné vlastně, protože ano. To má svoji logiku. Štefan Margita, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Mluvíme o jazycích, ve kterých se zpívají opery na jevištích a že ten vlastně originální jazyk bývá často tím nejlepším. S kolika jazyky jste se, Štefane, za dobu své kariéry setkal? V kolika jazycích jste zpíval?
1: Hodně. Takže samozřejmě nejtěžší pro mě byla asi francouzština, protože já neumím francouzsky. Francouzi, jak je známo, oni neodpustí nic. Takže já jsem přijel do Paříže a teď jsem měl první ansamblovku a pan dirigent mě říkal, že pak by se chtěl jenom věnovat mě a že tak dále. Takže jsem dostal takzvaného kouče na jazyk. A to je těžká práce, protože ten dotyčný člověk, který s váma dělá tu francouzštinu, anebo kterýkoliv jazyk, on není zpěvák. Takže on netuší, že když já řeknu nějaké slovo, že ho tvořím jinak, než když mluvím. A to oni většinou nechápou. Takže tam vždy jsou takové boje, ale když se vrátím k tomu, že jsem hodně dělal Janáčka ve světě a když slyším, jak někteří zpěváci zpívají česky, tak se stydím. A to jim prošlo vždy, to bylo zvláštní. Němci neodpustí také nic vůbec. A ta srozumitelnost dneska je strašně důležitá. Tak přesně jak to hraní dneska na jevišti, ta doba je opravdu pryč, když pěvci stáli vpravo a na levé straně a zpívali duet. To už se opravdu nedělá, co já si myslím, že je správný.
0: Takže francouzština, němčina.
1: Němčina, angličtina, polština, maďarština, česky, slovensky samozřejmě, ruština. A jednou se mi stalo, já jsem dělal, koncert jsem měl a to bylo sice v Tel Avivu. A ten originál, co jsem zpíval, byl napsaný v ruštině. Tak já jsem se to naučil. Já jsem přijel na první zkoušku a pan dirigent mě řekl, no počkej, ale to je hebrejsky. Tak jsem se to musel za dva dny naučit opravdu. Ale se mi věnovali opravdu. Ten rozdíl mezi němčinou a hebrejštinou už nebyl tak jako tím, že mluvím dobře německy, tak mě to nedělalo takový problém. Ale samozřejmě to, co se naučíte a nacvičíte, to je to stejné, jako když se naučíte nějakou roli a teď přijedete na zkoušku a dirigent řekne, jo, ale tam já budu měnit slova, tam si to změň. Přeučovat se to je... Já nevím, jak vy to máte, když se můžu zeptat, ale tak samozřejmě u vás pak existuje ta úžasná improvizace, že jo, když...
0: U nás právě naštěstí existuje jenom improvizace, protože my nemáme vlastně připraveno nic napevno a o počasí v rámci vysílání mluvíme, vyprávíme ten příběh. Jo. Ale vy evidentně talent na jazyky máte. Souvisí s hudebním sluchem?
1: Určitě. Samozřejmě je strašně důležité, protože, tak jak jsem říkal, francouzsky nebo německy, i když za ta léta jste tam a mluvíte tu řeč, tak člověk stále má určitý akcent. Tak jak já i v češtině mám akcent pořád. Ten slovenský, ten měkký akcent tam zůstává. Takže to je strašně těžký se zbavit toho. Ale já když jsem vlastně se k Hance nastěhoval, to byla první věc, ona mě řekla, to bylo moc hezký, ona mě říkala, chceš, abych tě opravovala, anebo to necháme tak a mluv raději slovensky. Já jsem řekl, jo, já chci, ať mě opravuje. A u nás byl ve slovenštině, u nás neexistuje to, že jedu autem, anebo poletím, anebo půjdu pěšky. Není, u nás všechno je idem. Idem letadlom, idem autom, idem pešo. Takže to pro mě bylo, takže já jsem něco říkala, Hanka říkala, no tam ale pojedeš strašně dlouho, takže...
0: Jo, že to dávalo do té souvislosti.
1: Tak to jsem se už naučil za ta léta.
0: Četla jsem správně ve vašem životopise, že jste se s Haničkou seznámil na žebrácké opeře?
1: Ve státní opeře.
0: Ve státní opeře a že to vlastně nebylo, řekněme, požár na první dobrou.
1: Ne, to nebylo.
0: A že roztála až na svých narozeninách, kam vás pozvala.
1: Přesně máte. Dobrý informace. Bylo to po premiéře státní opeře Žebrácká opera a musím se jí přiznat, protože to byly úplně moje začátky v Národním divadle a v téhleté opeře bylo docela hodně českého textu. A Hance se strašně nelíbilo, jak říkám ten český text. A to mi řekla až po několika letech. A říkal, mě to tak strašně vadilo, že prostě tě to nenaučili v tom Národním divadle. Já jsem říkal, to víš, to prostě je to jiná řeč, přece jenom si rozumíme, ale ten akcent tam je, no ale to prostě to fakt nešlo a že to radši ti měli škrtnout ten tu prózu a tak dále. Takže to přivítání na těch schodech dodnes vím ve Státní opeře to nebylo ideální, protože já jsem ji strašně chtěl poznat, protože vždy jsem ji obdivoval a v Košicích jsem sledoval dlouhý Hany Zagorové a chodil na její koncerty do sportovní haly v Košicích a najednou stála přede mnou slavná Hana Zagorová, která měla na sobě rudej kožený kostým v té době, takže oni, šéf opery šel se mnou a říkal, že můžu vám představit dnešního hlavního protagonistu opery a ona řekla, dobrý večer. A bylo.
0: Ale tuším, že už jí v hlavě běžela myšlenka.
1: Asi nějaká ano, protože mě pozvala později na svoji oslavu. Ona narozeniny má 6. září, takže to jsem s radostí přijala. Vlastně jsem tomu nerozuměl. Jsem říkal, co to je nějaká hra, anebo samozřejmě mi zastaví denně stovky lidí, takže takhle jsem uvažoval nad tím.
0: Štefan Margita, posloucháte Závety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Mluvili jsme o Haničce Zagorové, o vašem seznámení. A já bych ráda jedním dechem se dostala k vašim andělům strážným. Kdy jste dal svým andělům strážným nejvíc zabrat?
2: Když zemřela Hanka. Protože i když ví člověk a ty doktoři dneska jsou opravdu tak úžasní a tím, že zažili takových případů stovky, tak oni přesně věděli, že to skončí špatně. Ale teď pardon, že se vás zeptám, nevím, jestli jste to zažila, ale člověk jim nechce věřit. Já jsem jim nevěřil. Nechce.
1: Špatným zprávám neradě věříme.
2: Ne. Nevěřil a já jsem spoléhal vždy na to, protože Hanka byla obrovský bojovník, že už se to několikrát stalo, když ten stav byl opravdu špatný a vždy se z toho dostala, ale ten covid ji úplně zničil. V podstatě to všichni ví, hlavně ten covid ji zabil ty bílé krvinky, kostní dřeň a takové zprávy, jak pak vyšly, že Hanka dostala mozkovou mrtvici a takové, to je naprosto nepravdivý. Takže tam opravdu nebyla pomoc a já tomu věřit nechtěl.
1: To, co se pak strhne v bulváru, je kapitola, kterou zakopeme pod ten nejtlustější koberec, který je tady ve studiu Českého
2: rozhlasu. Ani takový tlustej není.
1: Není, neexistuje, ale budeme se o to minimálně snažit. Album Andělé strážní vzniklo a připomeňte mi vlastně dobu, já ho teď nedokážu časově zařadit.
2: Andělé strážní vlastně se natočilo v té chvíli, když už jsem věděl, že vlastně budu dělat takové rozloučení, jak s operou, tak s tímhletým žánrem, který jsem dělal, takže jsme natočili tuhletu desku, kde jsem si vymyslel, že se propojím k písničce Hanky, kterou ji napsala Radúza, Anděle strážní, takže do toho jsem se dospíval, nebo jak se to řekne, dospíval. No a pak jsem chtěl pozvat ty nejbližší lidi, kteří já vím, že stojí vedle mě a že vždy mi pomůžou a na základě toho jsme, jak udělali tu desku, tak pak jsme udělali ten veliký koncert o tu aréně. Já jsem vlastně chtěl udělat takovou rozloučku, jak pro operní publikum, tak pro to publikum, ty popové části, takže myslím, že asi Zlato Rýna, to jsem měl veliké štěstí, že to Národní divadlo vůbec nasadilo v podstatě na konci mé kariéry, protože já už opravdu novou premiéru nechci dělat. Já si myslím, že bylo toho dost a opravdu já jsem 3. srpna oslavil 70. a prostě těch 7 týdnů zkoušení od rána od 10 s hodinovou obědovou pauzou do večera 8. I ty mladí lidi byli utáhány, takže já jsem zvyklý teda hodně zkoušet, ale jsem si říkal, a proč? Proč? A hlavně víte, co bylo důležité, a já doufám, že se mi to splnilo. Nechtěl bych stát na jevišti, aby lidi v hledišti říkali, bože, proč to dělá ještě? Já jsem takové představení zažil, tu paní zpěvačku slavnou nebudu jmenovat, ona se neloučila. To bylo to. Kdyby se loučila, tak. Ale neloučila a to představení fakt nebylo dobrý. A tam jsem si uvědomil, jak lidi, tím, že mluvím dobře německy, tak jsem slyšel, proč zpívá ještě. Že ta kariéra byla tak světová, má to za potřeby. Tak tam jsem si říkal, tak to je varování.
1: Odejít včas. Špatně se ten moment někdy hledá, tomu rozumím, ale v té souvislosti v nějakém rozhovoru s vámi jsem četla, že na téma vašeho hlasu s vámi mluvil i tuším Josef Kemmer, který vám řekl, až nebudete moc zpívat, přijďte hrát k nám Činohru. Pamatuju si to dobře.
2: Pamatujete velmi dobře. To byl geniální člověk ještě. Existoval klub v Národním divadle. To bylo ve 4. patře a po představení vždy jsme se tam sešli, tam byl bar, tam jsme si mohli něco vypít a mohli dát i jídlo malý a tak dále. A vždy, když jsem vešel na pravý straně, jestli měl představení nebo neměl, pan Kemmer tam seděl. A vždy měl skleněnou hlavu a samozřejmě žádné mobily, nic, prostě on si něco psal, anebo učil text, to nevím. A já jsem měl po řeckých paších. A právě tak jsem vešel a jsem říkal, dobrý večer, mistře. On se tak zvednul hlavu a říkal, vy, až jednou přestanete zpívat, tak nastupte do činohry. Já jsem z toho nespal, protože taková hvězda vám tohle řekne, ale víte, že bych to neudělal? Já se přiznávám statečně, že to, co mi muzika dává na jevišti, že asi tuším, co bych měl hrát a nepřehánět, být přirozený. Já tu činohru asi bych neuměl. Já bych tam nebyl přirozený. To mě ale na jedné straně, to není jako namyšlený člověk, ale mě těší, že se tam nechci dostat teď za každou cenu. Jo, a teď mě to pan Kemr říkal, tak já teď půjdu hrát činohru. Ono by to nebylo dobrý.
3: Dvě vločky sněhu se na rezavém parapetu zastavili v běhu a vykroužili piruetu. Na věžních hodinách loňský čas zapraštěl, anděl z mostu křídly mách, nikdo ho neviděl. Pak našel někde nad ránem v automatu telefoním na zdi klíčem vyškrábané moje číslo. Už to zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní...
4: Haló? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal?

0: Kdo ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru.
1: Pojď ke mně.
0: A zítra zás.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Do tiché noci se ozývám. Skleničku mám.

0: конец и ответ. Есть ты.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Zajímá mě ještě fyziognomie operního pěvce. Jaký je fyziognomicky operní pěvec těch různých druhů hlasu? A nebo obecně operní pěvec?
2: No, byla móda, když, a to i dodnes někteří lidi říkají, že ty operní pěvci někteří jsou proto, pardon, že řeknu to slovo, tlustý anebo silnější, protože vydávají víc hlasu. To není pravda. To není pravda. Takže samozřejmě ta doba byla, ale kdyby Pavarotti měl ještě jednou tolik kil, kolik měl, tak jemu člověk všechno odpustil, protože já jsem ho několikrát slyšel live zpívat a to bylo něco geniální. A tam byl pak je Domingo, který dodnes zpívá pořád a vždy je hubenej, vždy byl hubenej. A je to geniální zpěvák Jose Carreras, anebo dneska Jonas Kaufmann. Ta móda v podstatě je pryč a režiséři dneska už pomalu mají větší slovo než dirigenti. Takže režisér přijede, anebo předtím, než se obsazuje inscenace, a on řekne, já na tu hlavní představitelku chci hubenou holku, anebo tenoristu hubenýho, pokud bude mít nad 100 kila, nechci. To jsem zažil opravdu, že i solistku poslali, oni ji museli komplet vyplatit, protože měla smlouvu, ale ten režisér si vybral někoho jiného. Víc to projde dneska ještě stále v Americe. Tam to prostě na tom jevištím, to nevadí, ale v Evropě režiséři opravdu si dneska už pomalu vybírají víc než dirigenti.
1: Je důležitý obsah plic pro pěvce?
2: Je, určitě. Ale znám pěvce, kteří opravdu hodně kouří a ono v tom mládí to ještě tolik nevadí, ale to přijde. A já jsem, když jsem byl v Košicích, také jsem kouřil a já jsem ale hned cítil, že mě to strašně vysušuje a nedělalo mi to dobře a pak jsem okamžitě přestal. Ale opravdu znám, jsou to spíš ale ne tenoři, ale basisti. Spíš si oni dovolí víc. Jako někomu dělá alkohol dobře, někomu nedělá dobře. Takže já před představením bych opravdu, kdybych vypil, tak nedám ani hoří. Takže, ale jsou tací, kteří potřebují třeba decko bílého nebo červeného vína, ale já si myslím, že to je taková věc spíš, než že asi to potřebují na uvolnění. Zbavit se částečně ty trémy, když jdete na to jeviště. Ale bez trémy neexistuje jít. Mně pokud někdo řekne, já nemám trému, já to na tom výkonu cítit.
1: No to je začátek průšvihu.
2: Ale když už je veliká tréma, já jsem jednou opravdu takovou obrovskou trému zažil. To bylo ve Florencii a dokonce s panem šéf-dirigentem České filharmonie, teďkom Semionem Bičkovem. Já jsem těsně asi půl hodiny před premiérou dostal takovou trému, že jsem opravdu uvažoval, co udělat, aby ta premiéra nebyla. Všechno mě napadlo.
1: Ukrást třídní knihu, že jo? No. Aby nebyla hodina.
2: A pak přišla ta sekunda, musíte na jeviště a zpívat a už nikoho to nezajímá. Já si myslím, že vždy je lepší, když je člověk opravdu hodně nemocný a cítí, že to nedá večer, je lepší odříct to představení, protože jak tomu ten divák přijde, který v cizině si doplatí 200-300 eur za představení a vy tam krákoráte a nejste v pořádku, to by se nemělo dít. Já mám známýho pana doktora, který stále mě říká, čím jsi starší, tím se musíš stěhovat blíž k nemocnici.
1: Ano.
2: A je to svatá pravda.
1: Dřív to bylo blíž k divadlu.
2: Teď už k nemocnici. Už jsme dospěli až sem.
1: Ne, a stěhovat se do míst, kde je nám zkrátka, nebo být v místě, kde je nám zkrátka hezky. A to je absolutně nejpodstatnější pro náš život. Štefan Margita, posloucháte Zálety.
0: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Říkám si, že si velmi užívám rozhovor se Štefanem Margitou, ale...
2: Opravdu.
1: Ale.
2: Jste výborná, fakt výborná.
1: Nápodobně. A teď mi dovolte, Štefane, mluvit ti o Zlatu Rýna. Kolikáta v pořadí inscenace a vaše účinkování v opeře Richarda Wagnera to je?
2: Je to moje 8. produkce. První byla, to bylo zvláštní, že vždy, kdykoliv se něco povedlo, tak to nebylo doma, ale spíš v cizině. Takže první můj loge v Zlatu Rýna bylo v San Francisku a pak se to najednou po ty premiéře, jako ty strážní anděle, najednou mě začali strašně pomáhat a přišlo Chicago, pak v Evropě Amsterdam, pak Berlín. Prostě, no a pak přišla Metropolitní opera. Takže to byl takovej sen. Ale nejtěžší inscenace, jako myslím fyzicky, ne pěvecky, fyzicky, byla Metropolitní opera, protože tam byla inscenace, kde byla komplet šikmá plocha, ale šikmá plocha tak, že oni mě museli upevnit na lano. A kdyby jednou to lano povolili, já jsem letěl opravdu jak Concorde. Takže fyzicky to bylo strašně těžké. A vlastně mě vzadu držela technika, ona ta šikmá plocha opravdu byla, no nakloněno, sice dávali protiskluzové boty, všechno to nefungovalo nikdy. Takže pokud ta technika mě vzadu nedržela, tak tam jsem se bál na každém představení opravdu. Ale byl to nádherný zážitek a pak jsem přijel domů a já jsem říkal vedení opery a panu řediteli Burianovi jsem říkal, že chtěl bych se rozloučit, tak jsme uvažovali čím. Já jsem říkal, no bylo by hezky, kdyby dali Wagnera, Zlato Rýna a dali.
1: Aha. Režíruje žena?
2: Ano, Slávka Daubnerová.
1: Daubnerová, Slovenka?
2: Slovenka.
1: Hudební nastudování Robert
2: Indra. Indra.
1: Premiéra byla 12. února v roce 2026. No a teď je to pár dnů stará zpráva, protože předesílám, točíme spolu náš záletový rozhovor 21. září, takže pár dnů poté, co vyšlo v tiskové zprávě, že jste za tuto úlohu nominován Natálii. Až budeme náš rozhovor vysílat,
2: už
1: bude jasné, jak to dopadlo. Je to vaše vůbec tedy první nominace Natálii?
2: Ano, nikdy jsem neměl žádnou nominaci a je to první. A tady už myslím, že ani anděle strážně teď nemůžou pomoct, protože oni pokud budou cítit to, že si tu cenu zasloužím, tak je dostanu. A pokud si budou myslet, že samozřejmě ty další dva, že jsou lepší, co může být klidně. Takže tohle musíme brát s pokorou opravdu, protože už je hezký to, že mě nominovali. A za tak úžasnou roli. Takže ta práce byla krásná, protože já tam mám hodně a snad nejvíc zpívání s úžasným Adamem Plachetkou. Takže my jsme se opravdu na těch zkouškách opravdu vyblbli a paní režisérka, musím říct, že měla velikou trpezlivost, protože my jsme teda hodně rušili na zkouškách a jsme zlobili.
1: Hovorili jste spolu po slovensky?
2: S režisérkou ano.
1: Ano.

0: Takže fakt sme zlobili na skúškach za tam hodne, hodne.
1: Jak tak jedna krátka, ja to nemám ráda, veselé príhody z natáčení, ale tak jeden takový dloubáneček, šťoucháneček, kdy ste pani režisérku nazlobili?
0: Kdy sme ji nazlobili? Kdy sme ji řekli, že ona byla v Eifru a skúšení a my sme řekli asi po hodine, že Slávko, to dneska asi nepůjde, to nemá smysl teď dělat a režírovat. A jak to, že já mám teď nápady nový a říká, tak si to nech na zítře. A opravdu zrušila zkoušku. Adam byl šťastný. On říká, pojďme na oběd. Takže, ale my jsme zlobili hodně, hodně. A když ji něco vysvětlovala, pořád jsme si povídali, co teda se nedělá. A jsem říkal, pak jsem jí říkal, si měla být víc přísnější na nás, ale ona je tak hodnej člověk a milej člověk, že to prošlo. Já potřebuju přísnost, ale já vždy se snažím, protože když děláte tuhle roli už v 8 produkcí předtím, samozřejmě, že člověk má v hlavě, že chce použít z předešlých inscenací to nejlepší, co ví, že vychází a vycházelo vždy dobře.
1: Že funguje.
0: Ano. Ale vždy chci slyšet názor režiséra nebo režisérky a já se strašně umím přizpůsobit. Takže já netrvám na tom, že teď to musím takhle dělat. Ona řekla pár věcí, pak jsem si to doma i vyzkoušel, něco jsem udělal novýho, ona klidně přišla a řekla, to ale není dobrý a tohle beru. A takhle to pak fungovalo, zkoušeli jsme opravdu 7 týdnů. To je tak krásná postava, že já stále říkám, že on je taková obrovská podvodník a potvora, ale milá. Takže on by se měl stát na konci představení miláčkem publika. To mi vždy říkala první moje režisérka v San Francisco, paní slavná Francesca Ciambello. A ona říkala, ty prostě musíš intrikovat, ale ty musíš zvítězit. Ty lidi tě musí na konci milovat. Takže ona mi strašně, strašně pomohla v té roli.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes Štefan Margita.

0: nejenom, že při sledování dokumentu o Štefanu Margitovi, ale i tady ve studiu Záletu jsem dnes byla mnohokrát dojata vaší upřímností, vaší opravdovostí a tím, jak do detailu všechno rozmýšlíte a taky do detailu prožíváte. Máte plný diář už i na rok 2027?
1: 27, ano. Dokonce už jsem dostal nabídku na 28 i 29. A teď možná někteří lidi budou překvapeni a tu cizinu já už jsem odřekl. Protože mě už bude pak 73. A co jako přijedu do divadla, teď budu 7 týdnů zkoušet. A dneska se stala taková móda, protože předtím, když jsme třeba v Paříži dělali operu Vojna a mír, to bylo 15 až 17 představení. Dneska zkoušíte 7 týdnů a jsou 3 reprízy. A chraň Bůh, co se stalo, nejednou i mě kolegyni i kolegovi, který opravdu celou dobu zkoušel a těsně před premiérou onemocněl. A pak ty představení tam nebývá, jakože je týden volná, ale máte jeden den volná a pak je další. Takže on si nezaspíval ani jedno představení, ani ona. Ubytování člověk v cizině si platí sám. Dneska už se neplatí zkoušky, takže chudáci odjeli opravdu v totálním mínusu. Takže kvůli 3 představením já už 7 týdnů už nechci zkoušet.
0: Poslední otázku Záletu vždycky klade umělá inteligence.
1: A.
0: Tak jsem zvědavá, Štefane, na co se bude ptát vás. Kdybyste mohl na jeden jediný večer zaspívat ještě jednou v úplně prvním divadle, kde jste jako kluk snil o velké kariéře, jakou písni nebo árii byste ten večer zakončil a komu byste tu píseň věnoval?
1: No tak zaspíval bych určitě píseň, kterou jsem dělal konkurs na konzervatoř v Košicích. A to já jsem tehdy žádné písničky téměř nevěděl, já jsem neznal noty, nic. A vybral jsem si od Karla Gotta Išel Macek do Malacek. A komu bych zaspíval? Asi rodičům a Hance. Protože oni mi strašně schází.
0: Děkuju, Štefane, za vaši otevřenost, za opravdovost a fakt za lásku, se kterou přistupujete ke všemu, co vás v životě potkává. Velmi si vás vážím a děkuji,
1: já vás
0: že jste přijal
1: moje pozvání. Já děkuji za pozvání, já jste opravdu, jste výtečná. Už se těším, až budete oznamovat počasí. Jenom kdybyste mohla oznamovat, vždy já mám rád sluníčko.
0: Dobře, tak pokud se domluvíme, že odteď budu mluvit jenom o Malaze.
1: Dobře, tam bývá hezky pořád.
0: Tam mám větší šanci na úspěch.
1: Mlhu nemám rád,
0: jsem tam,
1: i když je to hezky.
0: Jasně, fotogenické, ale šance na slunečné počasí tam mám mnohem větší.
1: Budu se na vás těšit.
0: A když budu předpovídat pro Prahu. A kdybyste mimochodem potřeboval vědět, jak kde bude, jsem po ruce.
1: Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Také, děkuji za pozvání.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubické ANO jedná o koalici Se žijeme Pardubice a STAN. Ve hře je i její rozšíření. Hnutí ANO v krajských městech oslabilo. Přišlo o Ústí, Hradec a Jihlavu. Nově ovládlo Plzeň. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. A dnešek bude oblačný, teploty do 14 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt.
4: Volby 2026.
3: Komunální volby v Pardubicích vyhrálo hnutí ANO, které získalo 23% hlasů a 10 mandátů. Už včera oznámilo společný postup v povolebním vyjednávání s koalicí Žijeme Pardubice a hnutím STAN. Obě mají v zastupitelstvu po 5 křeslech. Vznikající společná koalice se ale může ještě rozšířit, říká lídr ANO a současný primátor Jan Nadrchal.
5: Máme dohodu s Žijeme a se STANem, kde ANO opravdu máme 20 mandátů, nicméně jsme se shodli, že by bylo ve zájmu všech, aby vznikla široká koalice, takže v současné době jednáme s ODS a také s progresivními Pardubicemi. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, další jednání proběhnou dnes, následně v pondělí. Věřím tomu, že najdeme nějakou rozumnou dohodu na tom, aby vznikla široká koalice.
3: V Žamberku jasně zvítězila Žamberská demokratická koalice s 57%. V České Třebové se 40% 3PK pro prosperující Českou Třebovou. Ve Vysokém Mýtě se 30% Mladé Mýto. V Králíkách bylo o hlasování těsnější. Se 27% zvítězili občané Králicka. Na druhém místě s 25% skončili sportovci s podporou 3PK. Na třetím místě je ANO se 14%. Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 míň než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší především krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti nebo nechutenství. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
6: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotaschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu.
3: Po ruském útoku na ukrajinské Dnipro na jihovýchodě země jsou nejméně 4 lidé zranění. Mezi nimi i 2 osmileté dívky, jedna je v péči lékařů. Ruským úderům čelila i Oděsa. Ukrajina zase svými drony napadla v ruském městě Vladimír, další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex.
4: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost a mohou se objevit přehánky, četnější by měly být na horách. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte na silnici 1/37 u Pardubického dostihového závodiště.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
2: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz, ať uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, to potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrajíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, tak vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se při tom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako pohneme. A pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hrášky a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl když jsem už, plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem doma. Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v době předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnit tvaroh na vrch
1: podle. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili

0: jak s tou rukou zápasit, jo. Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky tam měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo. Protože tam bylo prsty, tam byly uhráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo.
1: Ubrus.
0: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
1: protože by se pořád pral?
0: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
1: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
0: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě

0: vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho, tak říkajíc, trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K ním jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
3: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
4: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
3: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
4: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
3: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
5: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Vítězem komunálních voleb v Ústí nad Orlicí je sdružení Ušťáci. Ve třech obcích na Svitavsku lidé v referendech odmítli větrné elektrárny. Premiér Babiš označil rusko-americkou ropnou dohodu za velkou facku pro Evropu. A dnešek bude převážně oblačný, teploty do 14 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt.
0: Volby 2026.
5: Komunální volby v Ústí nad Orlicí vyhrálo uskupení Oušťáci vedené dosavadním starostou Petrem Hájkem. Získalo 27% hlasů a tím i 7 mandátů v 27 členem zastupitelstvu. Druhé skončilo sdružení Ústí 20.0 s 19%, třetí v pořadí je Ústecké fórum se 17%. Zastupitele bude mít i hnutí ANO, ODS, Lidovci a koalice SPD a ČSNS. Petr Hájek z vítězných Oušťáků říká, že povolební vyjednávání povedou se všemi stranami.
6: My jako Oušťáci jsme vždycky oslovili všechny strany, které mají určitým způsobem koaliční potenciál, co znamená v tomhle případě budeme postupovat stejně jako v těch letech minulých. Asi na rovinu budu říkat, že ten koaliční potenciál pro nás nemá SPD a že ta vyjednávání budeme zahajovat určitě na půdorysu té stávající koalice.
5: Vítězem komunálních voleb v Hlinsku je se skupení Prosperující Hlinsko s podporou 3PK v čele se současným starostou Miroslavem Krčelem. Získalo 58% hlasů, to znamená v 21 členem zastupitelstvu většinu 13 mandátů. V komunálních volbách v Hrochově Týnci na Chrudimsku jasně zvítězila volba pro město, vedená současným starostou Alešem Vaškem. Získala přes 53% hlasů, v 11 členem zastupitelstvu tak bude mít 6 mandátů. Obyvatelé tří obcí na Svitavsku se v referendech postavili proti větrným elektrárnám. Týká se to obcí Kamenná Horka, Sklené a Mikuleč. Radnice se musí rozhodnutím řídit. Naopak v Dětřichově lidé těsnou většinou souhlasili s další spoluprací obce s investorem. Proč v Mikulči nechali rozhodnutí na obyvatelích, vysvětluje nezávislý starosta Josef Dvořák.
7: Takovéhle závažné věci si musí rozhodnout samozřejmě lidi sami. Myslím si, že 7 lidí zastupitelstva nemůže rozhodnout o budoucích 30-40 letech prostě nějaký dvě dekády tady života obce. A znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat.
5: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikům odevzdali kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s víc než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí je Praha sobě s 18%. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu.
0: Počasí.
5: Dnes bude v Pardubickém kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost. Odpoledne se mohou objevit přehánky, které by měly být četnější na horách. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale s komplikacemi teď počítejte kolem dostihového závodiště Pardubice, koná se Velká Pardubická a už teď najíždějí návštěvníci kolony, jak na silnici 1/2 od Přelouče, tak na silnici 1/37 od Chrudimi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Východočeské výlety.
1: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Vítám vás u dnešních východočeských výletů, které nás zavedou na Chrudimsko, do Luže, konkrétně do jedné její části, která byla k městu přidružená v roce 1985. Jedná se o obec Bělá. Jde o starobylou vesnici už ze 14. století, která leží v půvabném údolí Anenského potoka. Po jeho štoku se dá vydat a prohlédnout si místní zajímavosti. Třeba rozhlednu, kterou postavil jeden z tamních obyvatel, sám a na vlastní náklady, protože prý je třeba něco udělat pro ostatní. Je z ní opravdu velmi krásný výhled. Naše putování začíná už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.
0: Východočeské výlety.

0: satelity Českého rozhlasu Pardubice budou dnes obělé, což je nynější součást Luže. Nicméně my teď ještě v Bělé nejsme, jen se tak na ně můžeme z kopečka dívat dolů. Kde konkrétně jsme, tak to už mi prozradí náš dnešní průvodce Jiří Čáp, jehož rodina právě z Bělé pochází. Jsme v Hroubovicích a jsme u jednoho historického místa, židovského hřbitova.
1: Tato část je úzce spjatá s Bělou, kde vlastně spousta lidí z Bělí v Horních Lukách, jak se kdysi říkalo, sušila seno, patří tomu tady ty lesy, takže vlastně my se nacházíme přesně na začátku toho katastrálního území Bělá. A proč myslím si, že každý návštěvník Bělé by měl zavítat tady k tomu židovskému hřbitovu, protože si myslím, že to krásná kulturní dneska památka, která vlastně postupně od revoluce byla opravovaná. Vidět tu opukovou zeď, kdy nad Bělou je stráň, která vlastně je z opuky, takže myslím si, že to putování je hezký začínat tady. Můžeme tady vidět náhrobky, které jsou v 7 řadách. Myslím si, že se to datuje někdy k roku 1770 nebo 1780, kdy to tady bylo založené. V těch Hroubovicích byla jedna z největších tady místních komunit židovská. V podstatě se bavíme o nějakém pětinásobku stávajících občanů vůči dnešku.
0: Je to takové místo, kde se dá možná i chvíli se zastavit a spočinout a odpočinout. Jenomže pro nás je to začátek cesty.
1: Dá se to tak říct, ale z určitého pohledu tady začínalo, končilo spoustu cest místních Běláků, protože ten les, který máme za zády, tak jsem se chodil hodně na houby. Když vlastně projdeme tím lesem, tak se najdeme na místě Podhůra, který už určitě z vašich výletů posluchači znají, takže je to hezký místo a myslím si, že prostě je odsaď nádherný výhled, i když musím říct, že když jsme sem tou cestou od Bělí šli, tak jsem byl překvapený, jak to tady v podstatě je daleko víc zarostlý, než já si pamatuju, když tady místní občany bělský sekali trávu pro králíky, kterou sušili, a pro mě je to tady krásný místo a mám to spojený s dětstvím.
0: Sešli jsme od hřbitova v Hroubovicích asi necelých 5 minut možná dolů, takovou jako trošku zarostlou cestou, a teď jsme už opravdu v Bělé, která je tedy součástí Luže. Je tady potok, který protéká celou Bělou. Je to Anenský nebo Svatoanenský? Slyšela jsem oba dva názvy.
1: Ten potok, nebo tak jak vidíme dneska, hodně vyschlý potok, zarostlej, tak k nám přitýká od Skuče, od Skutýčka, teče kolem kaple u svaté Anny. Proto možná ta spojitost, že někdy Anenský, někdy Svatoanenský. Ta kaple leží nedaleko obce Štěpánov, kde vlastně se nachází i skutická vodárna, a to místo přitahovalo v návštěvníky, kde vlastně tam byly takzvané svatoanenské lázně, ale je to krásné poutní místo.
0: Takže teoreticky se dá vlastně říct, že i ten potok, který od tamto teče, by trošku mohl být léčivý, i když, jak jsme na to upozorňovali, moc nevypadá ta voda v něm léčivě, spíš stojí, než teče, je sucho.
1: Ano, je, ono to je vzniklý v podstatě tím, že byly vybudovány dva rybníky nahoře nad Bělou. Já jako malý si pamatuju, jak jsme si tady hodně hráli, ale potom ta řeka několikrát vyschla a do té doby jsme tady mohli chytat nebo vidět chráněné živočichy, jako byla třeba střevle potoční. Dál tady byly běžně hrouzci v tůních nad Bělou. V těch místech pod židovským hřbitovem byly okouní, jelci. Bylo to prostě krásné místo, krásná čistá řeka. A bohužel dneska to vypadá tak, jak vypadá, ale se suchem bojujeme asi všichni, tak uvidíme.
0: Co bychom si ještě řekli o tom začátku té obce? To, co mě zaujalo na první pohled, jsou tady ty kamenné domy, kamenné statky.
1: Tak jako nahoře jsme u židovského hřbitova viděli opukovou zeď, tak většina domů tady v Bělí je z opuky. Za námi se nachází dříve hálu statek, který nový majitel dneska strašně krásně, jak můžeme vidět, opravil. Naproti, já to mám vlastně spojený, že jsme s babičkou chodili ke kučerům tady pro včely, kdy byl místní včelář, a bylo to tady prostě krásné místo, nebo je to krásné místo.
0: Tak a my se vydáme za chvíli Bělou zase někam dál a podíváme se na další zajímavá místa. Poslouchejte Výlety Českého rozhlasu Pardubice i po písničce.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují, jdeme dál. Došli jsme do v podstatě středu obce Bělá. A já tady vidím jednu paní, která bydlí hned vlastně, to je střed obce, že? A vy jste mi povídala a upozorňovala jste mě tady na tenhle ten kříž, který samozřejmě není možné přehlédnout. Tady žijete v centru, jaké to je?
1: Ale jde to, už tady budu 50 roku a tenhle ten křížek před pár lety, co když tady byli ty původní starší obyvatelé, naše rodiče, prarodiče, tak tady dělali na posvícení, posezení a prostě hrála tady hudba. Ale teď už vesnici obývá vesměs mladí jako občané a ty se do takových věcí vůbec nezapojují.
0: A je tady vůbec nějaká zábava v obci?
1: Na hřišti hrajou tenis, volejbal, hasiči teda hodně, soutěže, okrsková tady byla. Něco se tady děje, ty hasiči jako dost.
0: A vám se tady žije vlastně jak? Jako je tady klid, nebo co byste řekla, jak v Bělé vůbec?
1: Jezdí nám tady hodně aut. No jo, krásně se tady žije, ale nemáme tady ani hospodu, ani krám, nic, pro všechno si musíme dojet.
0: Tak to by řekla Libuše Kapitolová. My jsme zmiňovali to, proč jsme sem došli, tady k tomu takovému jako středu obce. Je tady křížek a já se zeptám mého průvodce Jiřího Čápa, co se dá o tom křížku říct historicky.
2: Ten kříž je z Pískovce, je krásně opraven a vlastně opraven je proto, že v roce 2013 při povětří popadaly na něj větve, kde stály dvě nádherné lípy. V té době už byly dost přestárlí, takže vlastně to byl jeden důvod, proč to odstranit.
0: Máte tady nové stromy vysazené, takže jednou budou taky tak velké a můžeme doufat, že na křížek znova nespadnou. Je tady nějaký letopočet? Vidíme to tady. Pochválen buď Ježíš Kristus, pozdravena buď bolestná Matko Boží, Pano Marie, postavena nákladem občanů bělských.
2: Léta páně 1862.
0: A hned vedle budova, která vypadá jako škola.
2: Ano, ona to byla škola. Myslím si, že školu přestala být v roce 1985, jestli si to tak nějak dobře pamatuju. A vlastně bylo to i spojené s tím, že Bělá v té době přišla pod střediskovou obec Luže. Do té doby vlastně byla samostatná.
0: Takže děti z Bělé začaly chodit do Luže a tahle ta budova nebyla potřeba, ale jako není to nějaká novodobá stavba.
2: Pochází někdy do roku 1780 nebo někdy z té doby. Ona je vlastně dneska přestavená, v těch horních patrech jsou byty, dole mají hasiči klubovnu, můžeme tady vidět i hasičský auta a hned vlastně se tady nám schovává, když popocházíme trochu, tak vidíme krásně nově opravenou hasičárnu, která by měla být v těchto dnech kolaudována.
0: Vzadu za tou hasičárnou vidíme hřiště?
2: No, ale musíme se potočit trochu doprava, kdy mezi stromy opravdu prosvítá hřiště. Jsou tady vlastně tenisové a hejbalové kurty. Přestože jsme v malé malebné obci, tak vlastně místní to dotáhli až do první ligy a nějakou dobu se drželi na vrcholu první lize. Kluci, co tady zahráli za Bělou, tak vlastně dneska jsou i v reprezentaci. Určitě stojí za zmínku mluvit o Rožkových, Kapitolových, kteří vlastně to drželi na úrovni a myslím si, že klíčový tady je zmínit lidi, kteří to tady se zasloužili hodně na budování a to byl Vítě Janášů a Karel Bláha, který bohužel už nežijou, ale na jejich počest se tady vlastně hraje turnaj trojic do dnes.
0: Takže jsou tady sportovci v Bělé. Hejbalisté úspěšní.
2: Já si myslím, že jo, ale nesmíme zapomínat i na tenis, protože Karel Bláhu byl i propagátor tenisu a dodnes se tady konají jak hejbalové, tak tenisové turnaje. V součástí toho je hřiště pro hasiče, kdysi tady bylo i fotbalové hřiště, ale to se k těm svým účelům nevyužívá, používají hasiči při svých soutěžích.
0: A výlety Českého rozhlasu Pardubice z Bělé budou pokračovat za chvíli.

0: vzpomeňte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Český rozhlas

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice natáčíme dnes v Bělé, v Luži. A my jsme se teď dostali k někdejšímu nejstaršímu domu v Bělé, ale ten už tady bohužel není. Ale můj dnešní průvodce Jiří Čáp si ho ještě pamatuje.
1: Tenkrát to bylo vlastně stavení číslo popisné 1, takzvaný Fikejzlův mlýn. Je to nad současným, kdyby to někdo hledal, domem číslo 77. Zmínky jsou o mlynářích ze 17. století, třeba František Vambera a tak dále. To pojmenování bylo po roce 1885 až 94. Tam žil Josef Fikej s manželkou Anou a letí skončilo druhou světovou válkou.
0: Já tady nevidím žádnou vodu.
1: Ta voda tady skutečně není, ale ten mlýn byl napájen ze Svatovaneckého potoka. Když tady pojedeme trochu dolů, tak můžeme vidět, že tam jsou ještě stromy, kde vlastně byl ten vlastní náhon. Ta další část už v Lukách je zasypaná, ale ten náhon tam skutečně byl. Já si ho pamatuju už vyschlý a jako malí jsme tady ten mlýn prolízali a tam bylo ještě památka, že tam bylo to původní mlýnský kolo, který se, já tuším, tak 15-20 let zpátky to bylo tady zbouraný, aby se to dalo prodat, protože to byla opravdu bohužel ruina.
0: Je to škoda, no, když už jsme zazpomínali na ten mlýn, tak pojďme si ještě říct něco k historii vůbec Bělé.
1: Obec jako taková má docela pestrou historii, byla pravděpodobně založena někdy kolem roku 1300. První písemná zmínka pochází z roku 1392, uvádí název ve tvaru Bělej, postupně se to měnilo na Bělé, Bělá a od roku 1837 je to tak, jak to známe dneska Bělá. V tom 14. století Bělá byla rozdělena mezi tři panství, měla tři dvory, tři krčmy. My se vlastně nacházíme na úpatí toho jednoho dvora, kde jsme vlastně, když jsme přicházeli k tomu mlýnu, viděli ještě zhruba takové doborové statky a náves.
0: No a tak tři krčmy dnes tady nemáte ani jednu, jak paní už si stěžovala.
1: Bohužel, já co pamatuju, tak co jsme míjeli kousek od hasičárny, jednu hospodu, kde byl taneční sál, pořádali se tady krásné plesy, ale bohužel ze zdravotních důvodů a trochu z důvodu covidu ta činnost tam byla ukončená, ale je to škoda, ale bohužel ten čas nezastavíme a jak víme, jak je to s hospodama i ve ostatních obcích, městech, tak prostě je to nějaký historický vývoj, já si to pamatuju, bylo to krásný. Pak vlastně další hospoda byla v popisném čísle 9, kde vlastně byla i masna a řezník a poslední byla tady ve dvoře, co jsme u mlýna číslo popisný 1.
0: Kolik má teď vlastně Bělá obyvatel?
1: Ten vrchol z hlediska počtu obyvatel byl zhruba kolem roku 1930. Některé prameny uvádí 516 osob, některé 550. Nicméně v současnosti podle posledního sčítání se pohybujeme zhruba kolem 250 lidí.
0: Dobrý den.
2: Zdravím, pane Juli.
0: Tak my jsme tady teď potkali významnou osobnost z Bělé.
2: Ano. Tady je to napsané na druhé straně.
0: Takže na druhé straně je napsáno inženýr Vladimír Juliš.
2: To jsem já.
0: To jste vy a vy jste mi dal pohled rozhledný a hudky, kam se teď právě chystáme a vy jste ji prý postavil.
2: No samozřejmě, když nemají důchodci co dělat, tak si staví rozhledný, no.
0: Pojďte mi k tomu něco říct víc.
2: To vznikalo v roce 2008. Byl jsem tady čerstvej, nevěděl jsem, jak to na vesnici chodí, tak všichni jako se hlásili, že mě pomůžou, ale postavil jsem ji sám.
0: No a teď mě
2: transporták, nebo to, tak my musíme umět všechno, transportáci, rudimi. Ty musí znát všechno.
0: Jak se vůbec staví rozhledna?
2: No to se objede republika a podívá se, jak se stavěly rozhledny za první republiky a která ještě stojí, takže si tam oměříte nějaký rozměry, oměříte si, jak to udělali, než to vymýšlet přes počítač a přes tyhle si věci, protože takhle vymýšleli rozhlednu ve Slatiňanech u Chrudimi, Báru, byl vítr, jim spadla. Ta lesa, protože je to podle starých parametrů, tak vydržela.
0: No takže jste si jako vymyslel, jak bude vypadat, tak jak to bylo?
2: Sám, no, tak jo, to musím. Museli jsme jako transporták, když jsem tam dělal ve výrobě, dokonce ke konci fabriky jsem tam šéfoval. Celý transportě.
0: Poslouchejte Výlety Českého rozhlasu Pardubice i po písničce.

0: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z Bělé Úlože a my si tu stále ještě povídáme se stavitelem zdejší rozhledny Vladimírem Julišem. Pane Juliši, kde jste vlastně vzal materiál a kde peníze?
1: No, materiál jsem si dal vlastní, to já nechci od státu nebo to, protože pro lidi je potřeba něco udělat. Tady ty kulatiny hlavní to ještě dělali ve Ždírci, takže jsem si dělal odhad, kolik taková rozhledna stojí, že jo? Někde říkali 300, 400 tisíc. Materiál stál 50, moje práce byla zadarmo, takže rozhledna je za 50. Z roku 2008.
0: A teď mi ještě, pane Julisi, řekněte, proč se jmenuje Jahůdka?
1: No, to je velice jednoduchý, protože potím já, když jsme se sem nastěhovali, tak jsem pěstoval 3 500 jahod. Takže se jmenuje Jahůdka. Nemenuje se Julišovka, jmenuje se Jahůdka.
0: A neříkají Julišovka.
1: Ne, jmenuje se Jahůdka, no.
0: Já tady vidím z té vaší pohlednice, kterou jste mi dal. My se tam půjdeme podívat, má 13 metrů. Jak dlouho jste ji stavěl?
1: No, začal jsem na podzim a v květnu už byla hotová. Protože jsem taky na konci své práce, tak jsem dělal u stavařů, takže jsem věděl, jak se dělají základy, tak jsem udělal základ prostě tak, jak se to dělal. No a bylo. Akorát jsem tam měl jednou jeřáb, protože jsem to propojoval, 6,5 a 6,5 metrů jsem propojoval, to jsem udělal na zemi, pak jsme ty hlavní, ty sloupy tam postavili, pak přijel jeřáb, zvednul mi to, já jsem to tam smontoval. A jediný správný mě přišel pomoc jeden hoch, a když jsme byli nahoře, ještě jsme neměli to obložení, tak se koukal dolů a říkal, koukej, co na tom hřbitově je ještě volného místa. Tak jsem mu říkal, hele, až tady spadneš, tak se kutálej bokem, nikoli v kotrmelcema, dokutálí se tam.
0: Já tady vidím, že máte směrovku rozhledná, no. Inženýr Vladimír Juliš, takže to, no. I když je vaše, tak může se tam.
1: Samozřejmě je to pro lidi. Víte co, já pro lidi chci něco udělat, takže ze svých peněz a sám jsem to udělal, ať to dělají druhý taky tak.
0: Já jsem slyšela něco o lanovce, že tady měla být ještě lanovka.
1: No, lanovka tam je. Abych mohl tam vykácet všechny dříví, tak jsem si napřed postavil lanovku, pozemní samozřejmě. Dneska je rozkradená, všechno mě tam ukradli. Takže už tam je jako atrapa. Jezdili jsme na ní taky, na té lanovce, jenže mě ukradli motor, prostě všechny věci. A dneska, kdo to tam nezná, tak šlapé, co tam byly palety dřevěný, tak to všechno rozšlapali. Uvidíte to, jak to vypadá, už s tím nic nedělám. A říkám, že dneska je nejlepší už prostě 21. století a všechno podle telefonu, všechno podle počítače. Takže já, když tam jsem, tak vidím, jak jdou lidi s telefonem, koukají se, stojí pod rozhlednou, a najednou on jim to ukazuje, že mají doleva, tak to celý takhle obíhají, místo aby po schodech vylezli nahoru. Takže helejte, kdo pozdraví, tak tomu řeknu, neblbněte, tady máte 20 metrů, tady jsou schody, běžte nahoru po schodech. Kdo nepozdraví, tak ho nechám, aby běželi přes Dobrkov, aby běželi tam tudy podle digitální prostě orientace.
0: A my se můžeme vydat tedy rovnou.
1: Vy se můžete vydat rovnou, já vám řeknu kudy, je to jakoby nejlepší, jo, a kde ty schody jsou. Rozhledná jako správný, protože byl jsem technik, tak se nelékejte, musí se kejvat. Protože kdyby byla zašprajcovaná, tak když přijde vítr, tak by praskla. Takže musí každá rozhledna, prostě se musí umět uhnout tomu větru. Tady, když půjdete, tady je zahrada. Jo, takhle, tak za ní, ne rovně k potoku, za ní doprava, furt, tam je takový plechový most, to jsem udělal já, to tam je takový to. Je na něm slyšet, když mě tam jde někdo krás, tak ho slyším, jak tam cupitá. A nahoru rovně, a tam uvidíte, kde je ta pozemní lanovka, a za ní 15 až 20 metrů jsou primitivní schody. To znamená vybraná hlína, kousek dřeva a dva špalíky zaražený do země.
0: Takže tam.
1: Takže tam je 76 schodů a pak na rozhledně je 3x13.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: ještě pod ní jsou ty zbytky jahodových plantáží.
1: 1, 2, 3, 4, 5 záhonů jsou dosázeny všechny. Pěstuju si to sám, takže mám odnože, pak si je tam zasadím a jedu. Mám to tady, ještě mě zbylo něco na netkaný textilí. Někde už to nechávám hlíně, jo, takže to musím okopávat a tak.
0: A hlavně tady máte ale dýně tedy obrovské.
1: Tady máme dýně. Letos poprvé se nám podařilo, protože pro něj dělám takový trichtýř. A letos jsme poprvé místo kravského hnoje, jsme tam dali slepičí a králičí hnůj a nemůžeme se ty dýní dopočítat.
0: Jsou obrovské teda. Teď jsme se už dostali k tomu potoku, ten důkaz toho, že tady opravdu byla voda a máme tady ten most, o kterém jsme mluvili, ano. Je slyšet, že se přes něj jde.
1: Když já nahoře dělám, takže slyším, že mi sem někdo jde.
0: A to byl záměr nebo náhoda?
1: To je náhoda, že jsem tam dal tuhle cito.
0: Teď jsme na tom místě, kde tedy ti lidé, kteří míří na rozhodnu, bloudí.
1: Jdou vlastně podle mapy, tam nejsou ty schody a ta jim ukazuje, aby šli jako na Dobrkov, pak podle pole se tam dostanou.
0: Ale my jdeme kolem té vaší lanovky.
1: No. Podívejte, jak už je zničená. To byla krásná jezdila, tady bylo motory, elektrocentrála, je to všechno pryč. Tady nebyla elektrika, tak já jsem měl pohon, to byla klasika, tamhle vidíte dráty nahoru, tadyhle kola potom normálně tady jezdila.
0: K čemu byla teda ta lanovka?
1: No pro lidi jen tak, a já jsem ji měl v první fázi udělanou, že co jsem tam nakácel dříví, abych to vyčistil, tak jsem to po ní těžký kusy vozil dolů. Lidi, když přišli, když jsme domluvili, tak jsem je vyvez nahoru, své jsem je, děti jsem vozil a takové věci. No a pak začali, protože hledali cestu, tak podívejte se, jak už to, jak to poničili už. A jen je o to, že tady, když půjdeme 15 kroků, tak už jsme u schodu.
0: Takže tady za Třešní nahoru jsou takové jako schody?
1: Ano, primitivní. Primitivní, každý je jiný a jednoduchý.
0: Tak v nás veďte, prosím. Takže už jsme nahoře. Nemuseli jsme jít okolo 74 schodů, jste říkal?
1: No, 76, ale už je nějaké rozbité, takže 74 nebo tohle. No, hlavní sloupy, to jsem opsal, jak to stavěli za první republiky, takže to musí být 18 a nahoru svázaný tady účkama a v nastave mým nebo tohle, tak si nevěděli rady, jak to prostě označit, když najednou zjistili, že tady stojí rozhledna, co s tím, tak to vyhledávali a pak už mě jeden tak říkal, už vím, nazveme to rekreační objekt na soukromém pozemku.
0: Takže to není rozhledna.
1: To není rozhledna.
0: Je, ale je bezpečná.
1: Je, tady se nikdo nebojí, tady, protože je to slyšet, když křiknu, tak manželka mě uslyší. V noci jsem tam, chodí sem nějaký turistit nebo tohle to přespat. Takže je slyšíme tady, nebo to je tady světlo, líbí se jim to. No. Teď jim to tady zvorali, jinak oni chodí tak, že si tamhle zaparkujou a tady přeběhnou. A jinak se dá jít vlastně podle pole tady i tady.
0: Takže se dá podívat nahoru, můžeme jít nahoru.
1: No, samozřejmě.
0: Takže už jsme nahoře. Troje schody?
1: Po 13, no, takže to je hrozně moc, to neumím, 3x13, to už na mě není, nemám počítadlo a tak dále. Já, pomoc, tady je 30.
0: Já říkám schody, ale byl to žebřík, tak jsem to... A máme tady opravdu nádherný výhled, ale nádherný.
1: No ne, Luže krásně s kostelem Košumberk, je tady opravdu, je moc hezky, no. No a z druhé strany, tamhle, tam jsou Krkonoše a vedle jsou, co to je, no?
2: Orlický.
3: Já si myslím, že když se podíváme do toho Šera, tak dáme krásně před sebou můžeme vidět opatovický komíny a kousek vedle napravo jsou vidět z opadu Krkonoše a myslím si, že je Sněžka.
1: Za tím potom je vidět Kuňka.
0: Já už to vidím, Kunětická hora, ano, je vidět, vidím. Teda ale musím říct, že to trošku hýbe, to rozhodná.
1: To se musí, to jinak nejde, no. Jinak já to, nemůže to být zašpajcované, aby se to nehlo. Nechal jsem tady na schvál takhle z obou stran stromy, takže některý největší vítr, západní a východní, nebo to, tak to chytá.
3: Směrem k Luži, tak vlastně pod námi vidíme Bělský hřbitov. Kdo má dobrý oči, tak vlastně je tam vidět i pomník obětem první a druhé světové války. Dále nad tím klesu, když se budeme dívat pod horizont, tak vlastně vidíme Hájenku. A kam se půjdeme podívat, tak na kraje lesa není to vidět, ale můžeme si to představit, kam jedou auta, vlastně památník partizánů z 9. května.
0: A tam se tedy vydáme po písničce.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedly kousek dál od Bělé, ale vidíme ji tady tak trošku jako na dlani, i když ne z takové výšky, jako když jsme byli na rozhledně. A společně se zdejším patriotem Jiřím Čápem jsme se vydali k jednomu místu, které je tady hned u silnice. On nám určitě řekne, kde přesně jsme.
1: Teď se nacházíme kousek u lesa na silnici z Luže do Skuče u památníku, kdy po válce 9. května 1945 zde padlo 9 příslušníků 4. partizánského praporu generála Ludvíka Svobody.
0: Ten příběh určitě si můžeme popovídat, ale pojďme se podívat na ten památník. Slyšíme tady ty auta. Je to opravdu takový jednoduchý památník vytvořený z nějakého kamene a je vidět i to, že se tady na ten příběh nezapomíná, protože jsou tady ještě stále, i když umělé, květiny.
1: Já bych teda neřekl, že to je náhodně nějaký kámen, ale v podstatě tak, jak jsme se bavili o lidech v Bělí, tak historicky v Bělí byli lidi spojení s zemědělstvím a právě těžbou kamene a ten památník je vytesán na žule se zlatým písmem a vlastně je to spojený tady úzce se Skuteckem a s tímhle naším regionem, kde vlastně se těží žula už od nepaměti.
0: Takže je to opravdu místní kámen, ale i místní příběh, který se tady stal. Pojďte nám ho povyprávět.
1: Díky tomu, že děda vyprávěl mě hodně tady, když jsem byl malý, o historii, tak já vím, že bylo schovaný partizánů na kraji obce tady v domech, který jsme mohli vidět, kde vlastně místní partizány už přesvědčovali, aby se nikam nevydávali. Oni ba naopak chtěli splnit nějaký úkol a vydali se směrem nahoru tady k lesu, kde kousek opodál byli zavražděni. To se stalo dle vyprávění na základě toho, že v hájence, která je tady kousíček podle sem směrem k Luži pod náma, bylo udání a došlo nahlášení nám vlastně místní jednotku, která sídlila v Luži, fašistickou, a v podstatě ty vyjeli s těma takovýma, jak si můžeme vidět v televizi, říká se tomu rakvičky, tak vlastně tady jeli a ty chlapi tady byli postřílený, ty přeživší, kteří se snažili plazit, protože podle vyprávění tady byl prostě nějaký něco jako bramborový pole vysázený nově, tak vlastně se snažili v tom skrýt, ale bohužel byli postřílený do jednoho.
0: Takže všech 9 partizánů, těch příslušníků 4. partizánského praporu, jak se tady píše, padlo v Luži 9.5.1945, takže vlastně už v době, kdy byl konec války.
1: Právě proto, jak jsem zmínil, ta smrt se považuje za zbytečnou, protože vlastně s koly a vyzbrojený jenom puškami se vydali sem a kdyby vydrželi schovaný, tak se jim nemuselo nic stát. Část z nich je pochovaná na místním hřbitově, kde vlastně jsme viděli, že tam je pomník nejenom obětem druhé světové války, ale už i první, je tam jmenný seznam.
0: Dá se tady dostat nějak z té Bělé, asi po té silnici, když by se sem chtěl někdo podívat?
1: Jasně, z Bělé se vlastně můžeme dostat cestou přímo na Skuteč. Není to ta spojnice, u které stojíme, které tady slyšíte hodně projíždících aut od Luže, ale vlastně nacházíme se zhruba 2 kilometry nad Bělou.
0: A jsme tady přímo u lesa, tak pojďme si říct, ten les, dá se tam vydat třeba na houby?
1: Tady do lesa se dá vydat na houby, dá se sem vydat i na borůvky. Jako malej jsem sem chodil hodně s dědou. Pro mě odměna byla, že jsme jezdili na Pionýru, což vlastně pro člověka někdy v 11, 12, 13 letech je skvělý zážitek. Jezdili jsme sem často na houby, na borůvky a vlastně i na dříví.
0: Rostou letos houby tady u vás?
1: Nevím, jestli přímo tady v tom lese, co jsme, ale když jsem mluvil o tom stát.
0: A já tam vidím houbaře s košíkem, takže asi rostou.
1: Asi jo, protože naši tady byli, ale jak velké množství, tak to vám nejsem říct, ale jo, je to krásný les, je tady krásná příroda, myslím, že to tady stojí za vidění.
0: A kam bychom se dostali třeba přes ten les, kdybychom nechtěli po cestě, tak kam bychom se ještě dál z té Bělé mohli podívat, kde jsme nebyli?
1: Tak když si představím, že bychom prošli tím lesem, tak nahoře nad námi je Štěpánov zbožnost, odkud vlastně pochází rodina Čápů, naši předci, a na druhou stranu v podstatě doly, Košumberk, Luže, Novohradka, takže je to tady hezký.
0: A touhletou pozvánkou nejenom do Bělé, do Luže, ale i do okolí končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO a uzavřelo už dohodu s koalicí Žijeme Pardubice a s hnutím STAN. V komunálních volbách se ze stran nejvíce dařilo lidovcům. 10 koní dnes odstartuje do 136. ročníku Velké Pardubické. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno, přehánky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní poledne.
1: Volby 2026.
0: V Pardubicích se vítězné hnutí ANO domluvilo na dalším společném postupu s koalicí Žijeme Pardubice a s hnutím STAN. Dohodu o povolebním vyjednávání oznámily strany už včera. Dohromady mají 20 mandátů v 39 členém zastupitelstvu, tedy většinu o jeden hlas. Lídr hnutí ANO a současný primátor Jan Nadrchal považuje dohodu za pevnou.
2: Co se týče té dohody Žijeme a STAN, já ji považuji za pevnou. V podstatě jsme si plácli. Samozřejmě je to potom všechno odvislé od dalších jednání, rozdělování mandátů, rozdělování gescí a tak dále. Na tom ještě vše může si říct havarovat, ale samozřejmě na tom bude hodně záležet, jak se domluvíme, ale věřím tomu, že ta dohoda je pevná.
0: Strany dál jednají o podobě koalice. K ANO, Žijeme Pardubice a STAN se tak mohou přidat ještě další uskupení. V Holicích drtivě vyhrálo uskupení Občané sdružení nezávislých kandidátů v Holicích s téměř 46% hlasů. Na druhém místě skončilo Pro Holice a na třetím Hlas pro Holice. V Přelouči zvítězila koalice Občanů Přelouče s 38% před nezávislými Pro Přelouč na druhém místě a Přeloučí pro lidi na třetím místě. V Dětřichově na Svitavsku mohou pokračovat přípravy na výstavbu větrných elektráren. Lidé v referendu těsnou většinou souhlasili s tím, aby obec dál spolupracovala s investorem. Už s ním má podepsanou smlouvu. Podmínkou je ochrana životního prostředí a zdraví obyvatel a obec má také dostávat část peněz z provozu elektráren. Nejvíce zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN, na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíce ze všech stran si pohoršila SOCDEM. Ztratila skoro 580 zastupitelů, v celém Česku jich zbývá jen 220. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů, to je zhruba o 2% více než v roce 2022.
1: Sport.
0: Na východočeském závodišti dnes odstartuje jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá 10 koní, což je nejméně od roku 1993, ale na druhou stranu bude startovní pole extrémně kvalitní. Spolufavoritem bude předloňský vítěz Godfrey. Jeho trenér Dalibor Terek mluví o možných soupeřích.
3: Je to tak specifický, že jak říkám, může vyhrát kdokoliv, komu se to nejvíc povede. Mně se velice líbil Sakamiro, takže to je taky velice dobrý kůň. Lenka Neprašová ho odjela perfektně. Jsou to koně se zkušenostma. Pepa Bartoš má taky šikovnýho koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
0: Trojnásobný vítěz Velké Pardubické Josef Bartoš bude v sedle Arukariase. Velká Pardubická začne v 15:30.
1: Počasí.
0: V kraji dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přehánkami, ty budou na horách četnější. Odpoledne a večer budou srážky a místy také oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S úplnou uzavírkou slepé ulice Pražská dnes kvůli Velké Pardubické počítejte v Pardubicích. Jedná se o úsek od nadjezdu Paramo k dostihovému závodišti. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak přátelé, po 6 dnech sladkého nic nedělání jsem zpět a začínáme jak jinak než hodinkou vaší oblíbené muziky, tak pojďme na to, vrhněme se plnýma rukama, plnou náručí, plnýma ušima, plnýma hlavama, prostě vším úplně naplno do toho, co máte rádi, tedy co se muziky týče.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Klobouk vekřový hledali jsme s kapelou Lucie na začátek a teď hledáme vaše oblíbené písničky, tak samozřejmě těmi hledači budete vy, respektive vy budete dávat nápovědu v podobě těch písniček a já je tady budu i hledat v našem rozhlasovém flašinetu. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak, no a můžeme se na to směle vrhnout, už nám tady bliká telefon, tak dopak volá, dobrý den.
2: Dobré nedělní odpoledne, pane Vamberský, u telefonu Ondra z Rakovnicka. Já bych vás dneska poprosil o písničku Kdyby tady byla taková panenka od Žalmana a spol.
0: A komu to bude?
2: A písničku bych samozřejmě jako vždycky poslal pro vás, pane Vamberský, pro všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice, pro moji mámu, pro mého tátu. Přeji všem krásnou neděli, příjemný víkend, úspěšný celý týden, ať se všem daří. Děkuji moc za zahrání písničky a příště se budu zase těšit na slyšenou.
0: Také se budeme těšit, mějte se moc hezky, na slyšenou.

0: Lidovka, kdyby tady byla taková panenka, Žalman a spol, první vaše písničkové přání a někdo dál nám tady vyzvání, kdo pak, haló?
1: Haló, ahoj Honzo, Láďa.
0: Názdar, Láďo, tak co pro tebe můžeme udělat po písničkové stránce?
1: Jestli bys se mohl zahrát, Nechte vlajky vlád.
0: Nechte vlajky vlád, dobře. A komu to bude, jenom tak pro tebe a pro Danušku jako vždycky?
1: No jo, takhle a klukům tady fotbalistům.
0: Dobře, tak je to tady. Aleš Brychta, měj se hezky, naslyšenou.
1: Taky, ahoj.

0: opět Lajky Vlád, Aleš Brichta a někdo by měl zase čekat na telefonu, tak kdo pak nám volá? Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, tady posluchačka Jarta. Prosím vás pěkně, já bych chtěla nechat zahrát Vlastně Ganevové do Pardubí. K jejím narozeninám nějakou pěknou písničku, ale nevím, kterou má ráda.
0: No jo, to je prekérka, to my taky nevíme.
1: Ona má tak 73 roku, tak nějaký palpí ze 60. let.
0: Takže bychom jí dali třeba Valdu Matušku.
1: Ale taky, určitě jo.
0: Dobře.
1: A tání by bylo od Jarky, od Mirky, od Andrejky, od Rudy a od Pavla s Renkou.
0: Dobře.
1: By bylo tak všechno.
0: Tak a já už tady hledám... Já už tady hledám písničku, už jsem tady jednu našel, která si myslím, že by tak jako mohla odpovídat. Tak je připravená, tak ji posíláme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Buď pořád se mnou, žadonil Valdemar Matuška, 10 minut před půl jednou. V nedělních poledních písničkách Od srdce, Andrej, Andreas, to jsou jména napsaná v dnešním kalendáři a někdo nám zase volá, tak se ptáme, kdo tam, hola, hola.
1: Dobrý den, tady Dana. Chtěla bych poprosit pro mou dceru, která má 13. svátek a 15. narozeniny, tak bych ji chtěla nechat zahrát písničku od Evy Farné. Prosím vás, je to nějaká cizá písnička, ona si ji dost často přehrává a já nevím, jak se jmenuje.
0: Cizá písnička, já tady vidím Big Mac. Ale to asi nebude úplně...
1: Začíná to na já nevím, já si to nespomenu na to.
0: Na P říkáte, že to začíná.
1: Na P.
0: Tak já se tady schválně podívám, jestli tady máme nějakou zahraniční písničku na P. Předpokládám zahraniční, že je zpívaná polsky v jejím druhém rodném jazyce.
1: Je to možné.
0: Tak, a jo, něco jsem tady našel, hned několik, jestli to bude, teď nevím, jestli to bude Perpetuum mobile, anebo Polovaně na motyle.
1: Víte, ano, tak to bude, spíš.
0: To bude ono, vidíte, dobře, ano. Tak, pouštíme, mějte se moc hezky.
1: Pěkný den.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A také další z vašich písničkových pozdravů. Podíváme se dnes poprvé do e-mailu. Píšete: dobrý den, zahrajte prosím písničku pro Antonína Beňu do Hradce nad Svitavou, který 6.10. oslavil své narozeniny. Přejeme mu pevné zdraví, pevné nervy, trpělivost, životní elán a mnoho štěstí do dalších let. Lenka a dcera Julie a také se přidávají děda s babičkou ze Svitav.

Lázeňský, Jiří Schellinger v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Další z vašich pozdravů je připravený. Tak tentokrát píšete, že byste chtěli zahrát nějakou narozeninovou písničku pro Věru Vrbovou z Lukavice, která v tomto týdnu oslavila krásné 60. narozeniny. Tak přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných chvil do dalších let. Všechno nejlepší přejí šedivá a taky Honza s Františkem.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: No a také další z vašich pozdravů. Tak, vidím tu tentokrát napsáno: milý hudební příteli Jane, ježiš, tohle mi chybělo, tohle oslovení. Dnes je to na den přesně 23 let, co jsme si s mojí Jarmilkou řekli na zámku v Litomyšli naše společné ano. Jako poděkování za ty dlouhé roky, kdy nám to pořád funguje, zahrajte prosím mojí ženě Karla Gotta a písničku Lásko má. S poděkováním Karel z Loukotě.

No a to byl mistr Karel Gott. A je připraveno další vaše písničkové přání. Já se tady dívám, co pak píšete. Píšete nám, zahrajte prosím pro mého tatínka Jana Dupala jen tak pro radost písničku Zorbas. Tak snad jsem to trefil.

0: 724648448, to je telefonní linka, která je opět obsazená, tak se ptáme kým, kdo se dovolal, dobrý den.
1: Dobrý den, ze Žamberka, zdravíme Pardubice. A měl bych takový přání, manželka kouká na Velkou Pardubickou. A když jsme u těch koní, tak mě takovou tu pamětničkou z filmu Smrt v sedle písničku.
0: Mm-hmm. A já mám vědět, jak se jmenuje, předpokládám.
1: Teď jsem to spolknul.
0: No.
1: No je to Seno a Stáj, za koní můj náš kraj.
0: Aha.
1: Smrt v sedle, takhle se jmenoval ten film.
0: Seno a Stáj, a už to vidím, Václav Neckář. Jo. Tak, máme.
1: Tak,
0: přichystáno. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Další e-mail je velmi stručný, píšete: milé rádio, prosím, zahrajte písničku V uličkách města Bakersfield, posílám ji všem posluchačům s přáním hezké neděle. Boženka.

0: s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A další telefonáty až po 17. Teď ještě dvě přání, která tu jsou. Píšete: dobrý den, prosím o písničku od Věry Martinové, Srdcem si zůstal u koní. A když se jde ta velká pardubická, děkuji, Jirka ze zámečku Rudoltice.
2: Já jsem všeho rád,

písničkové přání této hodiny, protože více opravdu nevejde do těchto 55 minut. Tak zbytek zase v podvečer po 17. Teď ale ještě pozdrav od posluchačky Zdeny, která píše: zahrajte mi prosím písničku od Pavla Nováka Směs úspěchů. Všem hodným lidem pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu. Díky moc.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT 2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Komunální volby v Chrudimi vyhrálo hnutí ANO, získalo přes 32% hlasů. Králíčkovo uskupení v Pardubicích 6 vyhrálo volby, koalice ho zřejmě obejde. Projekt Městský holubník v Moravské Třebové pomáhá redukovat holubí populaci v centru. V kraji dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová.
2: Volby 2026.
3: V Chrudimi vyhrálo komunální volby s velkým náskokem hnutí ANO. Získalo přes 32% hlasů. Druhé skončilo SNKED se zhruba 13%. Třetí byla ODS. Vítězství znamená pro ANO 10 zastupitelských mandátů ze 27. Lídr kandidátky starosta František Pilný chce pokračovat ve spolupráci s uskupením Chrudimáci, které získalo 2 mandáty, a zároveň hledat další možné koaliční partnery.
4: Asi ten největší programový průnik vidím právě u ODS, protože na ně leckterých tématech, jakože je potřeba více investovat do chodníků, do komunikací, do sportovišť. ODS už v minulosti deklarovala, že souhlasí s naším plánem pokračování rekonstrukce sportovní haly.
3: Obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku odmítli v místním referendu výstavbu větrných elektráren. Hlasovalo téměř 76% voličů a z toho 200 lidí bylo proti stavbě. Výsledek je platný a závazný. Investor v obci plánuje vybudovat 4 větrné turbíny vysoké až 200 metrů. Volby v pardubickém 6. městském obvodu vyhrálo uskupení Pardubice pro lidi vedené bývalým starostou Petrem Králíčkem. Získalo přes 25% hlasů a 4 mandáty, stejně jako druhý stan. Ostatní strany ale zřejmě vytvoří koalici bez vítěze voleb. Důvodem je obvinění Králíčka kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. Ten ale vinu odmítá. Stan však označil spolupráci s Králíčkovým uskupením za nepřijatelnou. O 15 křesel v obvodním zastupitelstvu se podělí celkem 7 zvolených kandidátek. Moravské Třebové se daří snižovat počet holubů v centru města. Pomáhá s tím městský holubník v půdních prostorách základní školy v ulici Československé armády. Ochránci zvířat v něm holubům vyměňují snesená vejce za umělá a tím omezují jejich rozmnožování. Vysvětluje spoluautorka projektu Denisa Kršňáková.
5: Každý měsíc odebíráme zhruba kolem 15 kusů vajíček, který potom nahradíme replikami, a odebrali jsme od začátku roku 75 kg trusů. Ten potom používáme dál na hnojení rostlin, které si odebírají technické služby.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přeháňkami. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. S úplnou uzavírkou slepé ulice Pražská dnes kvůli Velké Pardubické počítejte v Pardubicích. Jedná se o úsek od nadjezdu Paramo k dostihovému závodišti. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříní vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizoo u Běloušků, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech, obci Krásná Hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklan jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak Muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů. Od aut přes kočáry a bryčky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: dolní Sukolomy nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních třech letech se to začalo teprve rozšiřovat na minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď mimochodem, jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o něm jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byli už vlastně od začátku, plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštraci Emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenujou se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna. Prostě pozná, že to je ta jeho slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Bělouškou v Dolní Sukolomy Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila Likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena, za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrand, tak lihovár s jeho jménem stojí proti jeho českému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný Vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období Třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k Vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný Vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho Vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem Vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český Vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný Vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten Vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento Vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten Vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká Vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním Vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: Máme, ještě ve dvou halách. Máme v Jižních Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 30. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mě je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku ze předu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si vlezu do kočáru, to vyzkoušíme. A už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Terzerové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Takhle s něj vylejzal?
2: To je on. Nejkrásně si hadanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc, ano už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku. Na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích, co je správně? Typujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy. Službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
1: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
2: Odkud ten název Hadí hora?
1: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Graunstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
2: Těch pověstí je tady spoustu.
1: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
2: Stojíme na vrcholu Hadí hory.
1: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Graunsteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
2: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
1: Jo, je tady krásně, trošku je škoda, že není vidět Jáchymov. Vidíte akorát Jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově. Jáchymově je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
2: Když se podíváme detailně na ty kameny.
1: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemenný žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tady krásný moře.
0: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Komunální volby ve Svitavách vyhrálo Sdružení pro město Svitavy. O triumf ve velké pardubické steeplechase se už za hodinu a půl utká 10 koní. V kraji dnes čekejte velkou proměnlivou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou svou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
2: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
3: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
4: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
5: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
4: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
5: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby ve Svitavách vyhrálo Sdružení pro město Svitavy vedené dosavadním starostou Davidem Šimkem. Získalo přes 34% hlasů a 9 mandátů v 26 členem zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s necelými 32% a stejným počtem mandátů. Třetí byla ODS se 14%. Zastupitelé bude mít také uskupení 3PK a Lidovci. Mikulči na Svitavsku lidé v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti hlasovalo téměř 72% zúčastněných voličů. Podle starosty Josefa Dvořáka z hnutí pro Mikuleč by na plánované větrníky viděla z domova většina obyvatel.
6: Znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. My ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat. No ale myslím si, že vzhledem k tomu poměru, jak ty výsledky vyšly, že tady není prostor ani pro to, aby třeba za 5, za 10 let někdo přišel a chtěl to tady stavět znova, protože nemyslím si, že ty nálady se takhle rychle změní.
0: Investor plánuje v Mikulči na Svitavsku postavit až 3 větrné elektrárny. Moravská Třebová začala přestavovat bývalou továrnu na kulturně společenské centrum. Práce potrvají podle předběžných odhadů 10 let. Město má zatím peníze pouze na první etapu, která potrvá do podzimu příštího roku. Jejím cílem je připravit areál na výstavbu jednotlivých objektů, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
7: Bude sloužit jako kulturní centrum, což znamená velký sál, foaje, venkovní zahrada, dále tam vznikne kino, které se přesune z muzea a nová knihovna, která poskytne lepší zázemí a větší zázemí jak pro potřeby návštěvníků, tak samotného provozu knihovny.
1: Sport.
0: O triumf ve velké pardubické steeplechase se už za hodinu a půl utká 10 koní. V nejmenším startovním poli od roku 1993 budou ke spolufavoritům patřit bývalí vítězové Sacamiro a Gatfry, na kterém bude o svém vítězství usilovat žokej, o osmé vítězství usilovat žokej Jan Faltejsek. Přímý přenos nabídne od 15.30 Radiožurnál i Radiožurnál Plus.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přehaňkami. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, noc bude na východě Čech převážně oblačná, na horách až zatažená s přehaňkami, na hřebenech i smíšenými nebo sněhovými. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, ojediněle přehaňky, na horách srážky četnější. Pondělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku ve Vysokém Mýtě na silnici nižší třídy u Rybníku Chobot bourala motorka. Tolik doprava, dobře dojeďte.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tak jsou za námi komunální volby v našem kraji, přivedly k urnám 52% voličů, no a teď se rozhoduje o tom, kdo se staví radniční koalice. Podrobnosti řekneme za chvíli a nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Karla Zicha, na Madonu, také na kapelu Olympic a nebo Václava Neckáře.
9: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle, kde od roku 1974 vytvořil skoro stovku rolí. Jeho doménou byl také dabing. Vysloužil si přezdívku český Harrison Ford, protože svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesl jsem to tím, že jsem dostal dost přezdržku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Volby 2026.
1: Komunální volby jsou u konce. V Pardubickém kraji přišlo k urnám 52% voličů, v Pardubicích a v Chrudimi zvítězilo hnutí ANO, ve Svitavách Sdružení pro město Svitavy a v Ústí nad Orlicí uskupení Oušťáci. Vítězství ve volbách ale ještě neznamená, že vítěz bude městu vládnout. Napříč krajem proto už včera večer začala povolební vyjednávání a podrobnosti má pro nás redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne, je to tak, začneme Chrudimí, kde vyhrálo komunální volby s velkým náskokem hnutí ANO. Získalo přes 32% hlasů, druhé skončilo SNKED se zhruba 13%, těsně třetí byla ODS. Vítězství znamená pro ANO 10 zastupitelských mandátů z 27. Lídr kandidátky starosta František Pelný chce pokračovat ve spolupráci s uskupením Chrudimáci, které získalo 2 mandáty a zároveň hledat další možné koaliční partnery.
1: Komunální volby v Ústí nad Orlicí vyhrálo uskupení Oušťáci, vedené dosavadním starostou Petrem Hájkem, tak kolik získalo hlasů?
2: Získali 27% hlasů a tím i 7 mandátů v 27 členem zastupitelstvu. Druhé skončilo sdružení Ústí 2.0 s 19%. Třetí v pořadí je Ústecké fórum se 17%. Zastupitelé bude mít i hnutí ANO, ODS, Lidovci a koalice SPD a ČSNS. Petr Hájek z vítězných Oušťáků říká, že povolební vyjednávání povedou se všemi stranami.
1: A třetím okresním městem jsou potom Svitavy. Tam komunální volby vyhrálo Sdružení pro město Svitavy. Stejně jako před 4 lety, je to tak?
2: Je to tak, ve Svitavách vyhrálo komunální volby Sdružení pro město Svitavy, získalo přes 34% hlasů, druhé hnutí ANO mělo necelých 32% a třetí skončila ODS. Vítězné sdružení i ANO budou mít v 26 členem zastupitelstvu po 9 mandátech. Lídr vítězné kandidátky a současný starosta David Šimek chce o budoucí koalici začít jednat v pondělí. Jednacímu stolu plánuje pak pozvat všechny zvolené subjekty.
1: No a na závěr se, Naďo, ještě podíváme do našeho krajského města.
2: Tady se nám to trochu komplikuje. Vítězem se samozřejmě stalo hnutí ANO, v čele se současným primátorem Janem Nadrchalem získalo 23% hlasů a 10 mandátů v 39 členem zastupitelstvu. Už včera večer oznámilo ANO společný postup při povolebním vyjednávání s uskupením Žijeme Pardubice a hnutím STAN. Obě uskupení mají po 5 zastupitelích a trojice tak dohromady disponuje těsnou většinou 20 hlasů. Podobně těsnou většinu měla koalice i v uplynulých 4 letech. Jak mi ale dnes ráno řekl lídr ANO současný primátor Jan Nadrchal, vyjednávání ale stále pokračují.
3: Máme dohodu s Žijeme a se STANem, kde ANO opravdu máme 20 mandátů, nicméně jsme se shodli, že by bylo ve zájmu všech, aby vznikla široká koalice, takže v současné době jednáme s ODS a také s progresivními Pardubicemi. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, další jednání proběhnou dnes, následně v pondělí. Věřím tomu, že najdeme nějakou rozumnou dohodu na tom, aby vznikla široká koalice.
2: Koaliční smlouva zatím tedy uzavřená není a může se rozšířit o dalšího partnera podle posledních informací, ale povolební vyjednávání v Pardubicích komplikuje nesouhlas poslankyně STAN Anežky Nedomové. Ta odmítá spolupráci svého hnutí s ANO a s uskupením Žijeme Pardubice.
4: Já s tím absolutně nesouhlasím a distancuju se od téhle spolupráce. Nechci být spojována s ANO a s Žijeme Pardubice. Kvůli tomu já jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích, aby nastala ta chtěná změna od voličů. A my jsme tímhletím absolutně ztratili důvěru voličům. Mě to strašně mrzí a jestliže se opravdu tato koalice stane, tak já vystupuju a budu v opozici.
2: Říká poslankyně Nedomová. Lídr starostů Daniel Vondra tvrdí, že s ní na toto téma ještě nehovořil. Povolební vyjednávání samozřejmě budeme i nadále sledovat.
1: Tolik redaktorka Naďa Kubínková. V odpoledním programu Českého rozhlasu Pardubice jsme podrobně rozebrali výsledky víkendových komunálních voleb v našem kraji. Děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Radí skupina Olympic, abychom to nechali být. 2 minuty jsou po 2:30, co rozhodně nenecháme být, jsou písničky, které nestárnou. Už za chvíli Jan Vamberský nabídne Ilonu Čánkovou a nebo Václava Neckáře, ale teď je tu chvíle a prostor pro Marii Tomsovou a dnes, pozor, budeme slavit narozeniny.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Jubilea, výročí, kulaté, dožité i nedožité narozeniny českých osobností. V tomto roce se jich urodilo opravdu hodně. Například Abrahamoviny Ivany Gotové a Leoše Mareše, šedesátiny zpěváků Kamila Střihavky, Lucie Bílé, herců Jiří Langmajera a Macháčka, sedmdesátiny Marie Redkové, osmdesátiny Saskie Burešové, osmdesátiny Milana Hajna a bohužel už nežijících zpěváka Richarda Tesaříka, muzikanta Víti Marka a psychologa Petra Šmolky, devadesátiny stvořitelů Járy Cimrmana, Miloně Čepelky a Zdeňka Svěráka a nedožitý stejný věk Václava Havla, našeho prvního pana prezidenta po dlouhých 40 letech soudruhů prezidentů. No a 95 Jiřího Suchého a neuvěřitelných 98 bude za chvilku Ivetě Simonové. Ale kde se vlastně vzala tradice slavení narozenin? Prý před 3000 lety ve starověkém Egyptě, kde se ovšem ještě neslavilo narození člověka, ale korunovace faraona, který se v ten výjimečný den stal bohem. Odtud zřejmě převzali tradici pro své bohy starověcí Řekové. K uctění bohyně lovu a měsíce Artemidy zapalovali na kulatých koláčích svíčky, představující zářící měsíc, a věřili, že stoupající kouř donese jejich přání až k bohům. Jako první začali slavit narozeniny běžných smrtelníků starověcí Římané a v té době se objevují i první zmínky o narozeninových pozvánkách. Poté, co raná křesťanská církev oslavy narozenin po staletí odmítala jako nežádoucí pohanský zvyk, objevily se v Německu před 300 lety první dětské oslavy, nazvané Kinderfest. Tehdy poprvé dostávali děti dort se svíčkami, jejichž počet se řídil věkem oslavence plus jednu svíčku navíc jako symbol naděje do budoucna. Průmyslová revoluce 19. a 20. století přinesla do většiny zemí planety slavení narozenin jako běžnou událost pro všechny vrstvy obyvatelstva, které ji často provázejí narozeninovým popěvkem Happy Birthday to You. Ten složili před 133 lety sestry Hillovy pro předškolní děti jako pozdrav s názvem Dobré ráno všem. Zajímavé je, že až do roku 2015 vlastnila autorská práva k popěvku společnost bratří Warnerů a teprve v tomto roce americký soud rozhodl o volném použití. Teď se zpívá všude, ale nejvíc ji asi proslavila Marilyn Monroe pro Kennedyho. Narozeninový rituál sfouknutí dortových svíček na jeden nádech přinášel víru, že se přání oslavence splní a bude mít po celý rok štěstí. V anglosaském světě obvyklé tahání za uši mu má prodloužit život a u nás obvyklé dávání hobla v počtu drcnutí o pozadí dobrovolníka odpovídající oslavencovu věku prý symbolizuje jeho zrání a moudření. Tak si užijte hezkou neděli, ať už s hoblem nebo bez něj, bez ohledu na to, co právě slavíte. Vaše Marie Tomsová.

0: Teplotní rekordy pro dnešní den. Tak třeba před 3 roky ještě vůbec nebyl podzim, panovalo dál léto, bylo 25,3 stupně Celsia a v roce 1948 naopak už byl venku tuhý mráz, víc jak 7 stupňů pod bodem mrazu.
1: Počasí.
0: No, my se teď podíváme spolu s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu, jaký bude zbytek neděle 11. října a taky co nás čeká zítra.
2: Dneska čekáme spíš takovou proměnlou kupovitou oblačnost a jak to vypadá hlavně nahoře, aby si objevily přehánky, nevinou se jde nižším polohám, ale ty úhrny by neměly být nějaké vysoké teploty. Dneska většinou 11 až 14 stupňů a vítr bude foukat od západu od 2 do 6 metrů. V noci začneme oblačnými zataženami, ale se hlavně na horách se budou vyskytovat přehánky s tím, že na hřebenech Orlických hor Karlického sněhu tam by se mohly objevit i smíšené nebo sněhové, ale ten sníh se samozřejmě neudrží. A teploty klesnou na 6 až 3 stupně a tam, kde bude málo oblačnosti v noci, a tam by se mohly objevit i přízemní mrazíky a vítr bude foukat od západu 2 až 5 metrů. V pondělí vypadá celkem příjemně, byl takové oblačné až pojasno a jak to vypadá, objevily by se i během dne přehánky, ale byly by celkem slabé na horách, tam budou o něco četnější a zase v těch nejvyšších polách by se mohly objevit i přehánky smíšené nebo sněhové a večer potom všeobecně přehánky budou ustávat a oblačnost ubývat teploty zítra 11 až 14 a vítr nám bude foukat u západu severozápadu 6 metrů, večer potom zeslábne.
0: No a pane Popelko, když už jste se tak krásně rozhovořil, povězte nám ještě, co nás čeká ve zbytku příštího týdne.
2: Zatím to vypadá, že úterý to by byl asi pravděpodobně nejhezčí den, bude skoro jasno, polejasno, sice ráno se objeví i mlhy a teploty tomu budou porány odpovídat 5 až 1 stupeň někde v úterý, tam by se mohli dostat i až nějak minus 2, ale přes den do 15 a ve středu to vypadá, že v noci a ráno tam by bylo hodně oblačnosti, během dopoledne by se asi oblačnost začala protrhávat na oblačno až polejasno. No, teploty ráno 6 až 2 díky oblačnosti a přes den do 15 stupňů. A v těch dalších dnech tam to vypadá, že srážek by bylo celkem málo. Zase je deštivější víkend a o něco chladnější. Teploty by během týdne pomalinku šly někam 15 až 18 stupňů, ale na víkend to vypadá se kolem těch 12-15 maximálně.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme do Hradce Králové. No za chvíli se přeneseme do dějiště letošní 136. Velké Pardubické, tedy na Pardubické rozstihové závodiště. Připravený je tam reportér Jakub Marek a my budeme vyzvídat před dostihové aktu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 3 minuty máme po 3/4 na 3, už vlastně 4, no blíží se velký svátek všech milovníků koní a dostihů je tady. Odpoledne o 3/4 totiž odstartuje na východočeském závodišti v Pardubicích 136. ročník Velké pardubické. Hlavní dostih odvysíláme v přímém přenosu a mluvit o něm teď budeme i s redaktorem Jakubem Markem. Tak Jakube, kdo je favoritem toho letošního ročníku pro vrchol středoevropské dostihové sezóny a kdo by třeba mohl překvapit?
1: Není tam žádný úplný top favorit, viděli jsme to někdy v minulých ročnících, ale teď si myslím, že tam není kuň, o kterém by člověk řekl ano, ten vyhraje, ale s 9 odstartuje Godfrey, to je kuň, který ovládl Velkou pardubickou před 2 lety společně se Sexlordem, tehdy to byl unikátní společný doběh, no a teď Godfrey je největším favoritem, největším soupeřem pro Godfreyho by pravděpodobně měl být irský kuň Final Orders, kterého přivezl trenér Gavin Cromwell. Gavin Cromwell, ten tady triumfoval loni se Stamptownem, tak jak se říká, sídlem roste chuť. Tentokrát přivezl dost možná ještě kvalitnějšího koně, protože na velkém krosu v Cheltenhamu Final Orders porazil Stamptowna, takže Final Orders by dnes tady měl také bojovat dost možná i o vítězství, ale samozřejmě těch koní ve startovní listině 10 a Velká pardubická už v minulosti přinesla mnoho překvapení, tak třeba to bude i ten dnešní případ.
0: Uvidíme. Jakube, každopádně v Pardubicích se závodilo už včera, kdy vlastně skoro celý den pršelo, tak jak ta předpověď vypadá dneska?
1: Dnes to vypadá mnohem lépe z pohledu fanoušku, i když koním to včera tady vůbec nevadilo, přestože tedy celý den pršelo, tak pro koně to byla příjemná změna po tom velmi suchém a horkém létu, tak koně včera tady běhali perfektně, nepadali. Dnes to zatím také vypadá velmi dobře, zatím tedy neprší, byla tady mírná přehánka, ale na Velkou pardubickou by pršet nemělo. Půda a dráha by měla být příjemně pružná, takže by to měl být hodně férový dostih pro všech těch 10 účastníků tady Velké pardubické. Připomínám, že ta začne v 15 hodin a 30 minut v přímém přenosu.
0: A ten přímý přenos vám nabídneme, komentovat ho budou právě Jakub Marek a taky Tomáš Petr. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice se na ní můžete těšit okolo 3/4. Život je šat.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky,

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
3: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
4: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
3: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
4: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
3: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Poslankyně STAN a zároveň zvolená pardubická zastupitelka Anežka Nedomová odmítá koalici s ANO a Žijeme Pardubice. Ve Skleném na Svitavsku lidé odmítli v referendu větrné elektrárny a pozemní solární parky. Ve Velké Pardubické dnes bude startovat 10 koní. A počasí na zítřek v kraji čekejte oblačno až polojasno a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní odpoledne.
5: Volby 2026.
6: Povolební vyjednávání v Pardubicích komplikuje nesouhlas poslankyně STAN a zároveň zastupitelky Anežky Nedomové s podobou vznikající radniční koalice. Odmítá spolupráci svého hnutí s hnutím ANO a s koalicí Žijeme Pardubice. Pokud starostové dohodu podepíší, Nedomová chce přejít do opozice.
7: Já s tím absolutně nesouhlasím a distancuju se od téhle spolupráce. Nechci být spojována s ANO a s Žijeme Pardubice. Kvůli tomu já jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích, aby nastala ta chtěná změna od voličů. A my jsme tímhletím absolutně ztratili důvěru voličům. Mě to strašně mrzí a jestliže se opravdu tato koalice stane, tak já vystupuju a budu v opozici.
6: Vznikající tříčlenná koalice má teď v 39 členém zastupitelstvu těsnou většinu 20 hlasů a hledá čtvrtého koaličního partnera. Ve hře jsou ODS a Progresivní Pardubice. Jednání mají pokračovat v pondělí. V Proseči v komunálních volbách znovu zvítězilo sdružení Za lepší Proseč. V čele se stávajícím starostou Janem Macháčkem. Získalo přes 57% hlasů. V 15 členem zastupitelstvu to znamená většinu 9 mandátů. Ve Skleném na Svitavsku lidé nechtějí větrné elektrárny ani pozemní solární parky. Rozhodli o tom v místním referendu. Proti větrníkům hlasovalo přes 80% zúčastněných voličů. Obec by teď neměla s investory uzavírat nové smlouvy a měla by se pokusit výstavbě zabránit. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí, to je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Z toho 46 úmrtí způsobily nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
8: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz. A v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
6: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel.
5: Sport.
6: O triumf ve Velké Pardubické Steeplechase se zhruba za půl hodinu utká 10 koní. V nejmenším startovním poli od roku 1993 budou ke spolufavoritům patřit bývalí vítězové Sakamiro a Godfrey, na kterém bude o své 8. vítězství usilovat žokej Jan Faltejsek. Přímý přenos nabídneme v našem vysílání od 15.30.
5: Počasí.
6: Noc bude na východě Čech převážně oblačná, na horách až zatažená s přehaňkami, na hřebenech i smíšenými nebo sněhovými. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, ojedinělé přehaňky, na horách srážky četnější. Pondělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré až velmi dobré, jen ráno a večer místy mírně nepříznivé, tlak mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku ve Vysokém Mýtě na silnici nižší třídy u rybníku Chobot bourala motorka. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tak, jak už jste několikrát slyšeli, okolo 15:30 vás čeká přímý přenos ze 136. velké pardubické steeplechase, ale nebojte, o svoji spisovatelku Irenu Fuchsovou a její povídku nepřijdete, uslyšíte ji už zhruba za 4 hodiny a ta dnešní má název Kdyby mi tak nožička dorostla taky.
5: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: 2026.
1: Jak už z vysílání Českého rozhlasu Pardubice víte, tak výraznou většinou odmítli lidé ve třech obcích na Svitavsku větrné elektrárny. Bylo to v Kamenné Horce, v Mikulči a ve Skleném, kde tak lidé dali v referendech najevo, že si plánované větrníky ve svém okolí nepřejí a vedení obcí musí toto rozhodnutí respektovat. Opačně dopadlo hlasování v Dětřichově, kde těsná většina podpořila další spolupráci obce s investorem a reportérka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
2: Nesouhlasím s ním, protože lidi špatně spijou a vadí to a i ptat tu a takovýmu.
3: Libuše Vymazalová žije v Kamenné Horce 70 let a v referendu hlasovala proti výstavbě větrných elektráren. Investor tam dosud připravoval stavbu větrného parku, který by patřil k nejvýkonnějším v Česku. Obyvatelé ale projekt jasně odmítli. Proti výstavbě hlasovalo 200 lidí. Radnice se musí výsledkem řídit. Firma přesto nemusí od záměru ustoupit. Referendum samo o sobě stavbu nezakazuje. Jak se teď investor rozhodne, vysvětluje jeho zástupce Martin Hoffmann.
4: Jestliže budeme dál i přes referendum, anebo budeme respektovat paní starostku, nebo respektovat to referendum jako takové, to ještě musíme zvážit, ale máme v tom investovat poměrně velký finanční prostředky, takže budeme zvažovat, jakým způsobem půjdeme dál.
3: O dalších větrnících rozhodovali taky obyvatelé Mikulče. Tam se hlasovalo o tom, jestli má obec podporovat projekt až 3 elektráren. Většina zúčastněných voličů byla proti. Radnice už přitom měla od investora návrh smlouvy, ale nepodepsala ji. Vysvětluje starosta Josef Dvořák za uskupení Za obec krásnější.
5: O takovýhle závažný věci si musí rozhodnout samozřejmě lidi sami. Myslím si, že 7 lidí zastupitelstvo nemůže rozhodnout o budoucích 30-40 letech, prostě nějaký 2 dekády tady života obce. A znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat.
3: Ve Skleném lidé rozhodli, že obec nemá podporovat ani větrné elektrárny, ani pozemní solární parky. Opačně dopadlo referendum v Dětřichově. Tam těsná většina souhlasila s pokračováním spolupráce s investorem, se kterým už má obec uzavřenou smlouvu. Podmínkou výstavby je ochrana zdraví obyvatel a životního prostředí. Obec má taky získávat podíl z provozu elektráren. Ze Svitavska Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: kapele Činasky, 10 minut před půl čtvrtou v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Ještě než se živě podíváme do dějiště 36. ročníku Velké Pardubické a poslechneme si přímý přenos komentovaný Jakubem Markem a Tomášem Petrem, tak je tu spisovatelka Irina Fuchsová s dnešní povídkou a vypravovat vám bude tentokrát povídku s názvem Kdyby mi tak nožička dorostla taky.
1: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Kdyby mi tak nožička dorostla taky. Příběhy od mé plzeňské přítelkyně Sabiny Dagmar Vítovcové jsem vám vyprávěla ráda. A vy jste je rádi poslouchali. Sabina statečně bojovala celý uplynulý rok s nemocí, kterou nebudu jmenovat. A před prázdninami boj s ní prohrála. A představte si, že jsem na jejím Facebooku objevila vypravování několik let staré, ve kterém mě Sabina zmiňuje. Tak pojďte, poslechněte si ještě jednou příběh od Sábí a zavzpomínejte na ní se mnou. Sábí, máš slovo. Už vás někdy napadlo, jak by bylo skvělé, kdyby člověku mohly dorůstat poškozené a nefunkční ruce nebo nohy, nebo jiné části těla, nebo i orgány? Vím, že jsou schopná dorůstat játra, ale v omezeném rozsahu. Nic moc. Vědci pátrají a zkoumají. Před časem jsem o tom viděla nějakou reportáž a najednou slyším, že vědci objevili to, co já mohla před lety pozorovat naživo doma v akváriu. Synkové puberťáci si tenkrát pořídili dva kousky mloků s odborným označením axolotl mexický. Plavali ve vodě jako ryby a snad ani na ten velký šutr, který jim nahrazoval skálu, nelezli. Jednou jim kluci přinesli z rybaření mladou štiku, mládě dlouhé kolem 10 centimetrů. A ti dva chlapíci se oni normálně servali. Voda v akváriu pěnila, dělali se vlny, prostě boj o kořist. Trvalo to několik hodin, až do noci. Ráno kouknu do akvárka a udělalo se mi zle. Že bude štika sežraná, to jsem očekávala, také jsem ji nikde neviděla. Ale že bude mít jeden z udatných bojovníků ukousnutou levou přední nohu, to mě nenapadlo ani náhodou. Nikdy se nedozvím, zda mu ji ukousl v boji protivník nebo kořist. Prostě byl najednou třínohý. Celá rodina jsme se seběhli a ubožáka litovali. Radu mého muže, hoď ho do záchoda, jsem zavrhla. Tehdy ani speciální veterina nebyla a taky co tam? Protézu mu nedají a léky na bolest polikat nebude. Chodila jsem kolem invalidy po špičkách a pozorovala ho. Rána nekrvácela a kůže kolem ní se zatahovala. Holt bude mít jizvu. Strouhané syrové hovězí vesele přijímal a plaval celkem v pohodě. Pořád mi ho ale bylo strašně líto. Utekly asi dva týdny. Jednou ráno koukám, že mu spod té jizvy lezou drápky. Další den byly drápky víc vidět. A třetí den drápky za sebou táhly prsty. A do týdne se vytáhla celá tlapka. Úplně stejná, nová, funkční. Zázrak. Kdyby to tak šlo u lidí, a snad to tak jednou i bude. A víte, proč mě to napadlo? Protože jsem večer četla v časopisu Vlasta fejeton od Ireny Fuchsové, mojí facebookové přítelkyně, která se v něm svěřila, že jí jako čtyřletou zdravou holčičku potkala nemoc zvaná dětská obrna a postihla jí nožičku celoživotně. Irena je úžasná, mám ji moc ráda a její přístup k životu obdivuji. A představuju si, jak by se jako holčička tehdy cítila, kdyby jí prostě špatná nožička někde odpadla, třeba jako uschlý stroupek. A nová nožička dorostla. Jenže jsme jenom lidé, ne mloci, axolotlové. A vědcům to zkoumání zázraku pořád nejde a nejde. Moje milá nedělňátka, tak jste si poslechli poslední vypravování od mé přítelkyně z Plzně, Sabiny Dagmar Vítovcové. Sábí, moje milá, všichni tě zdravíme nahoru, do nebe. A já zdravím do Plzně Jarouška, tvého manžela. Často si spolu voláme a s úsměvem na tebe vzpomínáme. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za minutu bude 15:30 a teď už je nejvyšší čas se přepojit do dějiště 136. ročníku Velké Pardubické. Komentovatý z Radiožurnálu budou reportéři Jakub Marek a Tomáš Petr.
1: Plán, kdy měl být start v 15 hodin a 30 minut, bude dodržen.
2: Nejméně koní od roku 1993, tehdy na startu byla 9 koní a nakonec se v cíli jen jeden jediný, tak uvidíme, jak to bude letos. Když se podíváme na největší favority, najdeme mezi koňmi, které už jsme tady viděli zvítězit, a také je tam jeden zástupce ciziny.
1: Je to tak, Final Orders, to je irský host, loni tady Ir vyhrál, Ir Stumptown, teď stejný trenér Gavin Cromwell dorazil sem do Pardubic s Final Ordersem a v sedle bude Keith Michael Donohue, to je irský jockey, který tady právě loni ovládl Velkou Pardubickou se Stumptownem. Final Orders navíc letos ovládl velmi těžký cross v Cheltenhamu, kde mimochodem porazil i Stumptowna, takže Final Orders rozhodně by měl, jak se říká, zatápět domácím zástupcům.
2: Ale největším favoritem do stihu vítěz roku 2024 Godfrey, tmavý hnědá, kterého pojede Jan Faltejsek, sedminásobný vítěz Velké Pardubické. Kurs na Godfreyho klesl na 2,6:1, Final Orders, tam to byly zhruba 4:1. No a v tom okruhu širším favoritů ještě musíme zmínit Sakamira, vítěz roku 2023, tehdy s Janem Faltejskem, tentokrát s Lenkou Neprašovou.
1: Jsem zvědavý, jestli sedmička bude pro Sakamira s Lenkou Neprašovou, tentokrát šťastný a je odstartován. Zatím to vypadá, že nikomu se nějak extra dopředu nechce. První živý plot s příkopem za 10 koní bez problémů skočeno do čela. Teď už jde Arukarias. Arukarias na druhé překážce v čele Velké Pardubické. To je kuň, který měl mít v sedle Josefa Bartoše, trojnásobného vítěze Velké Pardubické, ale ten se bohužel dnes v prvním rámcovém dostihu zranil natolik, že ho doktoři nepustili do Velké Pardubické a v sedle Arukariase teď nad malým vodním příkopem je Jakub Kocman, tedy jeho náhradní žoky, ale žoky, který má zkušenosti s Velkou Pardubickou. Sedle Sakamira tady byl před 4 lety na skvělém 3. místě. Teď už ale překážka číslo 4, Velký Taxisův příkop. Velký Taxis se jezdí jednou za rok, jen při Velké Pardubické. Arukarias na první pozici, bez problému, za ní i další koně. A vypadá to, že kompletní 10 koní překonala nakonec Taxisův příkop, tak to je velká paráda, je vidět, že to malé startovní pole není úplně na škodu. No a Arukarias i v obrovském tempu, řekl bych, přelétl a další překážku, což je irská lavice.
2: Godfrey největší favorit zatím na posledním místě, řekl bych, že měl na Taxisu největší problémy ze všech koní. Arukarias šli o něm zvěsti, že bude chtít utahat tenhle dostih a zatím to tempo na úvod je opravdu pekelné. Připomeňme, že většinou si jezdí časy nad 9 minut, naposledy pod 9 minut to zvládl Pavel Kašný s Rybelinem se Sixteen v roce 2008 a pak také Pavel Kašný s Rybelinem v roce 2015. Pokud ta Rukaria se pojede tohle tempo, tak by to pod 9 mohlo být.
1: Jen dvakrát v historii se tedy jelo pod 9 minut stále a Rukaria s Jakubem Kocmanem v čele teď na francouzském skopku a jede se hodně rychle, ale to tempo je samozřejmě dobré k tomu, že koně zkrátka mají rychlost, ze které se dá skákat. Kdyby se jelo pomalu, tak samozřejmě na překážkách budou větší problémy, ale ti favorité největší se drží v tom dalším sledu, tedy zhruba 30 metrů za Arukariasem. Je tam irský host Final Orders, teď malé zahrádky pro Arukariase a opět bez problému skočené pak Demon Rockle, Final Orders, Green Desert, Sakamiro, pak je tam Ankor Vata, řekl bych, že je tam jeden kůň bez jezdce, zatím jsem nedokázal identifikovat, kdo není v dostihu, nevím, jestli Tomáš Petr si všiml nějaké chyby a je to francouzský host Hard Rock Dukerser a Jean-Stéphane Lebrun skončili ještě před malými zahrádkami, takže 9 koní pokračuje Velké Pardubické.
2: A stále Arukarias na čele s ohromným náskokem, za poslední roky jsme tady neviděli takovýhle samostatný únik, ale za ním Demon Rockle a Final Orders, tedy jeden z těch favoritů na druhém, třetím místě. Greek Desert, ten je na čtvrté pozici. Prodloužený Taxis, překážka číslo 11 z 1.30 v tomhle dostihu, který měří 6900 metrů. A teď velký problém na čele. Arukarias tam trefil ten kužel, který vyznačuje, kudy se má běžet, a kůň, který vedl, tedy rázem končí.
1: Jakub Kocman je na zemi, ale vypadá to, že se to naštěstí obejde bez zranění, ale najednou ten ráz Velké Pardubické má úplně nový rozměr, protože v čele je teď Dimon Rotle, dá se říct outsider Velké Pardubické, za ním Final Orders a Greek Desert. Sakamiro, ten je držen zpět Lenkou Neprašovou, stejně tak jako Godfrey s Janem Faltejskem. Sice Godfrey neměl úplně bezproblémový taxis, ale teď vypadá, že ho tam Jan Faltejsek hezky zaparkoval za svými největšími soupeři a zatím má teď ten dostih plně pod kontrolou. V čele tedy stále Dimon Rokle, za ním Final Orders a také Greek Desert. Pole uzavírá Ankor Wat, ale pozor na něj, protože to je kůň s fantastickým finishem, kůň, který byl v minulosti druhý v českém derby, tedy nejprestižnějším rovinovém českém dostihu. A Josef Váňa starší, který v minulosti trénoval právě Ankor Wata, tak říkal, že pokud se pojede pomalu, tak si myslí, že vyhraje Ankor Wat.
2: Kromě Hard Rock Dekesr a Arukariase není ve startovní listině už teď ani Charlie Jape, také on vypadl z tohohle dostihu, takže jen sedmička koní teď míří do cíle Velké Pardubické. Drop, překážka číslo 16 z 1.30 na čele Final Orders a hned vedle něj Dimon Rokle, to je dvojice, která udává tempo, ale to tempo je mnohem pozvolnější, než bylo ve chvíli, kdy závod táhl Arukarias, který ale nezvládl potom do skoku trefit ten průběh mezi těmi kužely. Stále platí, že Final Orders je na čele, za ním Dimon Rokle, na třetí pozici Greek Desert. Kamená zeď teď čeká na žoke, překážka číslo 17 z 1.30.
1: Ano, teď už se rozhodně nepeláší tak rychle jako v úvodu, kdy Arukarias měl zhruba 30-metrový náskok. Kamená zeď, to je překážka, se kterou neměl nikdo z té sedmičky koní ve Velké Pardubické teď žádný problém, a teď se postupně pomalu dopředu dostává i High in the Sky, to je kůň, který byl loni druhý právě ve Velké Pardubické za Stamptownem, a řekl bych, že teď se skoro zabrzdilo, teď už se moc neskákalo dobře koním na Hadím příkopu, tedy vodní překážce. Přijde teď další otočka na levou ruku, překážka číslo 19 z 1.30 překážek Velký vodní příkop, a teď to vypadá, že nikomu se nechce dopředu a najednou se na špici dostává Godfrey s Janem Faltejskem.
2: Godfrey teď je na čele Final Orders Greek Desert, to jsou koně, kteří dělají společnost vedoucímu Godfreymu. Malý taxisův příkop přijde na řadu, překázka číslo 20 z 1.30, tedy 2690 metrů do cíle tohohle dostihu, který měří 6900 metrů. Malý taxis už je za koňmi a Godfrey stále na čele Final Orders Greek Desert na pozici 2 a 3. Teď se tam posouvá na čtvrtou příčku Dimon Rokle.
1: Tak teď už jsou v předních dvou pozicích dva koně, o kterých jsem mluvil nejvíc, ale na velkých zahrádkách, tedy dvojskoku, teď měl co dělat Keith Michael Donohue, aby se udržel sedle Final Orders, ale nakonec si tam srovnal svého koně, ale vypadá to, že teď tam trochu dělá problémy volný kůň. Měl by to být s číslem 1, ano, Francouz Hard Rock Dekesr, tak doufejme, že tam neudělá nějakou paseku. Teď sám skáče v čele dostihu, ale už bez žokeje, takže tedy stále v čele Godfrey před Final Orders Greek Desert, Dimon Rokle, High in the Sky, Sakamiro, a to sedmičlené pole aktuálně uzavírá Ankor Wat.
2: Ankor Wat, který má údajně velmi silné finiše, se tedy drží na posledním místě. Mimochodem kůň, který doběhl druhý kdysi v českém derby, teď tam proběhl další volný kůň, který tam trošku komplikuje situaci. Stále na čele Hard Rock Dekesr bez jezdce, který tedy tam překáží ostatním. Teď je tam čtveřice, ze které se snaží vytáhnout dopředu Dimon Rokle, kterému tam ale právě vadí ten volný kůň, který teď naštěstí odbíhá, a našel tedy Dimon Rokle po boku s Godfreym. Přeskakují teď živý plot, překážku 25 z 1.30. Stále platí, že to Aktuálně sedmičlené pole prakticky bok po boku, i když teď se tam vysouvá Godfrey po pravé straně a Godfrey má po levé ruce Greek Deserta. Godfrey teď se snaží trošku napálit tempo, Jan Faltejsek za to zabral, ale zase se to přelévá a Dimon Rockle se dotahuje na Godfreyho.
1: Stále v čele Godfrey, Dimon Rockle zatím stále držený Marcelem Novákem, tak to by bylo velké překvapení, kdyby Dimon Rockle byl mezi těmi nejlepšími koňmi, ale on tady před lety vyhrál i cenu Labe, tedy přípravný dostih na Velkou Pardubickou, takže on už v minulosti dokázal vyhrát i velké dostihy. Teď poslední velká těžká překážka Velké Pardubické, Havlův skok a také bez problémů skočená Godfrey v čele, druhý Final Order, třetí Dimon Rockle.
2: Greek Desert na čtvrté pozici, ale stále to sedmičlené pole prakticky bok po boku. Ankorvat je tam na třetí pozici, teď už se vysunul dopředu, Godfrey skáče tu překážku 29 z 31, jako první po levé ruce má Final Orders, za nimi Ankorvat, to je tedy to úvodní trio, které teď dobíhá na steeplechase skok a překážka 30 z 31 a my půjdeme do finiše Velké Pardubické.
1: Godfrey a Greek Desert a Dimon Rockle, respektive teď Marcel Novák padá ze sedla, Dimon Rockle na předposlední překážce, vypadá to, že se to obejde bez zranění, ale pojďme teď do cílové rovinky, protože se strhuje boj o vítězství mezi Godfreym a Greek Desertem, ale pozor, za nimi je ještě skvělý finishman Ankorvat Sakamiro, už asi na vítězství mít nebude, teď poslední protěná překážka, Godfrey, Greek Desert, ale podél bariéry Ankorvat, je to velký souboj těchto tří koní, Ankorvat ale pravděpodobně také nevyhraje, Greek Desert, irský host, pravděpodobně přetlačí Godfreyho, Greek Desert, respektive Final Orders, irský kůň, vítězí ve Velké Pardubické, stejně tak jako loni Final Orders, který patřil mezi největší favority této Velké Pardubické, tak napodobil Stamptowna, který loni ovládl Velkou Pardubickou, takže stejně jako loni se letos raduje jockey Keith Michael Donoju.
2: Viděli jsme dramatický doběh, můžeme připomenout, že první třetinu závodu odtáhl Aruka Rias, Jakub Kocman nasadil velké tempo, ale přišla chyba, pád z koně a pak se to trošičku zpomalilo, situace se dorovnala, kdy ta sedmička koní vlastně odtáhla celý ten dostih bok po boku až do té poslední zatáčky, kde se oddělil Godfrey společně s Final Orders, tedy největší favorité, společně s nimi taky Ankorvat a nakonec tedy v cíli jako první Keith Michael Donahue, který zvítězil loni, obhájil tedy ten triumf tentokrát, ale v sedle Final Orders.
1: A stejně jako loni na druhé pozici Jan Faltejsek, opět to byl nervy drásající souboj hlava, ale přeci jen
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Velkou Pardubickou ovládl irský kůň Final Order s žokejem Donoghuem. Vítězem komunálních voleb v Ústí nad Orlicí je sdružení Oušťáci. Zemřel dlouholetý člen Národního divadla a daber Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní odpoledne. Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal Final Orders, a to znovu s žokejem Michaelem Donoghuem.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Ústí nad Orlicí vyhrálo uskupení Oušťáci, vedené dosavadním starostou Petrem Hájkem. Získalo 27% hlasů a tím i 7 mandátů v 27členném zastupitelstvu. Druhé skončilo sdružení Ústí 2.0 s 19%, třetí v pořadí je Ústecké fórum se 17%. Zastupitelé bude mít také hnutí ANO, ODS, Lidovci a koalice SPD a ČSNS. Petr Hájek z vítězných Oušťáků říká, že povolební vyjednávání povedou se všemi stranami.
2: My jako Oušťáci jsme vždycky oslovili všechny strany, které mají určitým způsobem koaliční potenciál, co znamená v tomhle případě budeme postupovat stejně jako v těch letech minulých. Asi na rovinu budu říkat, že ten koaliční potenciál pro nás nemá SPD a že ta vyjednávání budeme zahajovat určitě na půdorysu té stávající koalice.
0: Ve volbách do zastupitelstva Chrudimi uspělo 7 stran a uskupení. Vítězné hnutí ANO získalo 10 mandátů z celkových 27. 4 náleží SNKED a také ODS. 3 zastupitele má Chrudim společně, tvořená hnutím STAN, TOP 09 a KDU ČSL. Stejný počet získali Piráti a Nezávislí. 2 mandáty sdružení Chrudimáci a 1 nová koalice pro Chrudim. Obyvatelé 3 obcí na Svitavsku se v referendech postavili proti větrným elektrárnám. Týká se to obcí Kamenná Horka, Sklené a Mikuleč. Radnice se musí rozhodnutím řídit. Naopak v Dětřichově lidé těsnou většinou souhlasili s další spoluprací obce s investorem. Proč v Mikulči nechali rozhodnutí na obyvatelích, vysvětluje nezávislý starosta Josef Dvořák.
3: O takovýhle závažný věci si musí rozhodnout samozřejmě lidi sami. Myslím si, že 7 lidí zastupitelstvo nemůže rozhodnout o budoucích 30-40 letech, prostě nějaký 2 dekády tady života obce. A znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat.
0: Ve věku 79 let zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Štěpnička v Národním divadle působil od divadelní sezóny 1974-75. Za tu dobu stvárnil desítky výrazných rolí, například Petrúčia ve Zkrocení zlé ženy nebo Švandu ve Strakonickém Dudákovi. Pro Buriana byl ale především silnou osobností.
4: Jeho osud byl vlastně osudem našich moderních pohnutých dějin, od jeho narození v Londýně i přes všelijaké kompromisy během normalizace, ale vím, že byl šťastný u divadla, ukazoval, že dělat divadlo má smysl.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech převážně oblačná, na horách až zatažená s přehánkami, na hřebenech i smíšenými nebo sněhovými. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, na horách srážky četnější. Pondělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré, tlak mírně stoupne. A bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí za 64. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
6: Inženýr Horák.
5: Ne.
6: Inženýr Horal.
5: Ne.
6: Inženýr Horárik.
5: Ten taky ne.
6: Inženýr Horček.
5: Máte ho tam vůbec?
6: Inženýr Horčičák.
5: Další.
6: Inženýr Horčík.
5: Cože?
6: Inženýr Hvorčík.
5: Ne, to není on.
6: Inženýr Hordoši.
5: Čtěte dál.
6: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
5: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
7: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
5: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S, jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel, nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze země koule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je s ní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou démantů.
2: A hrome. A povoleník, prodej. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantu. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se tu žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, to je naša jistě.
6: Kde jsou ty dva?
7: No dovolte, to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, necháme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Či symbolicky.
6: Děkuji vám, velice děkuji.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: A?
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a pádež a nějakou kostru, aby dostal.
8: Ano, vedu se vám, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
7: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
7: Dnes večer jsem dal... Služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
6: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
7: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
8: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
6: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete.
1: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
9: Český rozhlas Pardubice. Rádio vaše.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky 100, samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zajímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano.
3: Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
3: To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
2: Ano, ano.
3: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
3: aha,
2: je,
3: tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Já bych som vám ještě... Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
2: No prosím, my tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to nie, to jeme samozřejmě.
3: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte sa.
2: Áno, tak to je...
3: To sú, oh, je príbor!
2: To
3: my jeme.
2: To sú príbory, ale
3: to je... Je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. Ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplana.
3: No isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj! A poznáte vy takéto typické slovenské
2: obeživo,
3: jedlo?
2: Obeživo, pardon, ešte by sme sa vrátili
3: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Nech sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa to dáš nevedal.
4: Prosím, viete kolovať.
3: To je pravá brinzová haluška.
4: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obeživé, prepáčte, že ja mám teda to v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: Ano. No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
3: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesí ty peníze.
2: Do banky.
3: Do banky ty peníze prenesí nenápadně a tam v banky potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka.
2: Banka.
4: Ano, dejte kolovat.
2: U nás na... Na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
2: Banka pri banke.
4: Pre bančino je, jo.
3: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhej.
4: Ano.
3: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
3: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
2: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo, o Kateřině?
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu čtyři rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. Tři hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť. Či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu.
2: Áno, áno. V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je? Prečo?

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Komunální volby v Chrudimi vyhrálo hnutí ANO, získalo přes 32% hlasů. Projekt Městský holubník v Moravské Třebové pomáhá redukovat holubí populaci v centru. 136. Velkou Pardubickou vyhrál podruhé za sebou irský kůň. Zítra čekejte v kraji oblačno až polojasno, přehánky a teploty do 14 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová.
1: Volby 2026.
0: V Chrudimi vyhrálo komunální volby s velkým náskokem hnutí ANO. Získalo přes 32% hlasů, druhé skončilo SNKED se zhruba 13%. Těsně třetí byla ODS. Vítězství znamená pro ANO 10 zastupitelských mandátů ze 27. Lídr kandidátky starosta František Pilný chce pokračovat ve spolupráci s uskupením Chrudimáci, které získalo 2 mandáty, a zároveň hledat další možné koaliční partnery.
2: Asi ten největší programový průnik vidím právě u ODS, protože na ně leckterých tématech, jakože je potřeba více investovat do chodníků, do komunikací, do sportovišť. ODS už v minulosti deklarovala, že souhlasí s naším plánem pokračování rekonstrukce sportovní haly.
0: Vítězem komunálních voleb v Hlinsku je se skupení Prosperující Hlinsko s podporou 3PK v čele se současným starostou Miroslavem Krčilem. Získalo 58% hlasů. To znamená v 21 členem zastupitelstvu většinu 13 mandátů. Volby v pardubickém 6. městském obvodu vyhrálo uskupení Pardubice pro lidi, vedené bývalým starostou Petrem Králíčkem. Získalo přes 25% hlasů a 4 mandáty, stejně jako druhý stan. Ostatní strany ale zřejmě vytvoří koalici bez vítěze voleb. Důvodem je obvinění Králíčka kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami, ten ale vinu odmítá. Stan však označil spolupráci s Králíčkovým uskupením za nepřijatelnou. O 15 křesel v obvodě v zastupitelstvu se podělí celkem 7 zvolených kandidátek. V Moravské Třebové se daří snižovat počet holubů v centru města. Pomáhá s tím městský holubník v půdních prostorách základní školy v ulici Československé armády. Ochránci zvířat v něm holubům vyměňují snesená vejce za umělá a tím omezují jejich rozmnožování. Vysvětluje spoluautorka projektu Denisa Kršňáková.
3: Každý měsíc odebíráme zhruba kolem 15 kusů vajíček, který potom nahradíme replikami, a odebrali jsme od začátku roku 75 kilo trusu. Ten potom používáme dál na hnojení rostlin, který si odebírají technické služby.
0: Divadelní spolek Stok z Dlouhé Třebové rozšiřuje svůj soubor a hledá nové členy. Na dávnou tradici místního ochotnického divadla navázal v roce 2012 a od té doby pravidelně připravuje komediální představení. Se svými inscenacemi vyjíždí také do dalších míst v regionu.
1: Sport.
0: Překážkový dostih Velká Pardubická podruhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf z Temptowna navázal 10letý valach Finals Orders. Znovu se tak z vítězství radoval irský žokej Keith Donoghue. O triumfu rozhodl Final Orders až v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye. Závod dokončilo 6 z 10 koní. Poslední dnešní zápas hokejové extraligy bude mezi Pardubicemi a Třincem a odstartuje v 18.30 v pardubické Enteria aréně. Východočeši mají šňůru 6 extraligových výher v řadě a Třinec zatím neprohrál.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech převážně oblačná, na horách až zatažená, s přehaňkami, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, ojedinělé přehaňky, na horách srážky četnější. Pondělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré až velmi dobré. Tlak mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku na silnici číslo 355 u Vrbatova Kostelce. Bouralo osobní auto, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne přejeme z Pardubic, 17.05 a nejvyšší čas vrhnout se zase do plnění vašich písničkových přání. Tak to vše zase až po úvodní skladbě dnes od kapely Jelen.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: ještě jednu noc, ale ještě 52 minut nám zbývá na vaše písničková přání, tak jsem s nimi. Telefon 72646 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo se jako první houpá na drátě?
2: Tady je Gina. Naše...
0: Ježiš. Pryč od toho rádia, nebo vás nevemu do vysílání. Tak, výborně.
2: Takže Honzíčku,
0: ano.
2: Dáme si naše... Teď blbě mluvím, já mám zuby na prd. Jsem chtěla říct Honzíčku, náš hudební manzlíčku, dáme si aprílový počasí od Jiřího Vondráčka, protože je to na prd počasí, tak aby se nám zlepšila nálada.
0: Tak, ano, aprílové počasí je tady, mějte se hezky.
2: No, já se nemám hezky, mě bolej zuby.
0: Ješ,
2: já bych nejradši potřebovala všechny zuby, zuby ven. Hmm. Děkuji.
0: Jak napsal Zimmermann ve své studii, zuby pohroma huby, ano. Nenaděláme s tím nic, ale pozor, přátelé, v Číně vyvinuli nějaký přípravek, který má na pomoci samovolnému dorůstání a scelování zubů, tak snad bude co nejdřív k dispozici, taky bych to potřeboval.

Mimochodem, když už jsme u toho počasí, vím, že mě teď jasně někteří budete zatracovat, ale včera jsem měl obrovskou radost z toho, že konečně vydatněji a dlouze pršelo, tak doufejme, že takových deštivých dní ještě bude víc, aby konečně ustalo to sucho, které zavládlo díky velmi suchému a teplému létu. Tak teď ještě je tu další možnost pro vaše písničková přání. No tak já počkám, 726464848, telefon tu vesele poblikával během toho, co zpíval Jiří Vondráček o aprílovém počasí, tak máte šanci právě teď schválně, kdo se šance nezalekne, chytne ji pěkně za pačesy. Jestli to nikdo neudělá, tak já se tady podívám po tom e-mailu, co dorazil a co byste chtěli zahrát. Konkrétně to e-mail od Hanky, tak vidím, že budeme muset splnit e-mailové přání, uděláme to rádi. Píšete, že byste chtěli písničku Boxer od Radka Tomáška. Tak, a komu to ještě bude? Tak, bude to, víte komu? Bude to Pavlíně Hudcové, Markétě Pulcové a Radce Kajtárové a vlastně Přikrylové, aby toho nebylo málo. Pro dobrou náladu, pro radost a pro nedělní pohodu. Holky, vezměte psy a půjdeme na dlouhatánskou procházku. Sraz u učiliště, vzkazuje Hanka. Jo, výborně, ale já jsem tam samozřejmě ještě nezařadil toho Radka Tomáška. No tak zmílená neplatí a pan Korn s paní Vondráčkovou, nevím, možná dostanou ještě šanci, uvidíme, jestli budete chtít. Tak.

0: boxer Radek Tomášek a někdo na telefonu. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vembersky, tady je Jarka.
0: Tak Jarko, jsem jedno velké ucho.
1: Mohla bych vás poprosit, jestli byste mě zahrát písničku Já si tě najdu.
0: Já si tě najdu, dobře. Tak, už ji mám.
1: Děkuju vám.
0: Rádo se, mějte se hezky. Naslyšenou, tak tady je Dalibor.

Já si tě najdu, vyhrožoval Libor Janda, no. Kéž by si některé z vás našel, víte, milé dámy. Tak, pojďme ale na další z vašich písničkových pozdravů tentokrát. Jirka Fiddler z Oucmanic by si přál písničku Proč žiješ rád pro syna mé sestřenice z Prahy Radonic Mikuláše, který chodí do 8. třídy základní školy a právě dnes slaví narozeniny.

že tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl být.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A který dál bude plnit vaše písničková přání, však na to máme ještě bratru nějakých 28 minut, jelikož je přesně půl šesté, tak pojďme dál k další SMSce. Píšete, zahrajte, vzpomínky zůstanou pro urostlou Kristýnu. Tak tady jsou holky.

0: touhle kapelou, touhle písničkou se kapela Holky loučila se svojí kariérou. Nakonec ale Holky kariéru znovu nastartovali, i když už ne ve čtyřech, ale ve třech, stále brázdí kulturáky a různé akce a vystupují ať už s kapelou, anebo jak se říká na half playback, to znamená, že zpívají na hudební doprovod, pouštěný třeba z CDčka nebo někde z počítače. Tak to byly Holky, vzpomínky zůstanou a před námi teď upozornění, že od soboty 24. za dva měsíce jsou tady Vánoce. Letí to letí. Milé rádio, udělala jsem si malé Vánoce, mám smaženého kapra. Tak bych tomu ráda rybu rybě. Díky Boženka. No tak dobrou chuť přejeme. A hlavně, ať vám nezaskočí kost v krku. Víte, jak to ten kapr s těma kostma má.
1: Ryba rybě vyprávěla, jak by zase letos chtěla. Klidem dobrý na svátky a na Štěpána na zpátky. Bez Vánoc to není zima,

0: Skutečně nezadržitelně se to blíží. 2 měsíce a k tomu 2 týdny. A bude chodit Ježíšek. No, tak možná už scháníte dárky, možná vám teď vstaly vlasy hrůzou na hlavě. Já tedy musím říct, že díky tomu, že jsem ač proti své vůli sám, tak jsem naštěstí vánočního schonu ušetřen a můžu si ty Vánoce užívat z té druhé nezaujaté stránky. No, ale někteří to štěstí nemáte, vidíte. Tak, přejeme úspěšné schánění vánočních dárků s předstihem, ať to nenecháváte na poslední chvíli. Někdo je na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý večer, Petr Moravská Třebová.
0: Petře. No povídejte.
1: Neměli byste tam kapelu Alžběta?
0: To si myslím, že asi ne. Alžběta, tak. Já se podívám, myslím, že nemáme Alžbětu. Nemáme.
1: Tak Halloween?
0: Jo, Halloween by se možná našli.
1: Ivan Go?
0: Tak moment, to jsem možná teda přechválil naši hudební redakci. Jaj, nemáme asi možná Halloweeny. Nemáme.
1: Taky ne. Tak Tubla Tanku, Pravda vítězí.
0: No to bude určitě. Tubla Tanka, tak. A Pravda vítězí jste říkal.
1: No.
0: Aha, no s tou to bude taky potíž, to snad není pravda. Tubla Tanku máme, ale nemáme Pravda vítězí, ale ta tady byla, já dám krk na to, že jsme ji měli, ale nemáme, teď ji tady nevidím nikde.
1: Nemáme. Tak z těch českých třeba Kern.
0: Tak, ale můžeme od té Tubla Tanky dát něco jiného, třeba Dnes? Co vy
1: třeba,
0: na to?
1: Jo? No, dejte,
0: tak
1: dejte,
0: tak
1: no.
0: Jo.
1: No, tak aspoň něco, no.
0: No, přesně tak.
1: Dobře.
0: Tak jenom děkuju. Tak pro vás, jo? Dobře.
1: Jo,
0: tak,
1: jo.
0: Tak máte jí mít. Dobrá.
1: Děkuju.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Maťo Dürinde, teď jsem ho viděl s kapelou Tublatanka na jednom videu ze záznamu z jejich koncertu. Ten chlap snad vůbec nestárne. Mně přijde, že vypadá pořád stejně, jako když naspíval s Tublatankou tenhle hit, který se jmenuje Dnes. Tak, a to už je taky nějaký pátek, to rozhodně nebylo dnes. Teď ale další písničkový pozdrav. Píšete pro učitelku Josefínu písničku pro Evu Pecháčkovou. Děkuji.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice, písničky, které nesmí.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A taky poslední volající na drátě. Kdo je na tom, jak se to jmenuje? Jo, na
2: telefonu. Já jsem na drátě. Ahoj Honzo, Jarda.
1: Ahoj, čau Jardo.
2: Tak. Jo, já jsem rád, že jsem ještě stihnul poslední přání, takže popřeju tobě i všem posluchačům rozhlasu krásný den, máme krásný podzim a já se budu teďka opakovat poprvé. Mm-hmm. Tuhle písničku jsme kdysi hráli, ale ona je tak krásná, že bychom si ji mohli dát ještě jednou. A je to Phil Collins a Both Sides of the Story.
1: No, jasně.
2: To je, a já vím, že se tobě taky líbila, tak jak to určitě udělá radost všem. Je to moc pěkná písnička a v rádiu se běžně nehraje.
1: No, přesně tak, bohužel se moc
2: nehraje. A je to škoda, no, takových písniček je, no. To se dá dělat.
1: Ale musím najít nejdřív. Já se to nějak nedaří.
2: Má to dlouhý název, že jo?
1: No, Both Sides of the Story. Hele, člověče, to vypadá, že...
2: Že by už neměla kód ani?
1: Že by už u nás nebyla. To je divný, člověče, to je divný. Tak moment, naštěstí.
2: Jo, máme, no, tak ano. Super, jo.
1: Tak, je připravená.
2: Takže jo, takže pro tebe všem pro dobrou pohodu a zase někdy naslyšenou.
1: Dobře, budeme se těšit. Naslyšenou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Poslankyně STAN, zároveň zvolená pardubická zastupitelka Aneška Nedomová odmítá koalici s ANO a Žijeme Pardubice. Lidé v Dětřichově na Svitavsku souhlasili v referendu s výstavbou větrných elektráren. 136. ročník Velké Pardubické vyhrál Final Orders s irským žokejem Donahuem. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, na horách přehánky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý nedělní podvečer.
6: Volby 2026.
5: Povolební vyjednávání v Pardubicích komplikuje nesouhlas poslankyně hnutí STAN a zároveň zastupitelky Anešky Nedomové s podobou vznikající radniční koalice. Odmítá spolupráci svého hnutí s hnutím ANO a s koalicí Žijeme Pardubice. Pokud starostové dohodu podepíší, Nedomová chce přejít do opozice.
7: Já s tím absolutně nesouhlasím a distancuju se od téhle spolupráce. Nechci být spojována s ANO a s Žijeme Pardubice. Kvůli tomu já jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích, aby nastala ta chtěná změna od voličů. A my jsme tímhletím absolutně ztratili důvěru voličům. Mě to strašně mrzí a jestliže se opravdu tato koalice stane, tak já vystupuju a budu v opozici.
5: Vznikající tříčlenná koalice má teď v 39 členném zastupitelstvu těsnou většinu 20 hlasů a hledá čtvrtého koaličního partnera. Ve hře jsou ODS a Progresivní Pardubice. Jednání mají pokračovat v pondělí. V Žamberku jasně zvítězila v komunálních volbách Žamberská demokratická koalice se 57%. V České Třebové se 40% 3PK pro prosperující Českou Třebovou a ve Vysokém Mýtě se 30% Mladé Mýto. V Králíkách bylo hlasování těsnější. Se 27% zvítězili občané Králicka, na druhém místě s 25% skončili sportovci s podporou 3PK a na třetím místě je hnutí ANO se 14%. V Dětřichově na Svitavsku mohou pokračovat přípravy na výstavbu větrných elektráren. Lidé v referendu těsnou většinou souhlasili s tím, aby obec dál spolupracovala s investorem. Už s ním má podepsanou smlouvu. Podmínkou je ochrana životního prostředí a zdraví obyvatel. A obec má také dostávat část peněz z provozu elektráren. Krajská knihovna v Pardubicích na podzim pokračuje v přednáškovém cyklu za výtvarným uměním do knihovny, takzvané artové čtvrtky v univerzitním sále knihovny na Pernštýnském náměstí opět povede historička umění Hana Řeháková. První setkání čeká zájemce příští týden ve čtvrtek 15. října bude tématem francouzský malíř Edgar Degas.
8: V dalších týdnech se cyklus zaměří na tvorbu Paula Cézanna, Vincenta van Gogha a Paula Gauguina. Jednotlivá setkání nabídnou vždy dva stejné bloky, od 9:30 dopoledne a od 17 hodin. Vstup je zdarma. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
5: Irský žokej Keith Michael Donahue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Po loňské výhře se Stumptownem zvítězil tentokrát v překážkovém dostihu s koněm Final Orders.
9: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
5: A hraje se také 10. kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Už za necelou půl hodinu začne poslední dnešní extraligový zápas mezi Pardubicemi a Třincem.
6: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech převážně oblačná, na horách až zatažená s přehánkami, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, na horách srážky četnější. Pondělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré až velmi dobré, tlak mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Silný provoz teď čekejte v Pardubicích, v okolí dostihového závodiště odjíždějí odtamtud návštěvníci Velké Pardubické a z Pardubic máme také hlášenou dopravní nehodu 3 osobních aut, a to ze silnice číslo 37 u kruhového objezdu mezi Draškovicemi a Starými Jesenčany. Tolik doprava, dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vás zdraví Šárka Rusnáková.

0: Kolem některých procházíme bez povšimnutí. Jiné nás uhranou na první pohled, další až později, když třeba objevíme kouzlo ukryté v detailu. Jen málo kdy ale přemýšlíme o jejich zrodu a lidech, kteří za ním stáli. Řeč je o obytných domech, veřejných budovách i industriálních stavbách, které po desetiletí utvářely podobu Pardubic. Mnohé vzdorují času. Část poznamenaly necitlivé přestavby, po jiných zbyly jen fragmenty vzpomínek, staré fotografie a zažloutlé plány. Čí odvážné vize, rukopis a osud se otiskly do podoby města?
1: Pardubičtí architekti a stavitelé. Richard Goldreich.
0: V Pardubicích prožil dětství i dospívání. Začal tam podnikat a v Čívicích, které jsou dnes součástí města, si našel manželku. Talentovaný architekt a stavitel Richard Goldreich vytvořil mimo jiné jednu z ikon pardubické průmyslové architektury, budovu továrny Telegrafia. Ta už je ale minulostí. Zůstaly po něm však další domy, z nichž některé stavěl na svou dobu velmi inovativní metodou. Jeho tvorbu ovšem přerušila válka. Kvůli svému původu skončil v koncentračním táboře. Richard Goldreich se totiž narodil do rodiny židovského obchodníka, jak vypráví historik Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera.
2: Stavitel Richard Goldreich se narodil v roce 1887 na Vysočině do rodiny Mořice Goldreicha, který měl s první manželkou 4 děti a s druhou 5 dětí. Takže opravdu byl z velmi velké rodiny. No a otázka, co ho spojuje s Pardubicemi? No spojuje ho to, že tento stavitel se vlastně už velmi brzo v pouhých 3 letech přestěhoval se svou rodinou právě do Pardubic v roce 1890. No a logicky rodina zvažovala, jaké děti poslat na studia, které budou dělat klasické řemeslo a podobně. No a Richard pravděpodobně už od počátku projevoval určitý talent na kresbu a celkově pro ten obor stavitelský. A proto nakonec bylo rozhodnuto, že bude poslán na pražskou techniku. Tam také odešel, na pražské technice úspěšně absolvoval, no a potom, když se vrátil zpátky do Pardubic, tak se rozhodl, že si založí právě podnikatelství staveb. A to podnikatelství staveb, on přestože teda je primárně vystudovaný jakoby stavitel, tak on se označoval jako architekt a potom většina těch vlastně jeho projektů jsou jeho přímo teda návrhy a ty projekty potom nerealizovala jeho stavitelská firma, ale on spíš projektoval, takže skutečně byl spíše architektem. On tady v Pardubicích těch realizací měl hned několik, o tom si budeme ještě povídat, ale co je důležité, tak zvažoval, jestli tady je dostatečné množství zakázek a spolupráce, no a nakonec se rozhodl, že přece jenom odejde do Prahy. No a překvapivě do Prahy si vzal i svou budoucí nevěstu, protože jeho nevěsta, která se teda jmenovala Magdalena Maršičková, tak ta pocházela tady z Čivic, nedaleko od Pardubic. A s tou se až v říjnu 1923 oženil v Praze, když už teda v Praze začala i společně bydlet a tam přesunul i tu svou projekční firmu. Goldreich pak byl velmi aktivní, těch projektů realizoval celou řadu. První taková jeho výrazná stavba byla v roce 1922 pro firmu Bratři Goldreichové. A prosím vás, nebylo to přímo pro něj, ale právě pro ty jeho nevlastní sourozence, kdy v Jihlavě vlastně tam adaptoval sklad a činžovní dům v duchu moderního klasicismu. A ten moderní klasicismus se pak vlastně prosazoval v té jeho tvorbě skutečně po celá 20. léta. Goldreich pak následně dělal těch projektů mnohem více. V Praze dělal teda na Žižkově a potom i na Smíchově několik činžovních domů právě v duchu toho moderního klasicismu, co je mnohem zásadnější. Tak on se více a více začal orientovat na průmyslové stavby, na industriální architekturu. Takže on v Praze navrhl v roce 1926 pro bratry Honzákovi, garáže, dneska tam vlastně zdravotnická záchranná služba má svoje zázemí pražská, a navrhoval také několik továren. Jednu továrnu v Praze, ale zásadnější pak byly továrny, které navrhoval na Moravě. Konkrétně jednu v Pelhřimově, což byla přádelna Jana Kouřimského, továrna, která teda vznikla v roce 1929 až 1930. Ona samozřejmě, ta původní továrna, byla mnohem starší, ta byla od architekta Manze už z počátku 20. století, ale jak ten provoz se tady neustále toho pleteného zboží, které se tady produkovalo, zvětšoval, tak Goldreich vlastně navrhl přístavbu takové velmi jakoby moderní stavby dvěma výraznými rizality, které vlastně vystupovaly z té fasády, a byla to stavba už moderní, funkcionalistická, která vznikla tady na tom přelomu 20. let. No a další továrnu pak ještě navrhoval v Rožnově pod Radhoštěm, kde to byla továrna kalcovna Leo Brilla, která taky měla vlastně takovou výraznou prosklenou funkcionalistickou fasádu. Takže tam už Goldreich velmi hezky opustil ty intence toho moderního klasicismu a šel k této vlastně avantgardní modernitě, můžeme říci. Zároveň také navrhoval v Jihlavě třeba dvě vily, Popperovu vilu a ještě jednu, které jsou z roku 1929, a to jsou stavby, které jsou právě na pomezí využívající nějaké ještě ty klasické tendence, ale jasně se už vlastně tam vizuálně přesouval k purismu, kdy ukazoval, že právě ten purismus je pro něj klíčový, no a některé prvky třeba těch staveb se mírně uplatňovaly i třeba tady v Pardubicích.

0: Pokud jde o působení Richarda Goldreicha v Pardubicích, jeho jméno je spojeno především se dvěma významnými realizacemi.
1: První souvisela s telegrafií, o tom ještě budu mluvit další dobu, ale druhá ta souvisela s dělnickou tělovýchovnou jednotou. Pro níž teda navrhoval v Hronovické ulici, dnešní kulturní dům Hronovická, vybudován tedy v letech 1924 až 1926 podle Goldreichova projektu. A to je stavba právě s takovým velmi výrazným průčelím, kde jsou takové tři výrazné rizality s trojúhelným štítem, velmi výrazně rozdělená fasáda do několika výrazných lizénových rámců a tam samozřejmě vznikla tělocvična a takové to kulturní zázemí té dělnické tělovýchovné jednoty. No a to samozřejmě byla organizace napojená na Československou sociální demokracii, takže v tomhletom ohledu můžeme říci, že se to trošku provazuje i s tím jeho druhým výrazným zadavatelem, což byla právě Pardubická telegrafie. Továrna byla velmi významná, už hnedka z počátku u ní pracovalo 300 zaměstnanců a ti zaměstnanci se dost podíleli i na tom výdělku té továrny. To znamená, že oni získávali i z toho výdělku té továrny, to šlo vlastně na jejich platy a na podporu jejich podniků. Takže proto tam vlastně velmi rychle vznikly buňky Československé sociální demokracie a většina právě místních dělníků byla v sociálně demokratických odborech. No a co je právě zajímavého, tak ta DT Hronovická pak vlastně byla závodním klubem právě Tesly po roce 1945, takže tady se nám to s tím Goldreichem zase pěkně provazuje.

0: Pro telegrafii ale nenavrhl jen budovu továrny. Spolupracoval také se stavebním družstvem zaměstnanců podniku.
1: On pro tohleto stavební družstvo navrhl dva vlastně velké komplexy domů. První vznikl úplně na jihu Bílého předměstí u dráhy, naproti té továrně právě, kde se vybudoval blok 4 dvojdomků a 7 vil pro management firmy. Takže představte si, že tam skutečně vznikly zase takové moderně klasicistní velmi pěkné projekty, ale co je důležité, tak on tam navrhoval třeba vilu pro ředitele Karla Hrabčíka, což je monumentální vila, dneska je tam mateřská škola. Navrhl vilu pro další, vlastně můžeme říct si budoucího ředitele Jana Heitmara, inženýra Josefa Beneše a mnohé další. A vznikla taková jako velmi kvalitní prvorepubliková, projekty byly dokončeny 1923, zástavba, která vytvořila takový krásný komponovaný areál. No a druhý, ten pak vznikl v Pardubičkách, přímo u Borového lesa, kde na jeho druhé straně je samozřejmě slavný zámeček Larišova vila. Tak tam vznikla dělnická kolonie, protože logicky i dělníci potřebovali někde bydlet, takže Goldreich jim vlastně navrhl soustavu více jak 60 dvojdomků, které tam skutečně byly tím stavebním družstvem vybudovány do poloviny 20. let. A co je důležité, tak všechny tyhle ty domy, které jsem už zmiňoval, tak byly vybudovány inovativní metodou Františka Juránka z betonových tvárnic. Oni nebyly z cihel, což je taková jako zajímavost, proč z betonových tvárnic, protože to bylo úsporné finančně. A za druhé také proto, že ty stavby byly mnohem užší. Oni měli třeba jenom 24 cm obvodové zdi, což u cihelné stavby samozřejmě nebylo naprosto možné. Takže takhle vlastně Goldreich stal autorem vlastně velkého komponovaného areálu obytné zástavby přijmouté telegrafie.
0: I přes úspěchy svých staveb musel ale Richard Goldreich náhle nuceně ukončit kariéru. Bylo to poté, co nacistické Německo obsadilo Československo.
1: On samozřejmě, jak už asi napovídá to jeho jméno Richard Goldreich, tak byl židovského původu. Z toho důvodu nemohl už po roce 1939 fakticky sám projektovat. Jeho manželka se s ním teda rozvedla, ale to pravděpodobně, že se spolu domluvili, nikoliv, že by tedy ona sama se rozhodla s ním rozvést v roce 1941 kvůli Norimberským zákonům, ale co bylo pak vlastně zjištěno, tak ona se s ním nakonec stejně v roce 1942 znovu vdala. Takže opravdu ho pravděpodobně velmi milovala. Richard Goldreich v roce 1945 byl tedy poslán do Terezína a naštěstí už se vlastně nepodařilo ho odvést díky konci druhé světové války do koncentračních táborů do dnešního Polska, takže díky tomu druhou světovou válku přežil. A pak tedy pravděpodobně otázka je, jestli nějak ještě projekčně byl aktivní. On si hlavně chtěl udělat tlustou čáru za tím svým předchozím životem, takže si i změnil jméno z Goldreich na Greger a potom vlastně v Praze v roce 1955 zemřel.

0: S historikem Matějem Bekerou jsme se vydali po stopách Richarda Goldreicha v Pardubicích a putujeme až k té slavné telegrafii, ale ještě víme už z toho předchozího našeho povídání, že Richard Goldreich je autorem i jiných staveb. A teď jsme společně tedy u některých z nich a ty jsou teď trošku zastíněny tím nadjezdem, který vede nahoru na Kyjevskou k nemocnici, ale stojí určitě za zmínku.
1: Je totiž důležité, že Richard Goldreich, když spolupracoval s Pardubickou telegrafií, tak zároveň ho oslovilo stavební družstvo zaměstnanců telegrafie, protože logicky ti zaměstnanci potřebovali někde bydlet. On pro ně tedy vyprojektoval velké dva projekty. Konkrétně ta sekce toho stavebního družstva, které vzniklo už v tom roce 1923, se rozdělovala na dvě sekce. Na sekci úřednickou a dělnickou. No a ty měli trošku jiné požadavky i jiné finanční prostředky, které mohly dát na tu stavbu. No a logicky větší teda kapitál měli právě úředníci, takže proto Goldreich navrhl první projekt pro úředníky, který vznikl na sever od telegrafie, na úplně dnešní jižní části Bílého předměstí u toho zmiňovaného nadjezdu, kde vznikl blok vlastně několika úředních vil a dvojdomů, konkrétně 4 dvojdomy a potom se jednalo o 7 vil. A sloužili skutečně tomu managementu firmy a takovým těm vyšším úředníkům, kteří v telegrafii působili. Goldreich tedy navrhl ty 4 dvojdomy velmi zajímavě, protože byl to architekt, který v celé, můžeme říct, skutečně až do přelomu těch 20. 30. let v té své tvorbě často citoval z moderního klasicismu, což se v jeho realizacích velmi výrazně zračilo. Proto i ty dvojdomy, které zde vznikly, tak měly takové velmi výrazné arkýře, které nám vystupovaly vlastně z té fasády, 3 drobná vertikální okna, které jsou naprosto typická pro celou tu Goldreichovu tvorbu, pro každý dům, který bychom kde objevili. No a tady ta část byla pak propojena s tím hlavním vstupem a s takovou, můžeme říct, drobnou alkovnou, drobným rizalitem, který nám zase vystupoval z fasády v té přízemní partii toho objektu. Tyhle ty domy samozřejmě měly sociální zařízení, vždycky se v té spodní partii nacházela kuchyň s pokojem a potom ještě další pokoj byl v té polovalbové střeše nahoře. No a to bylo právě určeno pro ty vyšší úředníky. Součástí pak samozřejmě měla zahrada. Všechny ty objekty, které tady je možné vidět, měly právě velmi pěkné zahrady a hlavně i v rámci té hektarové výměry byly opravdu rozsáhlé oproti jiným zahradám, které tady vznikaly. No a potom spolupracoval Goldreich s jednotlivými stavebníky, kteří patřili k tomu už nejvyššímu managementu té firmy, což byl třeba Josef Ehrlich, pro kterého navrhoval pak na nároží právě toho bloku takovou velmi výraznou vilu, která svým pojetím je samozřejmě v něčem klasická, ale odkazuje až zase k takovým jako až neobarokním tendencím, nebo takové krásné schodišťové věžičce s oplechovanou zase kopůkou, kde nahoře máme bleskovod, byl i původně. Takže v tomto ohledu vycházel i z takových jako zase celkem historických tradic z toho svého prostředí Vysočiny, odkud pocházel a když pak vlastně otcem přišel v rámci svého působení, stejně jako otce v židovské komunitě, sem do Pardubic. Ale těch velmi zajímavých vil zde bylo mnohem více.

0: Přesunuli jsme se jen o kousek dál do ulice Vintrova 2, kde jsou další vily Richarda Goldreicha.
1: Vil bylo původně 7, ale samozřejmě jak utíká čas, tak postupně některé byly zbourány. Jedna to byla zrovna Čmolíková na nároží, tak ta už byla zbourána před několika lety a nahrazena novostavbou. A nyní krátce nedávno byla vlastně zbourána vila Jana Heitmara, která byla na severní části toho bloku vil. Vlastně Jan Heitmar byl, což je taky důležité zmínit, od roku 1928 ředitel telegrafie do roku 1933 a měl tady opravdu vilu s obrovskou zahradou, téměř vlastně největší ze všech těch domů. No a hned naproti vile toho Jana Heitmara zmiňovaného, tak stála vila inženýra Josefa Beneše, která je patrná dodnes, teďka má výraznou takovou žlutavou fasádu. Co je u tohohle objektu zajímavé, tak právě, že tam Goldreich vytvořil zase takovou polovalbovou velmi výraznou střechu a takové dva rizality, které vlastně máme na té západní straně toho objektu, které mají zase typická vertikální malá okénka, vždycky tři, jak jsem říkal, že je to typické pro Goldreicha. Co je důležitého, tak tam právě teda kromě velké zahrady, tak v rámci dispozice se samozřejmě nacházela v té přízemí partii, obývací pokoj, našli byste tam samozřejmě kuchyni, ubytování pro služku a hlavně nahoře potom v podkroví, tak to bylo zajímavé, že to schodiště, kde se vstupovalo do objektu, tak to bylo na té severní straně domu, ale potom vy jste vlastně šli přes půdu, kde byla taková chodbička a na straně do zahrady na jih, tak tam byla umístěn další pokoj, pravděpodobně pro děti. Takže v tomto ohledu je to vlastně takové zajímavé, že tam se v té střešní partii nenacházelo tolik pokojů, ale byla tam chodbička zakončená pokojem pro děti.

0: Dnes je to mateřská škola Vintrova 2, předtím to byla ředitelská vila, tak proč my jsme to zmiňovali, už jsme to naznačovali, nebo to vyplývá z toho označení, ale zeptám se na to historika z Východočeského muzea v Pardubicích Matěje Bekery.
1: V roce 1920 se ředitelem pardubické továrny Telegrafia, akciová společnost na výrobu telefonů, stal Karel Hrabčík. A když se tady začala budovat ta kolonie úřednických domů, tak se počítalo s tím, že i ředitel by tady měl mít vlastní vilu. Jenže problém byl s tím, že on samozřejmě měl představu trošku rozsáhlejšího projektu, který by v tom stavebním družstvu dobře nefiguroval a chtěl si všechno financovat sám. Jenže jak se ukázalo, tak ten konečný plán vyšel na opravdu obrovskou částku, 390 tisíc korun, což v té době byla jako opravdu luxusní vila, protože tehdy se domy, třeba dvojdomy, stavěly za 110 tisíc a tady to jste měli vlastně jenom pro ředitele samotného. A proto nakonec on do toho družstva vstoupil a nechal si od Richarda Goldreicha vybudovat samostatný návrh. Jednalo se o objekt, který původně teda měl být velkolepější v tom svém dispozičním řešení. Nakonec primárně teda v rámci schvalování šlo o dva byty v přízemí a potom v prvním patře, kde tedy měla bydlet jak ta Hrabčíková rodina, tak případně se počítalo tím, že tam mohl být byt i pro dalšího zaměstnance toho nejvyššího managementu firmy. Goldreich tu stavbu pojal jako takový monumentální kvádr, kde doplnil takové dva až, bychom řekli, půlkruhové rondely, fakticky rizality, které vytvářely prostor vystupující z té hmoty a uprostřed vznikla právě taková rozsáhlá terasa, která se na jih dívala přes železniční dráhu přímo na tu budovu továrny Telegrafia. Zároveň ta stavba byla vybavena i velmi krásnými vitrážemi, které byly využité i v té stavbě a ty zas navrhoval Josef Salavec a osadila je Waltrova sklenářská firma. Waltr ten měl vlastně velký dům obchodní na třídě Míru, takovou krásní secesní stavbu. No a co je důležité, tak samozřejmě Goldreich zde zase odkazoval k tomu modernímu klasicismu, jako bylo pro jeho tvorbu typické, takže proto zde vznikl velmi výrazný vstupní portikus, zase se stylizovanými sloupy a celý ten objekt vlastně vzniknul mezi lety 1923 až 1924 a byl kolaudován na začátku roku 25 stejně jako všechny ty ostatní domy. Co je pak důležité, tak tady vznikla i nádherná zahrada, kde v té vstupní partii byla především ta okrasná část, zatímco v té části směrem na západ, tak tam byly i ovocné stromy. Karel Hrabčík nakonec vůbec v té vile nebydlel. On totiž využíval byt přímo v továrně Telegrafia, a když skončil ve funkci, tak už vlastně dům prodal. Konkrétně dům tady koupil Rudolf Martin, což byl velmi úspěšný gynekolog, který potom tu stavbu adoptoval, postavil tady třeba obrovský skleník, velkou zimní zahradu a dále upravoval ten zahradní prostor. Stavbu pak po něm podědil třeba jeho syn Ivan, který byl slavným houslovým virtuózem.

0: To, co teď společně s historikem Matějem Bekerou vidíme, tedy dá se říct nejvýznamnější dílo v Pardubicích architekta Richarda Goldreicha, bude velmi brzy minulostí. Mám na mysli budovu telegrafie, která skutečně by zhruba do měsíce od této chvíle, co tady natáčíme, už bude zbourána. Tak bychom si mohli asi řádně připomenout teď.
1: Telegrafia, československá akciová továrna na výrobu telefonů, tak vznikla už v roce 1919, kdy sdružovala ještě další menší továrny ve Velešíně, Jablonné nad Orlicí a zpočátku ten provoz byl velmi malý, tvořilo ho pouze 9 zaměstnanců, včetně uklízečky, ale pak se ukázalo, že skutečně pro stát je výroba telefonů, telefonních ústředen naprosto zásadní, že to chce mít stát pod kontrolou a proto do toho začal velmi výrazně investovat. A zvažovalo se, kde by se právě měla vybudovat ta nová továrna, která by sdružila všechny ty provozy. No a tehdy se zrovna v Pardubicích realizovala továrna Otto Zeišla, což byl podnikatel židovského původu, který právě v Pardubičkách na úplném okraji realizoval továrnu na obuv. No a místní teda z Pardubiček nebyli příliš nadšení ze stavby této továrny a vyzývali město Pardubice, aby právě získalo zde pro místní obyvatele, nejen teda Pardubiček, ale i Pardubic, továrnu, která by skutečně byla přínosem i v rámci toho přísunu míst pro nové zaměstnance. No a proto se ukazovalo, že v tomto jednání by byla nejlepší právě státní továrna Telegrafia, takže s ní se začalo jednat. Telegrafia si v roce 1922 nechala vypracovat posudky, jestli by to pro ní bylo zajímavé, a bylo jí to teda soudním znalcem doporučeno, takže skutečně pak na začátku teda roku 23 továrnu koupila a rozhodla se, že bude spolupracovat právě s autorem té původní továrny Richardem Goldreichem, který dostal tedy na starosti tu továrnu adaptovat pro potřeby té nové produkce té továrny Telegrafia.

0: On se teda rozhodl, že využije tu původní stavbu, opět teda v duchu výrazových prostředků moderního klasicismu, to znamená hlavní průčelí ukryl do takového lizénového rámce, v takové kanelované polopilastry, až můžeme říci, které byly na té fasádě použity. Zase tam byly vlastně velmi výrazné tympanony štíty, několik vlastně štítů bylo použito na té fasádě a takové dekorativní terče, které byly použity mezi tím přízemím a prvním patrem, protože od začátku se jednalo o patrový objekt. To byla ta hlavní hala a směrem vlastně k nemocnici, ta část té budovy, tak ta byla právě určena pro byt ředitele, pro spisovnu, pro celkové kanceláře, pro správu toho podniku, můžeme říci, že to je administrativní část toho objektu a zbytek tvořily právě ty hlavní haly výrobní, kde se měly vyrábět právě telefonní přístroje, telegrafní dráty a telefonní ústředny, což byl základ toho, co měla ta továrna vyrábět. Součástí toho areálu ale byla taková krásná neoklasicistní brána vstupní a hned vedle stál takový patrový dům, který byl určený pro vrátného. A zároveň tam zase byly další vlastně administrativní provozy té továrny.
1: To už nevidíme ani dnes, vlastně tohle je dávno pryč.
0: Přesně tak, to bylo všechno zbouráno. Vlastně ten dnešní relikt, tak to je podoba továrny z roku 21, když byla vlastně velká část toho původní stavby ubourána. No a potom tam také vznikl samozřejmě 22-metrový komín, který byl důležitý pro to, aby se dala továrna vytápět a hlavně pro sušárnu, protože většina těch radiopřijímačů, rádií, které od roku 23 začalo, že rádio vysílat, takže stát potřeboval i radiopřijímači vyrábět a většina těch i konstrukcí telefonů zpočátku byla ze dřeva. Takže proto bylo potřeba tohleto všechno vysoušet tady právě v té budově té truhlárny. No a proto se také rozhodli už během té stavby, že nedostačuje to, co bylo Goldreichem navrhnuto a Goldreich pokračoval s návrhem, tady byla třeba malá plynárna, tady dokonce vznikla a pak vzniklo vlastně křídlo na východě, takové jižní křídlo, které právě sloužilo pro tu truhlárnu a pro ten další provoz, protože ta továrna skutečně prošla pak v roce 1925 takovou velkou superkolaudací, základ toho areálu. Jenže ona nám rostla. Ona měla zpočátku nějakých 350, postupně se dostala na 600 zaměstnanců, no a dokonce první republiky už měla přes 1000 zaměstnanců ta továrna. Takže proto bylo potřeba postupně dále přistavovat, takže vzniklo další křídlo podle Goldreichova projektu v roce 1930. Tam pak vznikly navíjárny, protože bylo potřeba vlastně zase navíjet tu technologii. Takže to byla další cívky, vlastně vznikaly elektronky, které bylo potřeba vlastně vyrábět do těch přístrojů, tak se tady taky zhotovovaly v továrně. No a potom Goldreich vlastně spolupracoval skutečně s tou továrnou až do roku 1938. Že byl židovského původu, tak samozřejmě nebylo možné už pokračovat dále v té spolupráci po roce 1938 a pak hlavně v roce 1939 kvůli norimberským zákonům a proto po něm převzal štafetu architekt Karel Řepa, který pak dělal všechny ty další přístavby toho areálu, protože tady skutečně ten areál byl nakonec opravdu obrovský. Musíme si uvědomit, že za protektorátu Čechy a Morava se telegrafie dostala téměř na 3000 zaměstnanců. Vzniklo tady několik různých skladů, byly tady tenisové kurty. Opravdu byl to obrovský komponovaný areál, který produkoval obrovské množství i vlastních patentovaných přístrojů. Nevyráběly se tady jenom věci v licencích. Navíc telegrafie, jak se rozrůstala, tak třeba koupila další továrny vlastně v Olomouci, spolupracovala ještě s dalšími firmami, které postupně přikupovala. Takže tady vznikl opravdu obrovský areál, včetně výbavení, jako byly jídelny, cokoliv dalšího by vás napadlo, tak to všechno tady vzniklo až do toho zmiňovaného roku 1944-45, kdy pak ta nám telegrafia samozřejmě končí přesněji až rokem 1946, kdy mění název na národní podnik Tesla.

Skončil pořad z cyklu Pardubičtí architekti a stavitelé. Díl o Richardu Goldreichovi, kterého představil historik z Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera. Na pořadu spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgině Tereza Mičiaková. Připravila ho Šárka Rusnáková.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Jubilea, výročí, kulaté, dožité i nedožité narozeniny českých osobností. V tomto roce se jich urodilo opravdu hodně. Například Abrahamoviny Ivany Gotové a Leoše Mareše, šedesátiny zpěváků Kamila Střihavky, Lucie Bílé, herců Jiří Langmajera a Macháčka, sedmdesátiny Marie Redkové, osmdesátiny Saskie Burešové, osmdesátiny Milana Hajna a bohužel už nežijících zpěváka Richarda Tesaříka, muzikanta Víti Marka a psychologa Petra Šmolky, devadesátiny stvořitelů Járy Cimrmana, Miloně Čepelky a Zdeňka Svěráka a nedožitý stejný věk Václava Havla, našeho prvního pana prezidenta po dlouhých 40 letech soudruhů prezidentů. No a 95 Jiřího Suchého a neuvěřitelných 98 bude za chvilku Ivetě Simonové. Ale kde se vlastně vzala tradice slavení narozenin? Prý před 3000 lety ve starověkém Egyptě, kde se ovšem ještě neslavilo narození člověka, ale korunovace faraona, který se v ten výjimečný den stal bohem. Odtud zřejmě převzali tradici pro své bohy starověcí Řekové. K uctění bohyně lovu a měsíce Artemidy zapalovali na kulatých koláčích svíčky, představující zářící měsíc, a věřili, že stoupající kouř donese jejich přání až k bohům. Jako první začali slavit narozeniny běžných smrtelníků starověcí Římané a v té době se objevují i první zmínky o narozeninových pozvánkách. Poté, co raná křesťanská církev oslavy narozenin po staletí odmítala jako nežádoucí pohanský zvyk, objevily se v Německu před 300 lety první dětské oslavy, nazvané Kinderfest. Tehdy poprvé dostávali děti dort se svíčkami, jejichž počet se řídil věkem oslavence plus jednu svíčku navíc jako symbol naděje do budoucna. Průmyslová revoluce 19. a 20. století přinesla do většiny zemí planety slavení narozenin jako běžnou událost pro všechny vrstvy obyvatelstva, které ji často provázejí narozeninovým popěvkem Happy Birthday to You. Ten složili před 133 lety sestry Hillovy pro předškolní děti jako pozdrav s názvem Dobré ráno všem. Zajímavé je, že až do roku 2015 vlastnila autorská práva k popěvku společnost bratří Warnerů a teprve v tomto roce americký soud rozhodl o volném použití. Teď se zpívá všude, ale nejvíc ji asi proslavila Marilyn Monroe pro Kennedyho. Narozeninový rituál sfouknutí dortových svíček na jeden nádech přinášel víru, že se přání oslavence splní a bude mít po celý rok štěstí. V anglosaském světě obvyklé tahání za uši mu má prodloužit život a u nás obvyklé dávání hobla v počtu drcnutí o pozadí dobrovolníka odpovídající oslavencovu věku prý symbolizuje jeho zrání a moudření. Tak si užijte hezkou neděli, ať už s hoblem nebo bez něj, bez ohledu na to, co právě slavíte. Vaše Marie Tomsová.

0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Už jsme to jednou v Hezky česky říkali, ale připomeňme, co je to neomat.
2: Ano, je dobré to připomenout a i z něj čerpat. Je to elektronický archiv, který postupně vytvářejí jazykovědci, lexikografové a snaží se v něm zachytit například z internetu a podobně neologizmy, nová slova, která se tu objevují a užívají od 90. let.
1: Říkal jsem, že jsme o tom mluvili před časem, takže od té doby určitě jsou nějaké nové přírůstky v neomatu.
2: No, teď je na to úplně zlatá doba, protože neologizmy nejčastěji vznikají při nějakých nových situacích. No a my už máme 2 roky dost neobvyklou situaci, takže to je velká inspirace.
1: Co jste tam našla?
2: No, všimla jsem si, že se hodně ujala předpona pro. Začalo to tím promořováním a tedy plukovníkem Primulou, který vůbec má takový vojenský slovník a teď se celkem jako užívá ta předpona v různých souvislostech, samozřejmě nejčastěji s tou koronou. Takže se mluví o provzorkované populaci, které byly odebrány tedy vzorky, nebo o protestování, protestovanosti, ne o protestech. Dokonce byl návrh neříkat promořovat, ale když jde o covid, tak prokovidovat populaci.
1: A pak máme taky promutované viry, i to už je v tom neomatu zaznamenáno.
2: Ano, ano, vědci říkají, že zkoumají, jak jsou ty viry promutované, to znamená, kolika mutacemi už prošly.
1: V tom neomatu jsou tedy slova hovorová nebo nespisovná dokonce?
2: Je snaha zachytit to úplně všechno.
1: Takže včetně těch slov, která nejsou spisovná.
2: Přesně tak. To, co jsme teď říkali, to byly ukázky z médií, takže to je ještě pořád v té spisovné vrstvě.
1: No je pravda, že jsou tam i humornější záležitosti. Když jste mluvila o ex-ministrovi Primulovi, tak v té souvislosti jsem v neomatu našel i primulizace, tedy promoření populace podle profesora Primuly, nebo prýmička. Rýmička v době koronaviru podle ex-ministra Primuly.
2: Tak a je tam taky primulofil, tedy člověk, který dodržuje důsledně všechna opatření.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Komunální volby ve Svitavách vyhrálo Sdružení pro město Svitavy. Ve třech obcích na Svitavsku lidé v referendech odmítli větrné elektrárny. Přestavba bývalé továrny na kulturní centrum v Moravské Třebové potrvá 10 let. A počasí na zítřek v kraji čekejte oblačno až polojasno, přehánky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý nedělní večer.
4: Volby 2026.
5: Komunální volby ve Svitavách vyhrálo Sdružení pro město Svitavy, vedené dosavadním starostou Davidem Šimkem. Získalo přes 34% hlasů a 9 mandátů. 26 členem zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s necelými 32% a stejným počtem mandátů. Třetí byla ODS se 14%. Zastupitelé bude mít také uskupení 3PK a Lidovci. Obyvatelé tří obcí na Svitavsku se v referendech postavili proti větrným elektrárnám. Týká se to obcí Kamenná Horka, Sklené a Mikuleč. Radnice se musí rozhodnutím řídit. Naopak v Dětřichově lidé těsnou většinou souhlasili s další spoluprací obce a s investorem. Proč v Mikulči nechali rozhodnutí na obyvatelích, vysvětluje nezávislý starosta Josef Dvořák.
6: O takovýhle závažný věci si musí rozhodnout samozřejmě lidi sami. Myslím si, že 7 lidí zastupitelstva nemůže rozhodnout o budoucích 30-40 letech, prostě nějaký dvě dekády tady života obce. A znamená to pro nás jedno jediné. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat.
5: Moravská Třebová začala přestavovat bývalou továrnu na kulturně společenské centrum. Práce potrvají podle předběžných odhadů 10 let. Město má zatím peníze pouze na první etapu, která potrvá do podzimu příštího roku. Jejím cílem je připravit areál na výstavbu jednotlivých objektů, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
7: Bude sloužit jako kulturní centrum, což znamená velký sál, foaje, venkovní zahrada, dále tam vznikne kino, které se přesune z muzea a nová knihovna, která poskytne lepší zázemí a větší zázemí jak pro potřeby návštěvníků, tak samotného provozu knihovny.
4: Sport.
5: 10. kolo hokejové Tip Sport Extraligy má dnes na programu 7 utkání. V dnešním posledním zápase hostí Pardubice Třinec. Na konci první třetiny Pardubice vedou 2-0.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech převážně oblačná, na horách až zatažená s přehánkami, na hřebenech i smíšenými nebo sněhovými. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, na horách srážky četnější. Pondělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré až velmi dobré, tlak mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: U Pardubic máme hlášenou dopravní nehodu 3 osobních aut, a to ze silnice číslo 37 u kruhového objezdu mezi Draškovicemi a Starými Jesenčany. S komplikacemi počítejte na dálnici D11, za 8. kilometrem ve směru na Jaroměř hoří autobus. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například v otevřený skluz. A otevřený skluz znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít, tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fóra J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé, není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součásti své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru se 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkajíc, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, no tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideon a Usner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivýho na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více než 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilvali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. A jak se chovali naši přátelé? Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerper, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Je to na těch deskách. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
7: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
8: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
7: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich.
9: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
7: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
10: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
6: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
11: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
6: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomouckou Sigmou 1-1. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu
1: to mám říct.
2: Kde
1: se narodila?
2: Narodila jsem se v Praze, jsem se narodila. V minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no. Hmm.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Jako. Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně bez mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem. Prostě my spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý, hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit, nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024, jestli si to pamatuju dobře.
1: Vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém Chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění, než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na ně jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkový Chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže... Tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně. Kopce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900-1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900-1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby, když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspíval jí autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Oh,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

0: srdečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Mirai, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouní zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo, Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2, pro druhé místo, Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení z Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega, teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i ta karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychlejc vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem už, plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točíš zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: Tak málo to stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je tady vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: to byly, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se zapletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem nebyl. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kůhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluji. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnic, tvaroh, navrch, povrch,
1: jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený. Že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objevíte.

Jednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Ve Frýdku, Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek, Místek nebo Havířov. Ve Frýdku, Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek, Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektorů projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. Je to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archivu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi sjetej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Felix, říká to já
4: schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování ne, schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No, ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no, tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No, ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra. Budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čely, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra.
6: Sorry, vole, pančely, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chlouba, hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A potom jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku Bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška Bystrouška?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku Bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře?
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného ještě už ani nevěhla, možná.
3: No tak počkej, Picasso, mohl jsi
2: nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům. A pak byly nějaké dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch dvoje zkoušek. Přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby mě brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesvětli.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, ale to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne? Nemyslíte?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Oni mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: No a co?
3: No, no a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. Ne, no, tohle. Přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukli, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytunelově stavební spořitelně?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral, nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím,
4: co. A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniků. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: chceš ale nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručím mi v břiše a ty buhy kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válej se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor, ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle ducha plně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakému mužskému líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večeři.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladej, pěknej, namakanej.
5: Co namakanej? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
6: Co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježiš, to už je to tady zase, no.
6: Prenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jo?
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty tam jim takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců.

0: magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
1: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
2: Gratuluji vám, zvítězil jste.
1: Tatínek vám vyhlásí válku.
3: Odneste ho pryč.
1: Tatínek vám vyhlásí válku. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty! Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty!
4: Jakou věc?
1: Okamžitě mi vyndejte tu věc! Mě také podvedli, já za nic nemůžu! Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty no? Jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
8: Taky?
5: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele, manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde, my nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
8: To je úkol.
5: No, to víš,

0: Pepa tak jako skleslej říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
1: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že by mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A nikdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Petr Rezek a jeho písnička jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou. Ta je rok starší teda, než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit v zahradnictví. Pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na Jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak. Protože říkala, Brno je Brno. Já ji dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Tam, líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účastná různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo? Že jste jí takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazdívám, někdy to schvalují. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadí, ten k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečné, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček, snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona Lenka vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil s mantinelu a řekl, já nebudu brusit, začal brečet. To bylo první seznámení s ledem, no a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy, chodil jsem na tréninky s trenér, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to ty šňůrky se mi tam zarzávaly, ale zvykl jsem se na to. potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou, taky dělali hokej, jezdili po turnajích, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
0: No krása. Jirko
1: Přivící v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu, no ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí.
0: Mm-hmm.
1: Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dál. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládat a taky to zvládáme,
0: Tak to je dobře.
1: To bylo v rychlosti takový...
0: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji. Taky
0: vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, jo? Budu se těšit taky.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou. Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a neb jací jsou naši potomci a co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak.
1: Já bych to řekla možná z druhé strany. Že potomky máme proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci překouštím, ale je to pravda. Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne. Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Stráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angreš, tenhle něco zasadím tam, až oni budou velký a tak dále. Určitě to všichni známe. Prostě jsou to babičky, které říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám. Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže tak. Zkrátka povídáme
1: takže tak,
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou. Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo. Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí. Už je pochopitelný, je to život, prostě stává se, ať je to nehoda, ať je to nemocné léčitelné a podobně. A zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti. To znamená děti, které jsou někde ve váku, čtvrtém takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angreš, další strom, jestli je jich vytiskovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru. Mluví 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den D, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám,
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to není co říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá samozřejmě.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit. Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V roce 2011, bezpečný zemi. A teží lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale nic, nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Se neděje. Ne, nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. No padlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechtí, nech špatně. A to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla buď živá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu. To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať někdo nikam nevtáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk, ten človíček to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět minut.
1: Minutu dvě,
0: nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní...
1: Stane se to, že přijdete v dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra a dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Hmm. Že to je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám
1: to,
0: rozumím.
1: Ale že to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Paní Marcelo, můžete mě.
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně
1: líto. Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 4:30 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodní slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A opečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže... Co bych štejkovala, když mě to,
0: samotný
1: moc
0: prostě
1: nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě 8 let od sebe a každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže si jako moc nerozuměli. Honzik byl takovej pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No,
1: těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy,
1: no. Nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe ke mně. Přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak párkrát vdal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, že bych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: Jo. A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. No, kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. Jo. A oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. No. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. To my nemáme, oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopsal, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo. Vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci.
2: Jo.
1: Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
2: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně. Což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
2: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
2: jasně.
1: Já jsem nosovala teď ty osmdesátiny a ani jedno dítě tam nebylo.
2: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
2: tak jste to
1: ve
2: měli trošku
1: jinak. Ano, všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
2: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat,
1: která,
2: popřeju krásný.
1: Jenom něco řešila, pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
2: Popřeju krásný nedělní večer, ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
2: Uslyšíme se určitě brzo, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda.
1: Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Dobrý večer, Tičko, je vás taky zdravím.
1: Děkuju.
2: A zdravím posluchače.
1: Děkuju moc krát.
2: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
1: Povězte. Je, kolik?
2: No, já mám svoje 3.
1: No, panečku.
2: A 11, měla jsem 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
1: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
2: Přesně tak. Takže já jsem, je opravdu, měla jsem starosti velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
1: Jo.
2: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
1: Ano.
2: A ten je do Německa s kamarádem a havarovali je jako, on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel, tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
1: Aha.
2: A zůstali od ní 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
1: Ano, ano.
2: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
1: No,
2: on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
1: No tak to je super.
2: Darujou. Takovýhle věci, takže jsou, a opravdu ty moji právníci jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
1: Jo.
2: Radši si, mám to prostě, si hodně pomůžu sama. V tom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, mě se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
1: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
2: No tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
1: zvládnout to s tou prací.
2: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
1: Je.
2: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teď bylo vaření.
1: A přípravy s dětmi do školy.
2: Nákup.
1: Ano.
2: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo. Tak vždycky, ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem ta den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
1: dokázala. Jo, rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
2: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
1: Jo.
2: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla zaměstnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dalo, že?
1: Tak to je dobře.
2: Takže když se dělá nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé.
1: No
2: tak
1: je,
2: já ráda na to vzpomínám.
1: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, tak taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký
2: děkuji.
1: Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte se.
2: Hodně zdravíčka
1: taky.
2: A velké pohody vám.
1: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zpěvačka Kristýna a písnička Hore hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom nezabrousili do vnouček.
1: Mám 3 děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: děti.
1: Má taky 3 děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má 2 dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak a potom mám teda 2. syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zaspomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci.
0: Mm-hmm.
1: Taky má 2 dvojčata, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to už ne. Mně už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: Ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou tom školním
1: věku. No není, stavili jsme baráku toho.
0: A na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To jako to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila.
0: Hmm.
1: Tak jako, a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek, že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půlne o nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: No, to jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe.
0: Hmm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Hmm.
1: No tak se nedá nic dělat, to už je zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně naplánovat a vymyslet, bohužel. No,
1: to jo, žádnej neví.
0: Hmm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno vylepší.
1: Já vám taky.
0: Jo, a děkuju za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jacka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: To. Tak to byl Honza Nedvěta, písnička Podvod, no a dovolala se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
1: Ještě jednou vás zdravím.
0: Děkuju mnohokrát.
1: Můžu začít mluvit, nebo chcete klas?
0: Můžete, můžete začít, je to na
1: vás. Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
0: Ano.
1: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
0: Jo.
1: A je ráda, že
0: ho máte.
1: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo se Svitem tak, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže... Takže mají prácu všichni, je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě Astrio, takzvané, dělají banery, polepy auta, dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ji to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
0: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
1: mám radost,
0: pořešili práci.
1: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti, dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí.
0: Jo.
1: Vždycky ožijeme.
0: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
1: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha je udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny. Manželka říká, zeberu dovedu k nám a my ji budeme hlídat.
0: Jo.
1: Lídali, až než nastupovala do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní. to je sičák první třídy.
0: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
1: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna. Býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat. To nemohli z něho nechat samé.
0: Jo, jo, jo.
1: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
0: Ano, ano, ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud je takhle aktivní.
1: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejdobřejší z rodiny.
0: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat, aby se něco nestalo asi, co?
1: No, uhlídat jednak, teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
0: No, tak to vydržel dlouho.
1: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
0: Tak to po vás podědil trošku.
1: Snažíme se, já jsem říkal, že když nadával, že hrát nebude fotbal, pán bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy a nebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
0: Radši sport, to je pravda.
1: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť někde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
0: To je dobrá metoda.
1: Ano, zaměstnat.
0: Zaměstnat, unavit a je to.
1: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
0: Ano, ano. No ale podrženo, sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
1: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo. Že bude pokračovat rodina Balousovic.
0: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
1: Ano, jako nevýhýnem. Jo.
0: Dobře, Pepo.
1: Tak vám
0: Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší
1: a
0: velké rodině.
1: A s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou.
0: Já
1: vás.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi.
1: No, když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
0: Tak jo, tak každopádně všechno dobré tak celé vaší hezký. Velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schillinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky 3 děti, že jo?
1: Máme 3 děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcerce 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Jedna třídka, tak on na nás neměl tak moc času, dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo. Ale my jako jo, děcka jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No na pětky to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná 4 a z ruštinu 3.
0: Jo.
1: Takže já jsem měl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební,
0: ano.
1: Ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že,
0: no.
1: Ale takové normální násobilku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo, násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte Zvěry Max, jo. No a dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako
0: to
1: tam
0: nedělá.
1: Uchází,
0: jo. Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku. Zrovna dneska jsme to slavili a kurka včera, jo.
0: Aha. Tak
1: teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, tak, no. No tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, takže je to s našejma dětíma, jo? No,
0: jo,
1: tak
0: zaplať
1: vám, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní táta?
1: Já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu za to mlátit, nebo něco.
0: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení, nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách a to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano.
1: Ona šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže...
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
1: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích.
0: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je takový problém, takový jako rodinný, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo.
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým a no... A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct,
0: dá se říct. No. Dobře, jo? Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jejej, no. No, máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: Z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala. No, to byl vylupek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. No, potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátrali.
0: Nezjistili jste to.
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřečí, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme, tento týden jsme měli, v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, tak vy máte doma taky tady zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný?
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude fajn.
1: No, dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme i toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: No, takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: U nás přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to ten, přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo. Si to užijte. Zdravím. Velké gratulace, no? K těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

choď do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, když se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod jí chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče
1: a
0: roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy, ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No, ale dost často jezdí, dokonce i z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co bydu z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel, už je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. leté gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak
1: ano.
0: Jako
1: a ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech určitě.
1: Akorát, že teď už je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře,
1: moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
0: Tak
1: ale 5 jich zemřelo.
0: Během
1: 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé, a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Humeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel a ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to jsou smutné příhody tohle.
1: Když si spadl na ledě, neřekla, dostal kost, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 dcery. Dcery a 4 bývali, 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká
1: babička
0: rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská
1: rodina. Dožila to 80 let.
0: Tak to je pěkný věk, myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, takže moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, dobrou, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Jeanová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju
1: a
0: moc krát.
1: Také, samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to a ta byla taková živější a ten byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli, no a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A v jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jeden holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna. Jo, takže bylo to náročné, no takže a byla jsem s dětmi teda až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starost.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby to měli, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo, no dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti. No a žijí. Já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těma, dneska s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera. Tak
2: to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnil alespoň takové do Dvora Králového, to je krása.
1: To je jeho práce, oni tam i bydlí, je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19 roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil
1: ten
2: svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu dělal. Dokončil.
2: Dodělal.
1: No.
2: Takže potrženo, seště musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že
1: jo,
2: to takhle dopadlo.
1: Jo, a dcera taky si
2: tak
1: udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojení s prací
2: a
1: děti mají taky hodné,
2: tak
1: někdy
2: se
1: zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no,
2: tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. No a po téhleté písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.
2: Na věky!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františka Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím ctvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby se uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se tu líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: Nech toho. No dobrá. Vyčeníš hariste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
8: pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířům.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když byste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost.
5: Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme?
4: Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv.
5: Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tu mu z uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, smravní silou nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
6: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
5: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
6: čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože, bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu zpravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
5: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
6: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
5: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: than lack.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: No, v případě Vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. K motříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoji.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Kutálejte se po močále.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tí naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátné čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.